zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkové rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romane, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum,

0: musí vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
0: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
0: Těsto je vyspinkané do růžova.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
0: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše... Máme tady... Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou meletínské modlitbičky, to nepoznáš.
0: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
0: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
0: Takže...
1: To jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
0: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
0: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příčně, podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
0: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
0: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
0: Je to tak, přesně tak, je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
0: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není... Všechno, co nás ještě čeká.
0: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
0: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky, a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
0: Ořechový.
1: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
0: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty.

0: vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
1: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásný, a jak se říkal, perníkový sendvič, a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
0: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi udělá ty likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980, tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: Je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoyuanu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal i do ústřice, takže ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: vytažené. To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, jsem, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale ono. Je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: tu pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem trošku zaujatý, ale chutná mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tako vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona si nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, aby jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky, i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi jinými taky město Prachatice.

0: jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krajzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České Kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná. Zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali. Zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Například takže i maso, když tady vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, které, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula.

0: V tom soumarském společenství, no vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Takže jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 km za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené, samozřejmě. Ještě

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen.

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jak si fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy najednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč, u někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami, než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý?
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají. U nich ale samozřejmě je někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus.
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, úplně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému věmu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní věm toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní věm pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: tak uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii. Jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta na shledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovou kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať se na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho, aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje, ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk si na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohoto funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to zkombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Poslanci chystají zákon o sportu. Od příštího roku má vymezit postavení sportovců a upravit financování. 30 let už funguje přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně. Bohumínem projde průvod v historických kostýmech. Dnes bude jasno až polojasno, později oblačno, teploty až 30 stupňů. Posloucháte nedělní ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Profesionální sportovci by měli mít jasně stanovená pravidla pro danění svých příjmů. Je to součástí vznikajícího zákona o sportu. Ten by měl upravit i jejich pracovně právní vztahy s klubem.
2: Na výběr by měli sportovci a jejich kluby z několika možností smluvních režimů, popisuje poslanec opoziční ODS Karel Haas.
3: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta.
2: U zaměstnanců návrh upravuje některá pravidla tak, aby odpovídala sportovní praxi, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: Úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci.
2: Zákon počítá taky s jasnějšími vymezením role sportovních svazů, novým systémem financování a prevencí ovlivňování zápasů. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Celé Česko zasáhla vlna veder. Teplotní rekordy včera padly na 59 stanicích ze 171, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji 36 stupňů bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu ve Šternberku na Olomoucku. Vysoké teploty mají pokračovat i dnes. Záchranáři v sobotu nejčastěji vyjížděli ke kolapsům, kde roli sehrály právě vysoké teploty. Apelují proto hlavně na starší lidi, aby se zdržovali ve stínu, hodně pili a chránili se před sluncem. Před 30 lety se roztočila turbína přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Funguje jako obří akumulátor energie a klíčový prvek pro stabilitu tuzemské soustavy. Jak upřesňuje mluvčí společnosti ČES Vladislav Sobol, za tu dobu vyrobila asi 12,8 terawatthodiny energie.
5: Kdybychom tuto energii proměnili na pohyb, tak průměrný automobil by s ní urazil více než 75 miliard kilometrů a obkroužil by zeměkouli více než 1,8 milionkrát.
0: Bohumín dnes nabídne středověkou atmosféru. Vrcholí tam oslavy 70. výročí založení města. Na náměstí Svobody vyroste rytířské ležení. Přesně ve 14 hodin projde kolem náměstí historický průvod. Jak upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková, program cílí na rodiny s dětmi.
6: V neděli je navíc den otců, takže už není třeba vymýšlet žádný jiný program. Ve Starém Bohumíně na náměstí Svobody se návštěvníci zabaví na celé odpoledne. Třeba v Katově dílně, stanovém táboře žoldnéřů nebo mezi kejklíři a sokolníky.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během dne očekávejte vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se budou tvořit přehánky nebo i bouřky. S větší pravděpodobností budou na horách a v okolí. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů, na horách naměříme okolo 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ranní provozy na cestách v kraji bez vážných komplikací. Pokud přeci jen o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kromě Dne otců dnes máme také slunovrat, povíme si o něm více, co to znamená a co nás dneska čeká a nemine. A kromě toho se podíváme také na problematiku introvertů hned v úvodu této hodiny. Tichá hudba, tlumené světlo a žádné velké řeči, tak vypadá party pro introverty. Jedna taková se konala v Kopřivnici, tam totiž myslí na to, jak vyjít vstříc lidem, kteří nemají rádi ruch a velké davy. Reportáž už za pár okamžiků. No a samozřejmě také podrobnosti o počasí, které nás velmi zajímají v těchto dnech. Zjistíme, jak dlouho ještě potrvá vlna veder, která začala v rámci včerejšího dne a jak to bude vypadat třeba dneska nebo na startu pracovního týdne. Lucie Kociánová ve zprávách, Pavla Daňková za mikrofonem. Přejeme krásné ráno.

0: 5 hodin 10 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. 21. června, takové je dnešní datum, a vztahuje se k němu určitě spousta událostí. Více v našem dnešním kalendáriu.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Neděle 21. června, svátek má Alois. A dneska končí jaro. Nebeský orloj se v 10 hodin a 24 minut přešteluje na léto. Slunce nám bude nejblíž, dotkne se obratníku raka a začne magický čas letního slunovratu. A tady je Petr Jungmann, krásný den. 27 českých pánů, představitelů stavovského odboje, bylo popraveno na letní slunovrat přesně před 405 lety v roce 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. Národ ztratil elitu a taky samostatnost na dalších téměř 300 let. Nemocnice Na Bulovce v Praze byla slavnostně otevřena před 95 lety v roce 1931.
3: Běž domů, Ivane.
2: A šel. Ale trvalo to 23 let až do 21. června 1991. Před 35 lety poslední transport se sovětskými vojáky a technologií

0: František Nedvědovi koncertovali na Strahovském stadionu před 60 tisíci diváky přesně před 30 lety. K poslednímu reprezentačnímu zápasu v kariéře nastoupil brankář Petr Čech před 10 lety. Naši prohráli na Euru v posledním zápase skupiny 0-2 s Tureckem a se šampionátem se rozloučili. Petr Čech byl v reprezentaci 14 let a chytal 124 zápasů. 55 má dneska skladatel a muzikant Jan P. Muchov. Jeho největším hitem posledních let je určitě Neckářova Půlnoční. A já přeju krásný první letní den.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Hezké ráno, dneska bude počasí velmi podobné, tak jako bylo včera, to znamená dopoledne nás čeká malinko oblačnost, zejména na východě. Postupně se bude vyjasňovat, během dne potom očekáváme opět vývoj kupovité oblačnosti a lokálně tvorbu přeháněk nebo bouřek. Nicméně bude velmi teplo, nejvyšší denní maxima 26 až 30 stupňů, na horách bude až 24 stupňů Celsia.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Celý červen vyhrávejte v Humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jsou nenápadní a moc se o nich nemluví. Introvertem je přitom zhruba každý třetí člověk v Česku. A až každý pátý z nás má zvýšenou citlivost nebo hypersenzivitu. V Kopřivnici se rozhodli, že se na potřeby introvertních a velmi citlivých spoluobčanů zaměří. Uspořádali sérii akcí, aby všichni věděli, jací jsou a co potřebují.
1: Já jsem určitě introvert a patřím mezi takzvaně vysoce citlivé.
2: Martin Šablatura chce jako správný scout pomáhat ostatním a proto vystoupil z komfortní zóny a mluví s novinářkou.
3: Teďka uháníme Kopřivnicí někam, kde je klid.
1: Kde je klid? Chci vlastně tady ukázat, proč mi Kopřivnice vyhovuje. Je to anonymita města, ale zároveň Kopřivnice je malá.
3: Opravdu moc lidí jsme nepotkali, to je i tím počasím, ne? Vám to vyhovuje, když prší.
1: Ano, v dešti jsou i extroverti zalezli a nic po mně nechcou.
3: Co já bych měla vědět, abych se k vám chovala co nejlíp?
1: Obecně máme třeba raději psanou komunikaci, volání jako moc ne, netlačit nějaký komunikační styl, pak jako netlačit na pilu.
2: A už s Martinem Šablaturou stoupáme do lesa, který je kousek za městem. Tady vysoce citliví lidé nabírají sílu.
1: Mít možnost uchylit se někde do klidu, kde je méně věmu, méně hluku a třeba i méně světla.
2: Martin Šablatura pracuje na radnici a i tam diskutuje o tom, jak město co nejlépe přizpůsobit lidem, jako je on. Uspořádal výstavu, přednášku a filmové projekce pod hlavičkou a teď se všichni uklidníme.
1: Kdyby nás bylo jeden z milionu, jeden z 10 000, tak jako si řeknu, dobře, ale tím, že je nás tak hodně, tak se to vlastně týká přímo nebo nepřímo každého.
2: I introverti a vysoce citliví lidé můžou mít party. Konkrétně tady v Kopřivnici ji nazvali antisocial party. A já už se ptám Terezy Slovákové z Kopřivnického kulturního střediska, jak vypadá taková party pro introverty.
4: Pojďte dál, je tady klid, kde se ten člověk může schovat a věnovat se svým činnostem.
2: Na místo hudby atmosféru podkreslují zvuky přírody. Ještě jedno poučení o vysoce citlivých introvertech. Ze společnosti často mizí bez rozloučení, takzvaně po anglicku. Prý se za to nemáme zlobit, prostě už toho bylo moc. Z Kopřivnice Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na letních táborech se děti často svěřují s osobními problémy z běžného života. Upozorňuje na to kampaň s názvem Buď připravené naslouchat. Připravila ji organizace Nevypust duši spolu s písničkářem Pavlem Čatkem a skauty. Pro vedoucí připravili třeba karty s doporučeními provedení podpůrného rozhovoru nebo písně Smutek a strach. Státní horské lázně Karlova Studánka nechali před sezónou repasovat baterie svých elektrokol, aby hosté bez potíží zvládli i delší trasy v Jeseníkách. Elektrokola využívají především pacienti a návštěvníci s pohybovým omezením. Opatrovníci i zachránění psi z útulku v Ostravě Třebovicích se dnes setkají na místě, které je spojilo dohromady. Útulek dopoledne pořádá už 26. ročník tradičního setkání. Opatrovníkům opuštěných psů pracovníci útulku poděkují za péči. Operní soubor Slezského divadla v Opavě dnes uvede premiéru Čardášové princezny. Známou operetu napsal Emrich Kalmán v roce 1915. Příběh kabaretní hvězdy a mladého aristokrata vypráví o lásce, která se musí vyrovnat s předsudky, společenskými konvencemi i rozdíly mezi dvěma světy. Inscenace se bude hrát hlavně v příští sezóně. Tenistka Linda Nosková se hraje v finále turnaje v Berlíně, který je jedním z přípravných podniků před Wimbledonem. Po 12. hodině nastoupí proti Američance Pegulové. Soupeřku ze Spojených států má ve finále i Marie Bousková. Ta v anglickém Nottinghamu nastoupí po 13. hodině proti Navarové. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno až polojasno, později během dne očekávejte kupovitou oblačnost a místy i přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupají na 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Vratimově je uzavřena ulice Frýdecká od křižovatky ulic Datinská a Výletní po křižovatku s ulicí Popinecká. Uzavírka potrvá po dnešní den a objížďka je značena pro všechna vozidla, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 5:37. Dáme si ještě jednu písničku a hned poté telefonujeme do Českého hydrometeorologického ústavu, abychom zjistili, jaké nás nejen dnes čeká počasí, ale také se startem pracovního týdne. Copak, o víkendu se tato úporná vedra ještě dají nějakým způsobem zvládnout, ale v tom pracovním už to bude malinko složitější. Už za chvilku vydržte s námi a mějte krásné ráno. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.

0: počasí.
1: Na lince máme Tomáše Ostrožilíka z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tomáši, jak to vypadá v Moravskoslezském kraji?
2: V jihovýchodní části regionu je oblačné počasí, na severozápadě, to je Bruntálsko, Rýmařovsko, Krnovsko, je jasno. Teploty se pohybují většinou od 16 do 20 stupňů, nejtepleji třeba v Karviné 20 stupňů a nejchladněji na Rýmařovsku, Bruntálsku, kde je kolem 14 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Přes den to bude hodně podobné jako včera, nebo jaká tam bude změna?
2: Bude to podobné, teploty budou o něco nižší, většinou v rozmezí 27 až 30 v maximech odpoledních. No a na obloze teď z rána zvětšená oblačnost na jihovýchodě se rychle rozpadne, odejde na východ do Polska a převládne ráno dopoledne jasno nebo skoro jasno. Ovšem bude se opět tvořit kupovitá oblačnost a v odpoledních večerních hodinách opět tvorba místních lokálních přeháněk a bouřek. Pravděpodobně nebudou tak intenzivní a tak četné jako včera večer, ale určitě se nějaká silnější bouřka vyskytne, zejména v oblasti hor a na horách teploty v maximech kolem 22. Vítr, ten se oproti včerejšku změní na severní až severovýchodní a bude vát rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Ještě to nechci přivolávat, ale blíží se nám start pracovního týdne, tedy pondělí, tam bude ta situace jaká?
2: Tak ještě v pondělí musíme počítat s tím, že se v odpoledních hodinách vyskytnou místní přehánky nebo bouřky, ale pravděpodobně jich bude o něco méně než dnes, ale stále se mohou vyskytnout. Teploty ráno v pondělí budou 18 až 14 stupňů, takže nepatrně nižší a přes den v pondělí také nepatrně nižší než dnes 25 až 28. Vítr stále mírný severní až severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Moc děkujeme za informace, přejeme krásný víkend, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Mám prostě od pamě...

0: U přehrady v Brušperku bude dnes mobilní laser arena. Kromě samotné bojové hry bude na místě i kreativní koutek pro nejmenší, včetně malování na obličej. Akce se koná od 10 do 18 hodin. V obci Háj ve Slezsku na Opavsku budou vzpomínat na spisovatele Vladislava Vančuru. Program začíná ve 13 hodin vernisáží výstavy 100 let rozmarného léta. Od 15 hodin pak v Dohnálkově parku vystoupí folklorní soubory z Česka i ze zahraničí. A na ostravské Černé Louce se koná Táta Fest. Bude tam připravený program pro malé i velké, včetně různých stánků, tvoření i hudby. Akce se koná od 15. do 18. hodiny. A o kousek dál na střeše City kampusu Ostravské univerzity si můžete zacvičit jogu. Letní lekce je vhodná pro mírně pokročilé i začátečníky. Sebou je doporučena vlastní podložka a deka nebo mikina pro závěrečnou relaxaci. Lekce na střeše začíná v 17 hodin.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

Za 5 minut bude 6 hodin ráno. V dalších aktuálních zprávách se dozvíte informace o tom, že Třinec ruší kontejnery na plasty a papír v další příměstské části. Co zatím stojí, tak to už ví Lucie Kociánová za pár okamžiků ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Medicine man.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Česku, ale i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. Třinec ruší kontejnery na plasty a papír v další příměstské části. V Rožnově pod Radhoštěma začala tradiční výstava sochy v parku. Dnes bude jasno až polojasno, později oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Přibývá lidí, kteří se nakazili pohlavní chorobou, a to v Česku, ale i jinde v Evropě. Z nedávno zveřejněné analýzy Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 vyplývá, že případů bylo nejvíc za 10 let.
4: Podle analýzy přibylo hlavně kapavky a syfilidy. Příčiny vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
5: Jednak mají větší možnost a více cestují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu.
4: Častými příznaky pohlavní choroby jsou pálení při močení a hnisavý výtok, říká lékař Ondřej Kodet.
6: 4/5 pacientů s pohlavně přenosnými chorobami jsou muži a asi 1/5 je žen.
4: U žen může neléčená pohlavní choroba způsobit i neplodnost, pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
7: Ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
4: Hlavně s novými partnery by proto lidé měli dbát na dostatečnou ochranu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Město Třinec ruší kontejnery na plasty a papír v příměstské části Kamionka. Nádoby na sklo zůstávají. Jak dodává mluvčí města Stanislav Češlar, kontejnery město postupně stahuje z částí s rodinnou zástavbou.
8: Hlavním důvodem pro změnu svozu tříděného odpadu v městské části Kamionka je postupná úprava celého odpadového systému v našem městě. Cílem je omezit nepořádek a vznik černých skládek v okolí kontejnerů. Hlavní systém třídění odpadu se nemění, i nadále bude probíhat pytlový svoz.
2: Na řeckém ostrově Euboea úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se proměnil v otevřenou galerii pod širým nebem. Návštěvníci tam můžou vidět sochařskou výstavu Organ Mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie a téma lidské komunikace.
9: Podle výtvarnice Martiny Hozové se bude její instalace v čase proměňovat.
10: Ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou. A právě docela spoléhám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
9: Druhý z autorů Krištof Kaplan pracuje s kovem, dřevem i betonem. Své objekty mezi stromy schválně neukazuje na první pohled.
11: Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuju, což je na samotě na Podblanicku.
9: Sochy v parku zůstanou do konce září. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během dne očekávejte vývoj kupovité oblačnosti a lokálně tvorbu přeháněk nebo bouřek. Z větší pravděpodobností budou na horách a jejich okolí. Nejvyšší dnešní teploty je 25 až 30 stupňů. Na horách naměříme okolo 22.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě je uzavřena část ulice Tyršova mezi křižovatkami s ulicemi Mlýnská a Zahradní. Objížďka je vedena pro všechna vozidla.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: A my začínáme druhou hodinku, kterou budeme trávit společně 4 minuty po 6. ranní. Máme tady nedělní vysílání s datem 21. června. Legendární obecní sauna v Komorní Lhotce oslavila 60 let. Dřevěné stavení, ve kterém se zastavil čas, stojí na okraji vesnice. Podobných zařízení s takovou tradicí moc není a my vás tam v následujících chvílích vezmeme. Buďte s námi a užívejte dnes Českým rozhlasem Ostrava.

0: Rozhromacoty ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava 6 hodin 12 minut. Sluníčko nám pomalu, ale jistě rozkrývá mraky a taky nám leze na oblohu a zvedají se nám také denní teploty. Buďte na sebe dneska hodně opatrní. No a protože ještě není úplně úporné vedro, můžeme si dát malou rozcvičku.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. S nádechem vykročíme pravou nohou vpřed do výpadu a zároveň vzpažíme ruce do tvaru písmene V. S výdechem vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Teplota ustoupá ke 20 stupňům například i na Lysé hoře. Dneska bude zpočátku jasno až polojasno. Také dnes se může během dne objevit vývoj kupovité oblačnosti a lokálně tvorba přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší denní maxima 26 až 30 stupňů, na horách 20 až 24.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Legendární obecní sauna v Komorní Lhotce oslavila 60 let. Dřevěné stavení, ve kterém se zastavil čas, stojí na okraji vesnice. Podobných zařízení s takovou tradicí moc není.
1: Já jsem tu kdysi častěji chodila, ale teď tak jednou za někdy za měsíc jenom.
2: S paní Danou sedíme venku pouze v ručnících. Dnes je tady jediná a tak máme ženskou část jenom pro sebe.
1: Já jsem se tu narodila v Komorní Lhotce. I tchyně moje tu pracovala. No, tak kdysi, jak byla sauna za 3 koruny, jako ten tvároch s tím křenem a chleba, tak a podmaslí k tomu, tak to je.
2: Paní Daně bylo 8 let, když sauna začala fungovat. Původní dřevěnku přestavili na saunu místní na brigádách v akci Z. Zvlášť se potí ženy a zvlášť muži. Ochlazovací bazénky napouští místní říčka Stonávka, takže jsou bez chloru.
3: Tak Stonávko, jaká jsi? Studená?
1: Ale ona je teplá,
3: ta voda. Je teplá, ale není teplá.
1: A ten se najedl. Pokrk a vylet.
2: Lidé sem jezdí, protože to místo má atmosféru. O teplo se dnes stará Blažena Bolková. Topí se bukovým dřevem ve sklepě.
1: A tady mám pec v sklepu. Pojďme přikládat samodivu. Klapíme vysko stupňu. A tady mám ženy. Ženy chtějí méně supu, chtějí to méně. Takže tu se přikládá trošku méně.
3: Kdo vám chystá dřevo?
1: To jsou tady obecní pracovníci.
2: Saunu provozuje obecní společnost. Lidé sem jezdí z blízkého okolí i ze vzdálených měst. Pokračuje nezávislý starosta Ivo Štefek.
4: Ti klienti, kteří tam už chodí léta, tak ti prostě říkají, hlavně nic neměňte, my tady chodíme proto, protože je to tady takové, že se tady topí dřevem a že to není žádná moderná a že je to tady taková klasika.
2: Výročí sauna oslavila dnem otevřených dveří a setkáním s bývalými pracovníky i potomky zakladatelů. Kvůli každoroční údržbě teď bude měsíc zavřená. Z Komorní Lhotky Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá třeba s úpravou financování nebo s prevencí manipulace sportovních soutěží skrze sázení. Zároveň má definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Na zákoně pracují jak koaliční, tak i opoziční politici. Jeho finální podobu chtějí představit v září. Dnes v pražském Edenu začíná olympiáda dětí a mládeže. Na plochu nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli, například na Chodově, v Řepích nebo v Podolí. Na zahajovací den je připravený i doprovodný kulturní program. Město Opava pořádá každoroční setkání a vzpomínku na generála Heliodora Píku. Na tamním horním náměstí v 10 hodin je možné uctít památku významného československého vojáka a oběti komunistického režimu. Heliodor Píka byl popraven po zinscenovaném procesu 21. června roku 1949. Bohumín dnes nabídne středověkou atmosféru, vrcholí tam oslavy 770. výročí založení města. Na náměstí Svobody vyroste rytířské ležení, přesně ve 14 hodin projde kolem náměstí historický průvod. Podle mluvčí města Jany Končítkové cílí program na rodiny s dětmi. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky. V kategorii Moto2 zaostal za Kolumbíncem Alonzem o 205 tisícin sekundy. Sprint MotoGP vyhrál Ital Bagnaia. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno až polojasno, později během dne očekávejte kupovitou oblačnost a místy i přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupají na 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ještě dnes počítejte v Ostravě s uzavírkou v ulici Cingrova u haly Tatran. Cestáři tam opravují povrch vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Na velkou a zásadní opravu střechy se chystá zámek v Janovicích u Rýmařova. Někdejší sídlo šlechtického rodu Harachů prochází postupnou renovací a dobrou střechu potřebuje jako sůl. Jak to s plány na investici zatím vypadá, probrala s kastelánem Petrem Slabým redaktorka Petra Štrimplová.
1: Střecha je základ a pro zámek to platí možná dvojnásob. Pane kasteláne, jaké jsou tedy plány se střechou?
2: No, střecha, jak říkáte správně, je naprostý základ a vzhledem k tomu, že náš střešní plášť je starý minimálně 100 let, tak si myslím, že prosí o výměnu nebo i o opravu souvisejících částí. Nejstarší část krovu je těsně po roce 1600, asi 1606, 1608 jsou tam datace. Takže krov je starobylý a krytina bohužel také. Zahájili jsme výběrové řízení na výběr projektanta na obnovu střešního pláště a souvisejících konstrukcí a čekám, že v relativně krátké době bude projekt vyhotoven. Krátká doba jsou měsíce, prosím, řekněme třeba rok. Pevně doufám, že potom se najdou prostředky, velké prostředky na to, aby se dal ten střešní plášť a všechno, co je potřeba k tomu obnovit.
1: Bude, myslíte, nutné velký zásah do těch krovů samotných?
2: Krovy jako takové ve špatném stavu nejsou. Dle mého názoru jsou na tom hůř související konstrukce třeba stropní nebo úplně spodní části těch krovových systémů, třeba pozednice. Ale to, co si většina lidí představuje jako krov, to znamená krokové a stolice a tak, tak to si myslím, že je relativně v pořádku.
1: Prozradíme posluchačům, že v průběhu sezony vy občas vlastně děláte prohlídky právě do těchto míst?
2: Ano, děláme prohlídku, která je specializovaná na historii a stavební vývoj tohoto zámku. Prohlídka je poměrně dlouhá a dost i fyzicky náročná, trvá obvykle tak 2,5 hodiny. Návštěvníci se dozvědí to základní o stavebních principech tohoto zámku, respektive o tom, jak byl budován, co je například podzemí, to, co nevidí. A dostanou se samozřejmě i na půdu, uvidí krovy a uvidí zejména naše krásné komíny, které jsou raritní.
1: Z Janovic u Rýmařova, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Na lince máme Tomáše Ostrožilíka z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tomáši, jak to vypadá v Moravskoslezském kraji?
2: V jihovýchodní části regionu je oblačné počasí, na severozápadě, to je Bruntálsko, Rýmařovsko, Krnovsko, je jasno. Teploty se pohybují většinou od 16 do 20 stupňů, nejtepleji třeba v Karviné 20 stupňů a nejchladněji na Rýmařovsku, Bruntálsku, kde je kolem 14 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Přes den to bude hodně podobné jako včera, nebo jaká tam bude změna?
2: Bude to podobné, teploty budou o něco nižší, většinou v rozmezí 27 až 30 v maximech odpoledních. No a na obloze teď z rána zvětšená oblačnost na jihovýchodě se rychle rozpadne, odejde na východ do Polska a převládne ráno dopoledne jasno nebo skoro jasno. Ovšem bude se opět tvořit kupovitá oblačnost a v odpoledních večerních hodinách opět tvorba místních lokálních přeháněk a bouřek pravděpodobně nebudou tak intenzivní a tak četné jako včera večer, ale určitě se nějaká silnější bouřka vyskytne, zejména v oblasti hor a na horách teploty v maximech kolem 22. Vítr, ten se oproti včerejšku změní na severní až severovýchodní a bude vát rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Ještě to nechci přivolávat, ale blíží se nám start pracovního týdne, tedy pondělí, tam bude ta situace jaká?
2: Tak ještě v pondělí musíme počítat s tím, že se v odpoledních hodinách vyskytnou místní přehánky nebo bouřky, ale pravděpodobně jich bude o něco méně než dnes, ale stále se mohou vyskytnout. Teploty ráno v pondělí budou 18 až 14 stupňů, takže nepatrně nižší a přes den v pondělí také nepatrně nižší než dnes 25 až 28. Vítr stále mírný severní až severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Moc děkujeme za informace, přejeme krásný víkend, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět. Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Setkání veteránů se uskuteční už po 17. v Rychvaldu. Akce začíná v 9 hodin. Uvidíte desítky veteránů a můžete se projet historickým autobusem. Do Vratimova přijela pouť, její součástí je i slavnostní poutní mše v kostele svatého Jana Křtitele. A to od 9:45. Na radničním náměstí pak vystoupí mažoretky, kouzelníci nebo šermíři. Program připravili na celý víkend i na hradě Sovinci na Bruntálsku. Zaměřili ho na období gotiky a rané renesance, kdy žili páni ze Sovince, zakladatelé hradu. Hrad je otevřený od 9 do 18 hodin. A v Karviné můžete putovat od kostela ke kostelu, projdete se ulicemi, kde dříve stály kolonie a objevíte, co se ve staré Karviné ještě zachovalo. Trasa je dlouhá asi 4 kilometry a začíná u šikmého kostela o 1:30 odpoledne.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na letních táborech se děti často svěřují s osobními i náročnými tématy. Upozorňuje na to nová kampaň. Ve Vsetíně stavbaři osadili pylon nové lávky u střední průmyslové školy. Děti z Havířova si dnes mohou vyzkoušet volnočasové aktivity střediska volného času. Dnes bude jasno až polojasno, později oblačno a teploty až 30 stupňů. Dobré nedělní ráno přeje Lucie Kociánová. Kampaň s názvem Buď připravena naslouchat motivuje táborové vedoucí, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Právě na letních táborech se totiž děti často svěřují s osobními problémy. Za kampaní stojí organizace Nevypust duši, junák a písničkář Pavel Čadek. Pro vedoucí připravili například karty s doporučeními pro vedení podpůrného rozhovoru. Pokračuje skautka Barbora Trojak.
2: Ve skautu obecně považujeme za důležité pomáhat druhým a umět podpořit někoho, když není v pohodě nebo prochází těžkou situací. Ze skautské krizové linky pro vedoucí můžeme soudit, že mezi velmi časté potíže dětí a mladých lidí patří třeba vztahové problémy, potíže v rodině, sebepoškozování, úzkosti nebo například poruchy příjmu potravy.
0: Na stavbě nové lávky u střední průmyslové školy ve Vsetíně dělníci osadili hlavní pylon konstrukce. Ocelový prvek vážící 17 tun a dlouhý více než 15 metrů na místo usadil těžký jeřáb. Samotná instalace trvala zhruba 2 hodiny a podle lidoveckého starosty Jiřího Čunka patřila k technicky nejnáročnějším částem stavby.
3: Pylon je takový krákorec, by se dalo říct, který trčí do vzduchu a z něj jdou lana a ty budou držet ten most. Takže teď jsme v této fázi, všechno by mělo být hotovo do poloviny září.
0: Havířovské středisko volného času dnes pořádá veletrh kroužků. Organizace představí rodičům s dětmi volnočasové aktivity, které školákům nabízí. Děti si budou moct vyzkoušet sportovní, umělecké i vědecko-technické činnosti a vybrat si svůj kroužek podle toho, co je bude bavit. Program začíná v 9 hodin v pobočce na nábřeží a odpoledne pak v budově na ulici Marie Kudeříkové. Sport. Čeští volejbalisté mají stále šanci na postup do semifinále Evropské ligy. V předposledním zápase vyhráli nad Španělskem 3-1. Konečný výsledek je ale to jediné, s čím je trenér Jiří Novák spokojený. Po úvodních 2 vyhraných setech to podle něj nebylo ideální.
4: A třetí set jsme přestali prostě jednoduše podávat, udělali jsme 8 chyb, přestali jsme hrát v poli. Takovýhle vždycky je výsledek, no. Furt jsme nepoučitelní, furt prostě víme, co k těm dobrým výsledkům vede a furt si myslíme, že to tak není, no. Tak je to tak.
0: Češi budou hrát ještě proti domácí Gruzii. Ani výhra, ale postup nemusí stačit. Záležet bude na ostatních výsledcích. Z dohromady 27 reprezentací jsou v neúplné tabulce Češi 8.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během dne očekávejte vývoj kupovité oblačnosti a lokálně tvorbu přeháněk nebo i bouřek. S větší pravděpodobností budou na horách a jejich okolí. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů. Na horách naměříme okolo 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme a provoz je bez vážnějších komplikací. Pokud ale přeci jen o nějaké komplikaci víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Sedm hodin, 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme krásné nedělní ráno. Za chviličku se v našem vysílání podíváme na party introvertů, jak taková může vypadat a k čemu vlastně slouží. Dozvíte se z našeho vysílání, ovšem nejdříve dvakrát měř a jednou hřeš, tradiční seriál, tedy dobré rady všeho druhu a tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme například na to, kdy se sklízí zralé jahody a proč je dobré postupně očesávat i dozrávající ovoce. Na stromech. Poslouchejte nás a mějte příjemný den s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dvakrát měř a jednou řeš, toliko aktuální program před námi ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. V našem tradičním seriálu se tentokrát podíváme na zralé jahody a na to, proč je dobré postupně očesávat i dozrávající ovoce.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. V ovocné zahradě se to v červnu jenom červená. Pozoroval jsem kosí rodinku, jak systematicky obírá třešně u souseda a do týdne bylo všechno sklizeno. Přišla celá rodinka, i ti mladí tam chodili, aby si také zobli. No a jako ti kosy, tak by se měl kutil ke své zahrádce chovat, takže tady mám seznam toho, co ovoce na zahradě vyžaduje. Podkládáme pod jahody textilii nebo jiné podložky proti znečištění a hnití plodů. Sklízíme první úrodu jahod a třešní. Jahody sklízíme s krátkou stopkou a brzy po ránu nebo večer. Vydrží déle čerstvé. Koncem měsíce se můžete připravit na sběr rybízu, angreštu a malin. Přihnojovat je dobré ovocné dřeviny a důkladně zavlažujeme. Probírku plodů děláme na peckovinách a po červnovém opadu i na jádrovinách a navíc ošetřujeme ovocné druhy, napadené škůdci a chorobami a do konce června seřízněte rebarboru. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Jakkoliv je v centru Ostravy krásně, tak někde na některých místech Moravskoslezského kraje můžete ještě z počátku dne vidět zvětšenou oblačnost, nicméně postupně se bude vyjasňovat úplně všude. Během dne očekáváme opět vývoj kupovité oblačnosti a lokálně se můžou tvořit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer mohou být bouřky doprovázeny zejména přívalovými srážkami i s úhrny kolem 25 mm a s kroupami, takže pozor na to. Nejvyšší denní maxima 26 až 30 stupňů, na horách bude 20 až 24.
2: Ve čtvrtek dopoledne bude v naší rozhlasové lékárně řeč o plísňovém onemocnění kůže, odborně o kožní mykóze. K mikrofonu jsem pozvala Martina Olšara, lékaře kožního oddělení nemocnice Agel Nový Jičín. Ptát se ho budu mimo jiné na to, co toto onemocnění způsobuje, proč bývá tak vytrvalé a jestli mu lze efektivně předcházet. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tou cestou skupina Kryštof a také Tomáš Klus. Možná některého z nich, buď Richarda Krajče nebo Tomáše Kluse, uvidíte na nějakém letním festivalu. Pokud máte rádi hudební festivaly nebo jiné podobné akce, tak jsme se vás před začátkem léta zeptali v ostravských ulicích, které a jak se těšíte.
1: Před rokem jsem byla na Summerfestu od Mirae. Ještě i v Karviné třeba na lodičkách a takhle.
2: Tak jako jezdíme tady s přáteli samozřejmě do Ostravy, ale občas jsem jezdil i na Slapy do Prahy.
3: Tak já plánuji na ten Sold Out, ty Colorsy mám tež rada, ale mě přišlo, že tam je jako hodně starších lidí a že to je takové pro rodiny.
4: Ne, jezdím, bohužel. Buď jako mě se tam nechce budět sám, anebo finanční.
5: No, tak asi ten Sold Out. Tak ti interpreti, ti lidi jsou kolem sebe a prostě ta atmosféra.
6: Nejezdím, ale chtěla bych jet, určitě, a na to Close Up of Ostrava.
7: Tady v Ostravě Colorsy nebo Bici. Dřív jsem chtěl na Ultra do Miami, ale už se mi změnily priority.
8: Když jsem na žádném nebyl, možná bych i chtěl, ale nějak se mi asi nenaskytla příležitost, nebo i když vím, že tady toho je hodně, tak nechci říkat.
9: Tak já jezdím na Beats for Love jenom teda. Ale letos tam nejdu. Už mě to tak jako omrzelo.
10: Ano, mám ráda a jezdím na Beats for Love taky. Byla jsem párkrát i na Colorsech a minulý rok jsem byla na Sigetu v Budapešti.
2: Tak je to Beats for Love, je to Colors, ještě potom tady u nás v Ostravě kousek je Koal Festival, v Chorvatsku je to na Zrče, je to Zrče Festival, co pořádají kluci právě z Prahy. A na Slapech High Jump se to jmenuje.
8: Nejezdím, nemám k tomu velký vztah.
11: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Česku, ale i v dalších zemích Evropy přibývá počet nákaz pohlavní nemocí. Uvádí to nedávno zveřejněná analýza Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024. Z jejich dat vyplývá, že případů bylo nejvíc za posledních 10 let. Nejvíce přibylo pacientů, kteří se museli léčit s kapavkou nebo syfilidou. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v kempech. Jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem. K jeskyni na Špičáku na Jeseňsku směřuje z nedaleké obce Písečná nová naučná stezka, věnovaná době ledové. 6-kilometrová trasa vede přes údolí, skály, morénové valy a prameniště. Náklady na její vybudování přesáhly 600 tisíc korun. Jejím nosným tématem je ledovec, který zhruba před 500 000 let ovlivnil podobu místní krajiny. Město Třinec ruší kontejnery na plasty a papír v příměstské části Kamionka. Nádoby na sklo zůstávají. Jak dodal mluvčí města Stanislav Češlár, kontejnery město postupně stahuje z části s rodinnou zástavbou. Cyklista Matyáš Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na 3. místo průběžného pořadí. V časovce dojel 4. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek v časovce ztratil 11 sekund a celkově je pomalejší o 4,5 minuty. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno až polojasno, později během dne očekávejte kupovitou oblačnost a místy i přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupají na 25 až 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v kraji v tuto chvíli nemáme, ale dávejte pozor na Vsetínsku. Na silnici mezi Dolní a Horní Bečvou probíhají práce údržby.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: jsou nenápadní a moc se o nich nemluví. Introvertem je přitom zhruba každý třetí člověk v Česku. A až každý pátý z nás má zvýšenou citlivost nebo hypersenzitivitu. V Kopřivnici se rozhodli, že se na potřeby introvertních a velmi citlivých spoluobčanů zaměří. Uspořádali sérii akcí, aby všichni věděli, jací jsou a co potřebují.
1: Já jsem určitě introvert a patřím mezi takzvaně vysoce citlivé.
2: Martin Šablatura chce jako správný scout pomáhat ostatním a proto vystoupil z komfortní zóny a mluví s novinářkou.
3: Teďka uháníme Kopřivnici někam, kde je klid.
1: Kde je klid? Chci vlastně tady ukázat, proč mi Kopřivnice vyhovuje. Je to anonymita města, ale zároveň Kopřivnice je malá.
3: Opravdu moc lidí jsme nepotkali, to je i tím počasím, ne? Vám to vyhovuje, když prší.
1: Ano, v dešti jsou i extroverti zalezlí a nic po mně nechcou.
3: Co já bych měla vědět, abych se k vám chovala co nejlíp?
1: Obecně máme třeba raději psanou komunikaci, volání jako moc ne, netlačit nějaký komunikační styl, pak jako netlačit na pilu.
2: A už s Martinem Šablaturou stoupáme do lesa, který je kousek za městem. Tady vysoce citliví lidé nabírají sílu.
1: Mít možnost uchylit se někde do klidu, kde je méně věmu, méně hluku a třeba i méně světla.
2: Martin Šablatura pracuje na radnici a i tam diskutuje o tom, jak město co nejlépe přizpůsobit lidem, jako je on. Uspořádal výstavu, přednášku a filmové projekce pod hlavičkou a teď se všichni uklidníme.
1: Kdyby nás bylo jeden z milionu, jeden z 10 000, tak jako si řeknu, dobře, ale tím, že je nás tak hodně, tak se to vlastně týká přímo nebo nepřímo každého.
2: I introverti a vysoce citliví lidé můžou mít party. Konkrétně tady v Kopřivnici ji nazvali antisocial party. A já už se ptám Terezy Slovákové z Kopřivnického kulturního střediska, jak vypadá taková party pro introverty.
4: Postedal, je tady klid, kde se ten člověk může schovat a věnovat se svým činnostem.
2: Na místo hudby atmosféru podkreslují zvuky přírody. Ještě jedno poučení o vysoce citlivých introvertech. Ze společnosti často mizí bez rozloučení, takzvaně po anglicku. Prý se za to nemáme zlobit, prostě už toho bylo moc. Z Kopřivnice Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: Na lince máme Václava Smolku z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Václave, poprosím o informaci. V kraji je to všude stejné, všude slunečno?
2: Tak je tomu tak, na většině území kraje máme jasno až polojasno, teploty aktuální jsou nejčastěji od 19 do 23 stupňů a havane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Přes den jak to bude postupovat?
2: Tak zpočátku ještě bude nadále slunečné počasí, během dne očekáváme vývoj kupovité oblačnosti, lokálně se také přidají přeháníky nebo i bouřky. Maximální denní teploty budou o něco nižší než ty včerejší, to znamená 26 až 30 stupňů, na horách kolem 22 stupňů a vítr bude přechodně mírný, severní až severovýchodní od 2 do 5 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat.
1: V noci a na zítřek a zítra to bude vypadat jak?
2: V noci čekáme zpočátku ještě oblačnost s doznívajícími přeháníkami nebo bouřkami. Postupně bude oblačnosti ubývat na polojasno až jasno a k ránu se také ojediněle budou vytvářet mlhy. Minimální noční teploty budou od 18 do 14 stupňů a povane slabý severní nebo severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra bude zpočátku ještě malá oblačnost, postupně se opět bude vyvíjet kupovitá oblačnost s místními přeháníkami nebo i bouřkami. Maximální denní teploty budou od 25 do 28 stupňů, na horách kolem 22 stupňů a vítr bude slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní od 2 do 5 metrů za sekundu a v bouřkách bude zesilovat.
1: Co se týká vlhkosti a tlaku, poslední informace na závěr.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je aktuálně 1023 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje v kraji nejčastěji mezi 80 a 95%.
1: Děkujeme za informace, přejeme krásnou neděli, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Naším pondělním hostem bude herec Ondřej Brett. Z ostravského divadla Petra Bezruče odchází po 15 letech do Klicperova divadla v Hradci Králové. Proč a jak k tomu přispěl humanitární výjezd na Ukrajinu? O tom povypráví Kateřině Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: U přehrady v Brušperku bude dnes mobilní laser arena. Kromě samotné bojové hry bude na místě i kreativní koutek pro nejmenší, včetně malování na obličej. Akce se koná od 10 do 18 hodin. V obci Haj ve Slezsku na Opavsku budou vzpomínat na spisovatele Vladislava Vančuru. Program začíná ve 13 hodin vernisáží výstavy 100 let rozmarného léta. Od 15 hodin pak v Dohnálkově parku vystoupí folklorní soubory z Česka i ze zahraničí. A na Černé ostravské louce se koná Táta Fest, bude tam připravený bohatý program pro malé i velké, včetně různých stánků, tvoření i hudby. Akce se koná od 15. do 18. hodiny. A o kousek dál na střeše City Campusu Ostravské univerzity si můžete zacvičit jogu. Letní lekce je vhodná pro mírně pokročilé i začátečníky. Sebou je doporučena vlastní podložka a deka nebo mikina pro závěrečnou relaxaci. Lekce na střeše začíná v 17 hodin.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nový Jičín rozdá příští rok na dotacích 35 milionů korun. Pacientům v Karlově Studánce pomáhají při výletech repasovaná elektrokola. V psím útulku v Ostravě Třebovicích se setkají opatrovníci zachráněných zvířat. Dnes bude jasno až polojasno, později oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Město Nový Jičín vyhlásilo dotační programy na příští rok. Celkem rozdělí přes 35 milionů korun. Největší část, přes 15 milionů, půjde na sociální programy. 14 milionů pak resort dá na sport a téměř 2 miliony na kulturu. Část peněz míří i na stipendia pro studenty zubního lékařství, říká mluvčí Marie Machková.
2: Student, který se zaváže, že do 6 měsíců od úspěšného ukončení studia zahájí provoz lékařské praxe v Novém Jičíně, může získat až 250 tisíc korun. Díky tomuto našemu pilotnímu projektu se nám už podařilo jednu budoucí zubařku, která letos skončí studia, získat.
0: Více než polovina Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Řidiči, kteří pojedou autem do zahraničí, nejčastěji míří do Chorvatska a Polska. Podle dopravního experta Romana Buckého by řidiči na dlouhých cestách měli dbát na dodržování pravidelných zastávek. Nezbytné je také mít sebou všechny dokumenty, které v případě nehody nebo poruchy auta mohou usnadnit a urychlit řešení problémů. Státní horské lázně Karlova Studánka nechali před sezónou repasovat baterie svých elektrokol, aby hosté bez potíží zvládli i delší trasy v Jeseníkách. Elektrokola využívají především pacienti a návštěvníci s pohybovým omezením. O službu je zájem taky v horském hotelu Lorkova Vila v Beskydech, který pod lázně patří, uvedla jeho ředitelka Gabriela Macháčová.
3: Je tady kopcovitý terén, jsou tady náročnější i lehčí trasy, máme tady i cyklomapy, takže jim poradíme s cyklotrasou. Klienti si půjčují kola, aby mohli navštívit cyklotrasy, které jsou tady v okolí, Pustevny, na Ostravici, na Vysalaje.
0: Opatrovníci i zachránění psi z útulku v Ostravě Třebovicích se dnes setkají na místě, které je spojilo dohromady. Útulek dopoledne pořádá už 26. ročník tradičního setkání. Opatrovníkům opuštěných psů pracovníci útulku poděkují za péči. Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze Starostů pro Ostravu je setkání přínosné i pro samotné psy.
4: Můžou se tradičně jednou za rok ještě potkávat na onem místě, kde ho vyzvedli, kde ještě se na něj podívá služba, která ho měla v útulku a vlastně hodnotí, jestli je nejenom v dobrých rukou, ale jak se aklimatizoval a on trošičku i zaspomíná a potká se se svými, kterými byl nedávno ještě v kotci a dneska už v nové rodině.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během dne očekávejte i vývoj kupovité oblačnosti a lokálně tvorbu přeháněk nebo i bouřek. S větší pravděpodobností budou na horách a jejich okolí. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů, na horách naměříme okolo 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Dávejte pozor, je tam uzavřena část ulice Tyršova mezi křižovatkami s ulicemi Mlýnská a Zahradní. Objížďka je vedena pro všechna vozidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Doma větráte a doufáte, že se vám tam dostane nějaký čerstvý vzduch, tak si myslím, že v tuto chvíli je nejvyšší čas zavřít okna, protože venku se nám začíná pomalu, ale jistě intenzivně zvedat teplota. A podrobnosti o počasí přineseme v následujícím vysílání v následující hodince. Začneme ale odpověďmi, po kterých jsme pátrali v rámci rubriky Co v učebnicích nebylo. Napadlo vás třeba, proč je ledovec uvnitř modrý, tak Martina Pisaříka to napadlo, zjišťoval to a podrobnosti nám řekne za pár okamžiků. No a potom se hned podíváme do Rýmařova. Na velkou a zásadní opravu střechy se chystá právě tamní zámek v Janovicích u Rýmařova. Někdejší sídlo šlechtického rodu Harachů prochází postupnou renovací a my budeme u toho. Mějte krásnou neděli s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Napadlo vás někdy, proč je ledovec uvnitř modrý? Po odpovědi pátral v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo i Martin Písařík. Výsledky se dozvíme právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, proč je ledovec uvnitř modrý? Čerstvě napadaná sněhová závěj modrá není. Modrá není ani kostka ledu v drinku. Proč tedy icebergy, obrovské kusy sladkovodního ledu, které se odlomily z ledovce a plují v moři, září modře? Modrá barva ledovce není výsledkem pigmentu, ale fascinující souhrou vysokého tlaku a optiky. Zatímco čerstvý sníh je bílý kvůli rozptylu světla v milionech vzduchových bublinek, hluboko v ledovci probíhá proces, který tyto bublinky nemilosrdně vytlačuje. Pod váhou stovek metrů ledu dochází k tak silnému stlačení, že se led stává extrémně hustým a krystalicky čistým, zcela bez vzduchu. Ledovcový masiv je jako obrovský filtr. Když do takové masy pronikne sluneční světlo, molekuly vody začnou selektivně pohlcovat červenou a žlutou část spektra. Modrá barva má však jinou vlnovou délku, která ledem prochází mnohem snáze nebo se odráží zpět. Čím je led starší a čím méně vzduchu obsahuje, tím je jeho modř sytější.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dneska to bude takové krásné jako včera. Bude svítit sluníčko, bude teploty kolem 30 stupňů Celsia. Nicméně odpoledne budeme muset dávat pozor na bouřky, protože ty mohou být večer a právě odpoledne doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny kolem 25 mm a kroupami. Ale teď se dívám, že Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před bouřkami. Ovšem, jenom ve žluté barvě, to znamená, že se to děje v nízkém stupni nebezpečí, není to úplně takové drama, ale když se dívám na tu mapu, ve které by se to všechno mělo dít, tak vlastně Krnov, Bruntál, Opava, Ostrava, Odry, Nový Čín, Frýdek Místek, Frýdlant, Třinec, Jablunkov, to jsou místa, kterých se ta výstraha netýká. Týká se například Jeseníku, potom Šumperku, Oničova, Šternberku, Olomouce, to znamená, existuje tam určitá hranice, kde by to mělo být v pohodě a to je právě většina Moravskoslezského kraje. Takže přejme si, ať to tak vypadá. Denní maxima dneska 30 stupňů, na horách 24.
2: Blíží se prázdniny a s nimi i naše velká turistická letní soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Vydejte se do Beskyd, navštivte 9 vybraných horských chat a sbírejte razítka do soutěžní karty. Stačí získat 7 razítek a můžete vyhrát turistické ceny. Za všech 9 razítek hrajete o hlavní cenu – jízdní kolo. Startujeme už 26. června, více na webu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Legendární obecní sauna v Komorní Lhotce oslavila 60 let. Dřevěné stavení, ve kterém se zastavil čas, stojí na okraji vesnice. Podobných zařízení s takovou tradicí už moc není.
1: Já jsem tu kdysi častěji chodila, ale teď tak jednou za někdy za měsíc jenom.
2: S paní Danou sedíme venku pouze v ručnících. Dnes je tady jediná a tak máme ženskou část jenom pro sebe.
1: Já jsem se tu narodila v Komorní Lhotce. I tchyně moje tu pracovala. No, tak kdysi, jak byla sauna za 3 koruny, jako ten tvároch s tím křenem a chleba, tak a podmaslí k tomu, tak to je.
2: Paní Daně bylo 8 let, když sauna začala fungovat. Původní dřevěnku přestavili na saunu místní na brigádách v akci Z. Zvlášť se potí ženy a zvlášť muži. Ochlazovací bazénky napouští místní říčka Stonávka, takže jsou bez chloru.
3: Tak Stonávko, jaká jsi? Studená?
1: Ale ona je teplá,
3: ta voda. Je teplá, mě teda teplá.
1: A to už jsem najedl. Pokrk a
2: Lidé sem jezdí, protože to místo má atmosféru. O teplo se dnes stará Blažena Bolková. Topí se bukovým dřevem ve sklepě.
1: A tady mám pec v sklepu. Pojďme přikládat sem hodinu. Klepy mě vyšlo stupňu. A tady mám ženy. Ženy chtějí méně stupu, chtějí to méně. Takže tu se přikládá trošku méně.
3: Kdo vám chystá dřevo?
1: To jsou tady obecní pracovníci.
2: Saunu provozuje obecní společnost. Lidé sem jezdí z blízkého okolí i ze vzdálených měst. Pokračuje nezávislý starosta Ivo Štefek.
4: Ti klienti, kteří tam už chodí léta, tak ti prostě říkají, hlavně nic neměňte, my tady chodíme proto, protože je to tady takové, že se tady topí dřevem a že to není žádná moderná a že je to tady taková klasika.
2: Výročí sauna oslavila dnem otevřených dveří a setkáním s bývalými pracovníky i potomky zakladatelů. Kvůli každoroční údržbě teď bude měsíc zavřená. Z Komorní Lhotky Natálie Janešková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Opoziční i koaliční politici pracují na zákoně, který má vymezit profesi sportovců. Počítá i se vznikem státního fondu sportu nebo úpravou financování, a to včetně pravidel, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. Zákon chtějí politici představit v září. Na letních táborech se děti často svěřují s osobními problémy z běžného života. Upozorňuje na to kampaň s názvem Buď připraven naslouchat. Připravila ji organizace Nevypust duši spolu s písničkářem Pavlem Čatkem a skauty. Podle vedoucí a provedoucí připravili třeba karty s doporučeními pro vedení podpůrného rozhovoru nebo písně Smutek a strach. Komunisté před 77 lety popravili válečného hrdinu a legionáře generála Heliodora Píku, který se podílel na protinacistickém odboji. Píka byl během druhé světové války vojenským velvyslancem v Bukurešti a Moskvě. Už tehdy varoval před Sovětským svazem. Komunistický režim ho později obvinil z vlastizrady a tvrdil, že Píka předával informace západním státům. Operní soubor Slezského divadla v Opavě dnes uvede premiéru Čardášové princezny. Známou operetu napsal Emerich Kalamán v roce 1915. Příběh kabaretní hvězdy a mladého aristokrata vypráví o lásce, která se musí vyrovnat s předsudky, společenskými konvencemi i rozdíly mezi dvěma světy. Inscenace se bude hrát hlavně v příští sezóně. V pražském Edenu dnes začíná olympiáda dětí a mládeže. Hlavní město jí hostí vůbec poprvé v historii. Olympiáda nabídne 23 disciplín, ve kterých se mladí sportovci utkají na 33 sportovištích po celé metropoli. A jaké nás dnes čeká v kraji počasí, bude jasno až polojasno, později během dne očekávejte kupovitou oblačnost a místy i přehánky nebo bouřky. Teploty dnes vystoupají na 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ještě dnes počítejte v Ostravě s uzavírkou v ulici Cingrova u haly Tatran. Cestáři tam opravují povrch vozovky.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Na velkou a zásadní opravu střechy se chystá zámek v Janovicích u Rýmařova. Někdejší sídlo šlechtického rodu Harachů prochází postupnou renovací a dobrou střechu potřebuje jako sůl. Jak to z plány na investice zatím vypadá, probrala s kastelánem Petrem Slabým redaktorka Petra Štrimplová.
1: Střecha je základ a pro zámek to platí možná dvojnásob. Pane kasteláne, jaké jsou tedy plány se střechou?
2: No, střecha, jak říkáte správně, je naprostý základ a vzhledem k tomu, že náš střešní plášť je starý minimálně 100 let, tak si myslím, že prosí o výměnu nebo i o opravu souvisejících částí. Nejstarší část krovu je těsně po roce 1600, asi 1606, 1608 jsou tam datace, takže krov je starobylý a krytina bohužel také. Zahájili jsme výběrové řízení na výběr projektanta na obnovu střešního pláště a souvisejících konstrukcí a čekám, že v relativně krátké době bude projekt vyhotoven. Krátká doba jsou měsíce, řekněme třeba rok. Pevně doufám, že potom se najdou prostředky, velké prostředky na to, aby se dal ten střešní plášť a všechno, co je potřeba k tomu obnovit.
1: Bude, myslíte, nutné velký zásah do těch krovů samotných?
2: Krovy jako takové ve špatném stavu nejsou. Dle mého názoru jsou na tom hůř související konstrukce třeba stropní nebo úplně spodní části těch krovových systémů, třeba pozednice. Ale to, co si většina lidí představuje jako krov, to znamená krokve a stolice a tak, tak to si myslím, že je relativně v pořádku.
1: Prozradíme posluchačům, že v průběhu sezony vy občas vlastně děláte prohlídky právě do těchto míst?
2: Ano, děláme prohlídku, která je specializovaná na historii a stavební vývoj tohoto zámku. Prohlídka je poměrně dlouhá a dost i fyzicky náročná, trvá obvykle tak 2,5 hodiny. Návštěvníci se dozvědí to základní o stavebních principech tohoto zámku, respektive o tom, jak byl budován, co je například podzemí, to, co nevidí. A dostanou se samozřejmě i na půdu, uvidí krovy a uvidí zejména naše krásné komíny, které jsou raritní.
1: Z Janovic u Rýmařova, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Teploty budou podobně jako včera i dneska docela výrazné, kolem 30 stupňů Celsia, na horách bude 24, přičemž k této hranici se ty teploty zvedají už v těchto chvílích, máme 8:45. Odpoledne platí výstraha pro bouřky, které by neměly být v Moravskoslezském kraji tak hrozné, nicméně pokud k ním dojde, pak meteorologové varují před přívalovými srážkami s úhrny i kolem 25 mm a kroupami.
2: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
3: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
4: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude 9 hodin. Dopoledne posloucháte Český rozhlas Ostrava. Jdeme se společně podívat na tipy pro trávení dnešního dne. Setkání veteránů se uskuteční už po 17. v Rychvaldu. Akce začíná v 9 hodin. Uvidíte desítky veteránů a můžete se projet historickým autobusem. Do Vratimova přijela pouť, její součástí je i slavnostní poutí mše v kostele svatého Jana Křtitele, a to od 9:45. Na radničním náměstí pak vystoupí mažoretky, kouzelnice nebo šermíři. Program připravili na celý víkend i na hradě Sovinci na Bruntálsku. Zaměřili ho na období gotiky a rané renesance, kdy žili páni ze Sovince, zakladatelé hradu. Hrad je otevřený od 9 do 18 hodin. V Karviné můžete putovat od kostela ke kostelu, projdete se ulicemi, kde dříve stály kolonie, a objevíte, co se ve staré Karviné ještě zachovalo. Trasa je dlouhá asi 4 kilometry a začíná u šikmého kostela ve 13:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, za chviličku tady bude 9. hodina. No a s ní další aktuální zprávy s Lucí Kociánovou. V podzimních komunálních volbách budou obyvatele obvodu Ostrava Poruba volit méně zastupitelů. Jak se to stalo, proč to tak je, tak to se dozvíte právě ve zprávách v 9 hodin. No a hned po 9. hodině nás čeká pravidelná čítárna a hned na úvod hodiny se společně podíváme také do Příboru. Tématem budou vykopávky. Buďte s námi, posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Městská část Ostrava Poruba snížila počet členů zastupitelstva ze 45 na 37. Ve Švýcarsku by dnes měly jednat delegace USA a Íránu o trvalém míru. Děti z Havířova si dnes mohou vyzkoušet volnočasové aktivity střediska volného času. Bude jasno až polojasno, později oblačno, teploty až 30 stupňů. Dobré nedělní dopoledne přeje Lucie Kociánová. V podzimních komunálních volbách budou obyvatelé obvodu Ostrava-Poruba volit o 8 zastupitelů méně. Aktuální zastupitelstvo rozhodlo o snížení počtu členů vrcholného orgánu samosprávy ze 45 na 37. Na radnici spočítali, že tak ročně ušetří 5 milionů korun. Podle starostky Ostravy-Poruby Lucie Beránkové-Vilamové už navíc počet zastupitelů jen tak splňoval zákonné podmínky, které se vztahují k počtu obyvatel.
2: Poruba má dnes výrazně méně obyvatel než v minulosti, ale počet zastupitelů zůstal stejný. To už neodpovídá realitě. Už na začátku tohoto volebního období jsme snížili počet členů rady z 11 na 9 a přineslo to nejenom finanční úsporu, ale i efektivnější rozhodování. To znamená, teď děláme další krok stejným směrem.
0: Americký viceprezident J.D. Vance dorazil do Švýcarska na jednání s Íránem o trvalém míru. Rozhovory ale komplikuje konflikt mezi Izraelem a libanonským militantním hnutím Hezbollah. Ten pokračuje i navzdory příměří, které mělo platit od pátečního odpoledne. Klid zbraní v Libanonu je jedním z požadavků Íránu. Teherán včera oznámil, že v odvetě znovu uzavřel Hormuzský průliv. Spojené státy to ale odmítají. Havířovské středisko volného času dnes pořádá veletrh kroužků. Organizace představí rodičům s dětmi volnočasové aktivity, které školákům nabízí. Děti si budou moct vyzkoušet sportovní, umělecké i vědecko-technické činnosti. Vybrat si svůj kroužek můžou podle toho, co je bude bavit. Program začíná právě teď v pobočce na nábřeží a odpoledne pak v budově na ulici Marie Kudeříkové. Na Masarykově okruhu v Brně se dnes pojede hlavní závod MotoGP. Pořadatelé čekají desítky tisíc návštěvníků. Už včera na odstavných plochách a parkovištích v okolí závodního okruhu parkovalo podle policie přes 3200 aut a 1250 motocyklů. Další stály přímo uvnitř areálu nebo v kempech. Jihomoravský policejní ředitel Leo Štržil doporučuje vyrazit s dostatečným předstihem.
3: Za prvé výhoda je ta, že si najdou lepší místo na sledování samotného závodu a bude to pro ně samozřejmě příjemnější. Protože pravdou je v tom, že ta dopravní intenzita se vyvíjí. My uvidíme. V každém případě, kdo přijede dřív, rozhodně pojede v klidu, rozhodně klidně zaparkuje a v klidu si to užije.
0: Pokladny na autodromu už jsou otevřené a z Brna k závodišti bude jezdit bezplatná autobusová linka od Bohunické nemocnice. Warm-up před závody začíná v 9 hodin 40 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během dne očekávejte vývoj kupovité oblačnosti a lokálně tvorbu přeháněk nebo bouřek. Z větší pravděpodobností budou na horách a jejich okolí. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů. Na horách naměříme okolo 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je v tuto chvíli v kraji bez vážných komplikací. Pokud víte o nějaké nehodě nebo dopravní komplikaci, volejte linku zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Deset hodin 24 minut, to je čas, ve kterém se dneska uděje letní slunovrat a znamená to mimo jiné to, že nás čeká, ač to zní paradoxně, druhá temnější polovina roku a od toho dnešního vrcholu už ty dny budou zase jenom kratší a ty noci delší. Takže pojďme si to společně užít. O letním slunovratu si budeme určitě povídat také v následující hodině. Nejdříve se ale podíváme do Příboru na vykopávky, no a řekneme si také, co je nového v naší čítárně, jaké knížky byste si třeba mohli vzít sebou na dovolenou. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, přejeme krásné dopoledne.

0: Restaurátoři v piaristickém klášteře v Příboře objevili staré malby. Jsou v místech kláštera, které dnes využívá základní umělecká škola. Malby byly zakryty v pozdějších dobách novými nátěry. Ředitel Příbořské základní umělecké školy Pavel Debev ukázal redaktorce Ivě Havlíčkové třeba jeden z objevů na chodbě. I když zatím není zcela zřetelné, o jaký výjev tam jde, vypadá to na někdejší učební pomůcku.
1: Jsme se zastavili u takového zajímavého objektu na zdi.
2: Jak objekt na zdi? No, u nás tady nastal restaurátorský průzkum, protože ta budova je opravdu stará, je z konce 17. století. A krom těch piaristů, kteří to vystavili, tady byl také v 19. století učitelský ústav, poté Tatra Kopřivince tady měla své obory a nakonec jsme tady my, takže vlastně celou dobu tato budova slouží ke vzdělávání. A restaurátorský průzkum, který teď obdivujeme právě na stěnách, proběhl na popud města Příbor a světe div se, nalezli tady něco. A nalezli, zrovna stojíme u asi nejcennějšího, nebo možná pro laika, jako jsem já, nejcennějšího objevu, a to je zřejmě nějaký nákres sluneční soustavy a různé fáze měsíce. Nemáme to odkryto celé. A město Příbor se vyjádřilo k tomu, že by bylo moc rádo, aby tuto pravděpodobně učební pomůcku právě z toho 19. století obnovilo, aby nezůstala zatřena tou bílou barvou, jako máme tady všechno ostatní.
1: Je tady vidět, že skrz tu omítku, skrz ten nátěr prosvítá bledě modrá barva, část kružnice.
2: Jsou to opravdu zatím jenom fragmenty, doufujeme, že se to odkryje. Uvidíme, co s tím město Příbor má za zájem.
1: My jsme se teď s Pavlem Debefem zastavili u dalšího nově odkrytého kousku historie.
2: Tato velká místnost, ona samozřejmě nebyla tak veliká, tady to je podle těch oblouků, tady byly vlastně jednotlivé koje pro ty studenty nebo ty mnichy nebo ty mladé učitele. A tady se nacházíme právě v té místnosti, kde je vidět, že tady nějaké troje dveře byly, asi byla rozdělena na tři místnosti. A u té jedné z nich je právě taková malba, která je, řekněme, růžovo-hnědého charakteru. A to říkala paní restaurátorka Svobodová, že ta je právě úplně ta původní, čili někdy kolem toho roku 1694, kdy se ten klášter otvíral, tak řekněme na konci 17. století. A když se podíváme kousek dále, tak vlastně nad těmi druhými dveřmi o asi tak 3 metry vedle už je ta malba spíše modrá. A to právě je znak toho 19. století z období učitelského ústavu, takže soudě dle toho říkala i paní restaurátorka, tady asi byl někdo trošičku váženější, protože mu zachovali pořád tu malbu a nenechali to předělat v 19. století, 200 let později.
1: Ukazuje Pavel Debev, ředitel základní umělecké školy z Příbora Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Celý profesní život vzdělávala na univerzitě budoucí učitele českého jazyka a nyní, když už má více času, začala psát laskavé pohádky nejen pro děti. Řeč je o ostravské pedagožce Janě Svobodové, jejíž první knížka se jmenuje Pohádky pro duši. Redaktorka Romana Kubicová se jí zeptala, zda o psaní snila už od dětství.
1: No je pravda, že já jsem byla velká čtenářka. Za mého mládí nebyla vlastně ani televize. Neměli jsme doma televizi, tak ona byla, ale neměli jsme ji doma. A zábava naše spočívala v tom, že jsme četli a četli a četli. A knihovna byl pro mě ráj, myslím, veřejná knihovna, kam jsem chodila, půjčovala si maximální počty knížek. A vždycky jsem snila o tom, že budu se věnovat češtině a literatuře. No a pak se stalo, že jsem vystudovala češtinu v Brně na Filozofické fakultě, ale zvrhla jsem se před závěrem a začala jsem se věnovat jazyku a lingvistice. Myslela jsem si, že to bude můj osud. Přešla jsem na pedagogickou fakultu přesně před 50 lety v roce 1976 v srpnu. No a tam potřebovali, aby někdo učil didaktiku, jak učit učitele češtiny. Tak jsem se přetransformovala zase jinak na didaktičku. Chodila jsem po školách, protože to bylo pro první stupeň a já jsem vystudovala třetí stupeň. Tak jsem se přetransformovala, dohnala jsem si to, učila jsem prvňáčky, druháčky, třetíáčky, čtvrtáčky, pátáčky. Získala jsem praxi, pak jsem dokonce i učebnice napsala, ale to už je dávno. A tak dále, a tak dále. A teď jsem se vrátila k té ideji. Já jsem v mládí říkala z legrace v dětství, že budu psát pohádky jako Božena Němcová. A píšu trošku jiné pohádky, ale píšu.
2: No ale svět pohádek Boženy Němcové je také laskavý, ale je v něm vlastně i to zlo a krutý. Ano, vy mi napovídáte krutý a to jste taky vložila do svých pohádek?
1: Ne, já si myslím, že žijeme v dost krutém světě teď a že je potřeba v těch pohádkách najít takový protipol. A tak se snažím o co nejpřívětivější pohádky, aby neděsily. Já vím, že dnešní děti jsou docela zvyklé a takové otrlejší, ale já asi moc otrlá nejsem. Tak proto se snažím, aby ty pohádky byly milé a hladily po duši. Ten název jsem nevymyslela já, Pohádky pro duši, to mi tam dalo nakladatelství. Já jsem chtěla přívětivé pohádky, ale řekli mi, že přívětivý je méně známé přídavné jméno, že to asi ne. A dali mi Pohádky pro duši. Už jsem se s tím smířila a srovnala, protože opravdu by měly hladit po duši, tak snad budou.
2: Knížka tedy v takové formě je to vaše první, nicméně vy už máte i dva pohádkové sešity, tak jak přišlo vlastně to, že jste začala vůbec psát ty pohádky, kromě toho dětského snu, že budete jako Božena Němcová?
1: Přišlo to z nebe, doslova, protože při prvním sněhu v roce 2024 mě ovládla taková poetická nálada, když jsem viděla snášet se ty bílé vločky a začala jsem si představovat, jak padají a jak to asi bylo, z jaké rodiny jsou. A vytvořila jsem postavičku sněhové vločky Elínky, pojmenovala jsem si ji. A napsala jsem o tom takovou první pohádku. Jenom tak, já totiž v době covidu jsem si na počítači založila složku Začni psát a do té složky jsem si vkládala různé náměty. Nic pro děti, jako pro dospělé. No a teď jsem vytvořila toto, poslala jsem to mailem své sestře do Jeseníku. A podívej se, co jsem napsala. A ona, to je moc pěkné, ty bys měla psát pro děti, mi napsala. To je moc pěkná povídka. A tím, že řekla povídka, já jsem se zarazila. Jaká povídka, když jsem chtěla napsat pohádku. A zeptala jsem se svého známého dlouholetého kamaráda z Prahy, spisovatele Miloše Kratochvíla, co jsem to vlastně napsala. On aniž mi odpověděl, doslova tak napsal, prosím tě, nenechávej si to pro sebe. Můj kamarád vydává takové sešitky pohádkové, což se teda ukázalo, že to je pohádka. Napiš ještě jednu, doplň to dvě zimní pohádky. A já jinak zimu nemám ráda. Ale musela jsem se zamyslet, co teda k k tomu přidat, k té sněhové vločce Elince, vymyslela jsem Mrazíka Lojzíka a vznikl první sešitek.
0: Říká o začátku své spisovatelské dráhy ostravská pedagožka Jana Svobodová s tím, že další pohádkový sešitek se jmenuje O růžích a tulipádech a na kom své příběhy také testuje, i to nám prozradí hned po písničce.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Začni psát, takto nazvanou složku si v době covidu založila v počítači ostravská pedagožka Jana Svobodová. Dnes má na kontě dva pohádkové sešitky a jednu knížku nazvanou Pohádky pro duši. Právě s těmi, jak prozradila redaktorce Romaně Kubicové, přišla do nakladatelství Grada a ti je okamžitě přijali.
1: Já jsem se divila strašně moc, protože vím, že není místo na tom v uvozovkách trhu, nebo respektive trh knih je přeplněný, dětských knih taky. A nakladatelé si dávají pozor, do čeho investovat, aby to nebylo příliš prodělečné. No a ku podivu mi řekli redaktorka, která to dostala do ruky, že tyto pohádky si nenechá ujít, i když mají plán plný až do konce roku 2026. A tak jsem se dostala do Grady a tam už mám druhou knížku, která se teď ilustruje. Tak to je v kostce můj pohádkový příběh.
2: Nedivím se, že vlastně ty vaše krásné, někdy až všední postřehy v těch pohádkách oslovují třeba děti, ale že by to působilo tak i na dospělé?
1: No pozor, to je pro všechny, kteří mají dětskou duši. Tam v tom věnování je to i napsáno. A já ve svém věku 70+, tak třeba cvičím online se seniorkami a místo relaxace někdy jim čtu tu pohádku. A dámy jsou velmi spokojené. Tak to je pro všechny věkové kategorie. A nebo jsem byla popřát k narozeninám svojí dávné češtinářce, která mimochodem zrovna dnes má 90 let, má 9 pravnoučat, koupila si tu knížku Pohádky pro duši a čte jim z toho. Takže pravnoučátkům, a hned mi řekla, která pohádka se jim nejvíc líbila, a byla to pohádka Bucifác.
2: To je nějaké strašidlo?
1: To původně strašidlo nebylo. To byl původně ulomený smeták a ono se strašidlem stalo a potom se polepšilo a byl z něho zase hodný smeták. A jmenuje se Bucifác, protože chtěl mít takové jméno strašidelné, které by všechny polekalo. Ale detaily nebudu prozrazovat, to je v knížce.
2: Já, když jsem letmo listovala, zaujala mě třeba pohádka o rukavičce, která jezdila výtahem, nebo děti tady zinscenovali pohádku Medový krámek dědy Vendelína. Byly tady obrázky, které představovaly strašidlo Fiflenu, nebo jak to je?
1: To byla čarodějnice Fiflena, které se nelíbilo v říši strašidel, protože strašidla se spolu vůbec nekamarádí. A ona chtěla mít kamarády, byla taková družná, tak si zbalila kufřík a přesídlila do světa lidí a tam našla uplatnění, pracovala potom ve sběrném dvoře, pomocí těch kouzel opravovala staré věci a byla šťastná, vydělala si na živobytí, měla nové přátele a všecko dobře dopadlo.
2: Kam na to chodíte, na ty nápady?
1: Toto byste se divila. Tato čarodějnice Fiflena, ona teda se jmenuje Fiflena, protože se ráda parádila. Ona potřebovala jako si vydělat na tu parádu. A taky chtěla zrcadlo a to našla v tom sběrném dvoře. Ale to už je v té pohádce. Kam na to chodím? My jsme měli, než jsem se přestěhovala jinam, jednu takovou nerudnou, protivnou sousedku v domě. Všichni říkali čarodějnice. A já jsem ji v té pohádce přetransformovala v hodnou a dobrosrdečnou. V pohádce to jde.
2: Nechává nás nahlédnout do své spisovatelské kuchyně ostravská autorka knížek pro děti Jana Májová z Paskova ze slavnostního křtu knížky Pohádky pro duši Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a tématem budou rizika požáru elektrokoloběžek a dalších elektrozařízení. Jak bezpečně nabíjet baterie koloběžky a na co si dávat pozor, odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: muzejního depozitáře.
1: Je to především neumělá lidová plastika a právě tím je vzácná. Odborná veřejnost uměla tento druh umění ocenit už před 130 lety, kdy dřevořezbu Madony Orlovské vyslala na velkou výstavu. Dnes poklad datovaný do 19. století opatruje Ostravské muzeum. S etnografkou Anou Pohořálkovou si sošku prohlédla redaktorka Petra Šrimplová.
2: Lidová kultura na Ostravsku, to je vlastně cedulka, která toho návštěvníka navádí. My s etnografkou Anou Pohořálkovou z Ostravského muzea stojíme před vitrínkou a za tím sklem máme sošek více, ale nás zajímá ta jedna, k té patří popiska Madona Orlovská. Zkusme posluchači popsat, jak vlastně Madonka vypadá a čím je pro nás zajímavá.
3: Ta soška je velmi stará, ona je z 19. století a byla vystavena už v roce 1895 na národopisné výstavě československé v části, která byla věnována etnografii Slezska. A myslím si, že už tehdy jí ti odborníci vybrali, protože ona je velmi neumělá. A to je na těch lidových plastikách vlastně zajímavé a to je nám činí mnohem bližšími, než třeba ty vrcholné díla zkušených řezbářů, které třeba vydáme v kostelích, protože my můžeme pozorovat, jak se ten řezbář, který ještě to řemeslo moc neovládal a možná se ho nikdy ovládat nenaučil plně, jak on se popasoval s těmi výzvami, kdy ta Madonna drží toho Ježíška na rukou, jo? Teď je tam kopa končetin,
2: ano.
3: A on se nějak s tím musel vyrovnat a řekla bych, že se s tím vyrovnal asi tak, jako bych se s tím vyrovnala já, když bych se poprvé o něco takového pokoušela, ale ona je tím nám opravdu blízká, jo, prostě někdo chtěl mít v tom svatém koutě doma Madonu s Ježíškem.
2: Velmi důležitou světici.
3: A prostě zvládl to jenom takto.
2: Když ji popíšeme, tak ona je vlastně, ta postava jakoby proporcionálně nedokonalá, je vlastně docela vysoká, taková hranatá, pokud bych teda měla ctít, že to je žena, tu ženu v tom, já jako laik bych asi nepoznala, je to bez rozlišení, jestli je to ženská, mužská postava. Teď Ježíškovi trošičku nepasuje hlava na zbytek toho tělíčka. No, je to ale vyveden v barvách, ta dřevořezba.
3: Na tom je zajímavé, že my máme v depozitáři velmi podobnou druhou sošku, nejspíš od stejného autora, kterou si myslím, že dělal později. Tam už se trošku s těmi dvěma postavami popasoval líp, ale pořád na to šel stejně. On vlastně nejdřív vyřezal takový válec, že jo, nahoře vyřezal dvě hlavičky a pak se teda snažil srovnat s těma rukama, nohama.
2: Vidíme, že Madonna je oblečena v červeném rouchu, přesto má nějaký plášť, asi se zlatým lemováním a co mají vlastně oba na hlavách, Madonna i Ježíšek, tak jsou koruny.
3: Jsou to koruny. Jsou to takové pokusy o korunu. Taky s tím zjevně bojoval, taky udělal takové placaté.
2: No ale nechte být, těch detailů tam je. Je tam vlastně vidět zdobení té koruny s tím zakončení v tom křížku. Dřevořezba z 19. století, jak říkáte, neumělé lidové umění, ale pro tu domácnost nebo chalupu, nebo kde to mohlo dělat v tom svatém koutku parádu, tak to byla velká cenost.
3: Určitě.
2: Anna Pohořálková z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý
1: dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci chystají zákon o sportu. Od příštího roku má vymezit postavení sportovců a upravit financování. Třinec ruší kontejnery na plasty a papír v další příměstské části. Novým mistrem republiky v dlouhém triatlonu je Lukáš Kočař. Dnes bude jasno až polojasno, později oblačno a teploty do 30 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Profesionální sportovci by měli mít jasně stanovená pravidla pro danění svých příjmů. Je to součástí vznikajícího zákona o sportu. Ten by měl upravit i jejich pracovněprávní vztahy s klubem.
2: Na výběr by měli sportovci a jejich kluby z několika možností smluvních režimů, popisuje poslanec opoziční ODS Karel Haas.
3: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta.
2: U zaměstnanců návrh upravuje některá pravidla tak, aby odpovídala sportovní praxi, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: Úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci.
2: Zákon počítá taky s jasnějšími vymezením role sportovních svazů, novým systémem financování a prevencí ovlivňování zápasů. Spornou částí návrhu je vznik samostatného ministerstva sportu. Na této změně se totiž politici zatím neshodují. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Město Třinec ruší kontejnery na plasty a papír v příměstské části Kamionka. Nádoby na sklo zůstávají. Jak dodává mluvčí města Stanislav Češlar, kontejnery město postupně stahuje z částí s rodinnou zástavbou.
5: Hlavním důvodem pro změnu svozu tříděného odpadu v městské části Kamionka je postupná úprava celého odpadového systému v našem městě. Cílem je omezit nepořádek a vznik černých skládek v okolí kontejnerů. Hlavní systém třídění odpadu se nemění, i nadále bude probíhat pytlový svoz.
0: 59letý muž zemřel včera kolem poledne na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku. Narazilo do něj letadlo, které pojíždělo po letišní ploše, řekl mluvčí moravskoslezské policie Jan Sekzulka. Podle informací ČTK se nehoda nestala při startu ani při přistání. Letoun na tahání větroňů v době nehody údajně jen pojížděl. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla i u 38letého pilota negativní. Frýdecko-místečtí kriminalisté se nyní zabývají všemi okolnostmi a příčinami této události. Sport. Titul republikového šampiona v dlouhém triatlonu vybojoval na trati v okolí Otrokovic brněnský závodník Lukáš Kočař. 3800 metrů plavání, 180 kilometrů na kole a maraton zvládl v celkovém čase 8 hodin a 12 minut. Za více než 30 stupňových teplot bylo podle vítěze nutné zvolit správnou taktiku.
6: Za těchto podmínek jako je klíčový, aby člověk prostě jel tak nějak podle pocitu a vlastně ideálně se prostě nedostal úplně do takového stavu přehrátí, protože potom už to je hrozně těžké jako se z toho nějakým způsobem dostat. Jo. To tělo prostě, jakmile dostáváme určité teploty, tak potom vlastně člověk už s tím nic nenadělá.
0: Druhé místo obsadil setínský Pavel Hradil. Počasí. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během dne očekávejte vývoj kupovité oblačnosti a lokálně tvorbu přehánek nebo bouřek. S větší pravděpodobností budou na horách a jejich okolí. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů, na horách naměříme okolo 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Hrabové se v křižovatce ulic Mostní a u řeky srazilo auto s cyklistou. Na místě zasahují složky IZS. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio A do toho jsme s vámi už 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romane, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda.

0: rezistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teďko bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
0: Ty jste vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
0: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou meletínský modlitbičky, to nepoznáš.
0: Ano, no, víš.
1: Jinak je to vagónek, máš to vzoru nohama.
0: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
0: Takže
1: to jsou naše miletínské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
0: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
0: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle, podélně, nikoli příště, podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
0: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
0: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
0: Je to tak, přesně tak, je to náplň.
1: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
0: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
0: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
0: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
0: Ořechový.
1: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
0: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme. A loučíme se s Romanem pro dnešek.
0: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit

0: na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
1: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: Je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště to samozřejmě u moře, takže tam morské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: ve Francii
1: vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně, Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, jsem, vypadá to, je to takový vím. Zvláštní hlen.
1: No právě, ale, no.
2: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: tu pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem
1: většinou,
2: trošku zaujatý, ale chutám je.
1: Většinou vždycky říkám, maminka to dělala líp, tak to, je, to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona si nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Nový Jičín rozdá příští rok na dotacích 35 milionů korun. Kvůli bouřkám měli hasiči včera stovky výjezdů. Nejvíc jich bylo ve středních Čechách. Dnes bude jasno až polojasno, později oblačno a teploty až 30 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
2: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
0: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Město Nový Jičín vyhlásilo dotační programy na příští rok. Celkem rozdělí přes 35 milionů korun. Největší část, přes 15 milionů, půjde na sociální programy, 14 milionů pak na sport a téměř 2 miliony korun na kulturu. Část peněz míří i na stipendia pro studenty zubního lékařství, říká mluvčí Marie Machková.
3: Student, který se zaváže, že do 6 měsíců od úspěšného ukončení studia zahájí provoz lékařské praxe v Novém Jičíně, může získat až 250 tisíc korun. Díky tomuto našemu pilotnímu projektu se nám už podařilo jednu budoucí zubařku, která letos skončí studia, získat.
0: Hasiči měli včera kvůli bouřkám přes 700 výjezdů, nejvíc ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali hlavně s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to na sociální síti X. Třeba v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Hasiči je museli zachraňovat ve člunu. V Říčanech pak voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo ulici, která město spojuje s dálnicí D1. Meteorologové varují, že kvůli vysokým teplotám se můžou silné bouřky objevit i dnes, a to po celém Česku, kromě Slezska. Rožnov pod Radhoštěm připravuje nové památné místo Emanuela Vencla, dlouholetého ředitele zdejší hospodářské školy. Vyroste za internátem u Staré Lípy, kterou tu lidé na jeho počest vysadili už ve 30. letech minulého století. Co bude památnému místu vévodit, vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
4: Dominantou celého místa se stanou takzvané Venclovy brýle. Je to originální kovový objekt, který bude na ploše asi 50 metrů čtverečních. A právě brýle jsme vybrali, protože byly pro pana Vencla naprosto charakteristickým prvkem, a proto se tenhle motiv stal i inspirací pro moderní, řekněme, umělecké stvárnění tohoto památníku.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během dne očekávejte vývoj kupovité oblačnosti a lokálně tvorku přeháněk nebo i bouřek. S větší pravděpodobností budou na horách a okolí. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 25 až 30 stupňů, na horách naměříme okolo 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v ulici Jugoslávská srazila motorka s autem. Na místě zasahují složky IZS, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, 4 minuty po 11. hodině. Posloucháte nedělní vysílání s datem 21.6. Už máme za sebou letní slunovrat, je to tak 10.24, to všechno propuklo, takže teď už se ty dny budou zase pomalu, ale jistě zkracovat. No je to nespravedlivé, člověk má pocit, že se teprve letně nadechl a už se to slunce dostává opět do opačného směru. Ale věřím, že těch krásných týdnů máme před sebou ještě velkou spoustu. Stejně tak jako písničky, které nestárnou v následující hodince, třeba Valdemara Matušku nebo Františka Nedvěda. Nicméně nejdůležitější program, Chaloupka strýčka Artura, přijde na řadu za pár okamžiků. Buďte s námi a mějte krásnou neděli.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Dobré, vážení přátelé, vítejte při poslechu speciálního pořadu Českého rozhlasu Ostrava pro milovníky dobré muziky, ale hlavně příběhu ze života. Vítejte při poslechu Chalupky strýčka Artura. A objevil jsem pro vás takový, řekl bych, virový vtip. To bakteriolog volá na svou manželku. Helenko, Helenko, pojď se na to podívat, pojď, mám pro tebe k narozeninám překvapení, dáreček. A ta manželka běží do té jeho laboratoře a hned se ptá, co pro ní má, a ten bakteriolog povídá, objevil jsem nový zhoubný virus, a protože má podobné povahové vlastnosti jako ty, mazlíčku, tak jsem mu dal tvoje jméno. Zesilte si rádio, posuňte stůl bokem, dnes to budeme pařit u dobré muziky a ten super poslech všem přeje Artur Kubica.

Chystáte se někam jít ven a oslnit třeba dámu svého srdce? Tak na to tu mám jeden příběh ze Seznamky. To se dva sejdou v restauraci na prvním společném rande. A ta dáma si toho nápadníka prohlíží a povídá: musím se vám přiznat, že jste docela sympatický muž, ale my imponují především svalnatí a zároveň citliví chlapi. A ten pán se tak zaculí a povídá: mojí největší vášní, krásná neznáma, je pravidelná návštěva posilovny, kde ve volných chvílích skládám básně. A nebo tohle jsem objevil tady tento týden. Je to povzdech učitele před ztrátou zaměstnání a ten učitel povídá: ach bože, bože, co pak my učitelé si počneme, když nám vyhynou všichni oslové. Tak nevím, koho tím chtěli urazit. A dáme si Vlčnou Janku a jejich píseň z dílny Smyšovský Babula. Lásku enem jednu potkáš. Bez

mají policisté ve vyšetřovací místnosti nějakého vzteklého chlapa, co se popral před hospodou a ten vyšetřovatel povídá. No tak víte, nám ani tak nevadí, že jste se popral s chlapy v hospodě. Nás spíše zajímá, proč jste lhal a když vás policista zatýkal, tak jste mu říkal úplně něco jiného, než co máte ve vašich dokladech. To nám vysvětlete. A ten chlap, co se popral, povídá. Víte, v tom nebyl žádný úmysl, prostě já jsem to moje jméno nevěděl, protože když se rozčílím, tak se neznám. A tohle je moc pěkné, to se ptá malá myška maminky. Maminko, maminko, co je to vlastně jet na myši? A ta maminka se tak zamyslí a povídá, no to je přece taková kočička v prášku. A teď si dáme s rádiem na plné pecky krásnou polku, ej ta naša dědinečka, a hraje to Zlaťanka z Kobylnic.

pody s kufrem, s dvěma taškami, v prostěradle na zádech má peřinu, složí to do rohu, dá si pivečko a kamarádi se ho ptají. Tak jak je, Karle? Ještě ti chodí soused za manželkou? A ten Karel povídá, kluci, už za ní nechodí, už se k nám nastěhoval. Posloucháte Chaloupku strýčka Artura, pořad veselý a hudebně příjemně naladěný, protože tady máme ty nejlepší dechovky plechovky od nás i ze Slovenska, tedy i zo zahraničí. A teď vás seznámím s Jardou Hájkem, textařem, a ten se společně s Pavlem Zedníkem dal do valcu Svět se točí dál. A pro nás to tady hraje další dobrá dechovečka a je to krojovaná Frištátská javořina.

to je takový ukázkový rodinný vtip. To se manžel obléká a teď si sahá do bundy, do kapsy a povídá: kluk jeden zatracený, zase mi sebral z náprsní kapsy peníze. A okolo jde manželka a chce samozřejmě bránit synáčka, tak se do toho manžela hned pustí: no a co když to nebyl náš kluk, co když jsem ti ty peníze vzala já? A ten manžel povídá: jasně, že to byl náš kluk, zmizely mi všechny drobné mince, kdybys to byla ty, můj miláčku, tak by mi tam zůstaly jenom ty drobné mince a zmizely by mi všechny papírové bankovky. A říkalo mi několik kamarádů, že to není vtip, ale že to je realita. Zajímavý názor ženatých mužů. Ještě, že to tak doma nemám. No, zatím. A mám tu ještě jeden poučný vtip. To si stěžuje paní u doktora, že celý den mluví, prostě pořád se chce bavit s manželem a z toho chlapa nevypadne ani slovíčko. Tak jestli to není v jeho případě nějaká závažná nemoc. A ten doktor tu paní poslouchá, jak pořád mluví a tak se zamyslí a pak povídá: vážená paní, ten váš manžel, to není nemoc, to je dar. Takového muže

0: Vážení přátelé, to je pro dnešek všechno. Koho jsem potěšil, rozesmál, tak z toho posluchače mám radost. Koho jsem rozčílil, z toho posluchače radost nemám. No ale když si tak vezmete všechna pro a proti, tak pořád chaloupka strýčka Artura v podstatě ani nemůže nikoho naštvat. Žádnou investigativní žurnalistiku tady neděláme, ani politiku, nikoho nepomlouváme. A jestli se někdo v těch příbězích, v těch vtipech poznal, tak za to taky nemůžeme, protože to je vesměs všechno vymyšlené. Třeba tenhle. Tady se pozná spoustu chlapů. To Krejčí bere Miru zákazníkovi na kalhoty a ptá se ho, a jste svobodný nebo ženatý? A ten zákazník se zeptá, je v tom pak přišití nějaký rozdíl? A ten Krejčí povídá, samozřejmě, že je v tom rozdíl. Kalhoty pro ženatého muže jsou o něco dražší, protože já každému takto postiženému muži dovnitř kalhot přišívám jednu tajnou kapsičku navíc, a to na peníze. Máte doma takové kalhoty? Tož to se máte. Příjemný den s Českým rozhlasem Ostrava, rádiem rázovitým a miloučkým vám všem přeje Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Má to hlavu jako kopa.

0: Ve čtvrtek dopoledne bude v naší rozhlasové lékárně řeč o plísňovém onemocnění kůže, odborně o kožní mykóze. K mikrofonu jsem pozvala Martina Olšara, lékaře kožního oddělení nemocnice Agel Nový Jičín. Ptát se ho budu mimo jiné na to, co toto onemocnění způsobuje, proč bývá tak vytrvalé a jestli mu lze efektivně předcházet. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut bude pravé poledne, znamená to, že přijde Pavel Janošec a těší se na vás v hudební poště na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. No a jinak je dneska takový trošku schizofrenní den, protože je tady letní slunovrat, což znamená, že den se bude postupně zkracovat, takže sotva jsme se dočkali léta, tak vlastně nám z toho dne bude ukrajováno, ale to nevadí, protože těch krásných dní bude určitě ještě hodně. No a schizofrenní proto, protože na druhou stranu vlastně dneska začíná oficiálně léto jako takové. 21. června máme dnes, svátek mají všichni Alojzové a také Alojzie, takže pokud někoho takového to jména znáte, nezapomeňte popřát, poslat alespoň SMS-ku, my posíláme písničku z vln Českého rozhlasu Ostrava. Po 12. tedy hudební pošta, po 13. výlety Pavla Kudrny a do pozdních večerních hodin určitě vysílání Českého rozhlasu Ostrava bude stát za to. Čekají vás také písničky, které nestárnou, takže určitě buďte s námi. Pavla Daňková se s vámi pro dnešní den loučí, mějte se krásně a opět brzy naslyšenou.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Začalo astronomické léto, čeká nás nejdelší den v roce. Městská část Ostrava Poruba snížila počet zastupitelstva. Zraněný reprezentant Jurásek už si na fotbalové mistrovství světa nejspíš nezahraje. Zítra čekáme kupovitou oblačnost, místní přehánky a bouřky, teploty do 28 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Dneškem začalo astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze, kde zároveň o nejdelší den v roce, noc bude naopak nejkratší.
4: Letní slunovraci lidé odpradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice. Přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: V podzimních komunálních volbách budou obyvatelé obvodu Ostrava-Poruba volit o 8 zastupitelů méně. Aktuální zastupitelstvo rozhodlo o snížení počtu členů vrcholného orgánu samosprávy z 45 na 37. Na radnici spočítali, že tak ročně ušetří 5 milionů korun. Podle starostky Ostravy-Poruby Lucie Baránkové-Vilamové už navíc počet zastupitelů jen tak splňoval zákonné podmínky, které se vztahují k počtu obyvatel.
5: Poruba má dnes výrazně méně obyvatel než v minulosti, ale počet zastupitelů zůstal stejný. To už neodpovídá realitě. Už na začátku tohoto volebního období jsme snížili počet členů rady z 11 na 9 a přineslo to nejenom finanční úsporu, ale i efektivnější rozhodování. To znamená, teď děláme další krok stejným směrem.
2: Havířovské středisko volného času dnes pořádá veletrh kroužků. Organizace představí rodičům s dětmi volnočasové aktivity, které školákům nabízí. Děti si budou moct vyzkoušet sportovní, umělecké i vědecko-technické činnosti a vybrat si svůj kroužek podle toho, co je bude bavit. Program začal dopoledne v pobočce na nábřeží a odpoledne pak bude pokračovat v budově na ulici Marie Kudeříkové. Sport. Fotbalista David Jurásek na mistrovství světa s největší pravděpodobností dohrál. Obránce Slavie si před zápasem s Jihoafrickou republikou poranil sval a podle asistenta trenéra Jana Suchopárka léčba potrvá déle. Národní tým začal s přípravou na poslední duel ve skupině, který se hraje ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku a postup do play-off mu zajistí nejspíš jenom výhra. Po remíze z Jihoafričany Čechy za výkon kritizovali fanoušci i odborníci a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd negativní zpětnou vazbu zaznamenal.
6: Noviny sledují nebo sledují názory. Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní. Kritiku přijímáme. Já myslím, že byla i zasloužená. Zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco. Pro všechny fanoušky, kteří nás tady vlastně provází, jsou skvělí a já bych si přál, aby jsme po porážce a po remíze jim udělali trošku větší radost. Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, zpočátku i bouřky, teploty od 14 do 18 stupňů. Zítra bude zpočátku přechodně malá oblačnost, postupně vývoj kupovité oblačnosti s místními přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými. Večer bude oblačnosti ubývat, teploty od 25 do 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici v ulici Jugoslávská v Ostravě se srazilo osobní auto s motorkou. Při nehodě se zranil člověk a havarovaná vozidla tvoří překážku na vozovce. Řidiči tedy musí projíždět opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Teď je necelých 5 minut po 12. hodině. Jak už jsme slyšeli ve zprávách, je tady léto, tak ho pojďme přivítat hezkými písničkami. Pošlete si přání k svátku, k narozeninám, k výročí. Pozdravte se, udělejte si radost s Českým rozhlasem Ostrava. Od toho je tady hudební pošta. Číslo 596 11 22 66 je od této chvíle k dispozici. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště má první přání připraveno paní Marie. Přejeme hezké odpoledne.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás v rozhlase. Zítra má narozeniny paní Věrka Kubalová z Lisuvek a v úterý mají svátek paní Zdeňka Lepiková také z Lisuvek, Zdeňka Balašová z Místku a Zdeňka Sislova ze Soběšovic. Všem jmenovaným přeji vše nejlepší, mnoho štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti a posílám písničku, za kterou, pane Pavle, děkuji a zas někdy naslyšenou.
1: Také děkujeme za zavolání a posíláme písničku od Karla Gotta.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava je vám k dispozici. Telefonujete na číslo 596 11 22 66. U telefonu je paní Katka. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, taky krásné odpoledne. Sice hodně tepla. A chtěla bych popřát k narozeninám svoji milované mamince Jarmile Stalmachové z Vyšných Lhot, která oslaví 23. června. Maminko, hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky, jsme strašně moc rádi, že tě máme a že jsi tak skvělá, jak jsi, a přeju ti úplně všichni. Katka s rodinou, bratr Radek s rodinou, už pleto nesmysly, omlouvám se, synové Radek s rodinou a syn Pavel a prostě všichni, co jí máme, rádi, to by bylo na dlouho.
1: Jo, ale hezky jste to řekla, hezky jste to řekla. Všechno jsme pochopili, rádi pošleme písničku, kterou zpívají Lucie Bílá s Janem Bendigem, Jednu malou chvíli. Mějte se hezky, jo. Katko, naschledanou.
2: Naschledanou.

0: A já bych dnešní písničku od Veselé trojky Čupr kluk chtěla poslat svému tatínkovi, panu Jaroslavu Kulhankovi z Rakovce, který dneska má svátek, protože se slaví den otců. Tatínku, jelikož já jsem v nemocnici po vyměně kolene, tak ti nemůžu popřát osobně, ale až se za měsíc vrátím domů, tak to spolu pořádně oslavíme. Děkuji za zahrání, mějte se krásně a zase někde naslyšenou.
1: Také se budeme těšit, Pavlíno, a rádi pošleme písničku od Veselé trojky.
0: Děkuji.

0: úterním dopoledním hostem bude Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a tématem budou rizika požáru elektrokoloběžek a dalších elektrozařízení. Jak bezpečně nabíjet baterie koloběžky a na co si dávat pozor, odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava je vám k dispozici. K dispozici je také paní Věrce z Frýdku, která je právě u telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, pane Pavel, já vás zdravím a zdravím Radio Ostrava a všechny posluchače. Já bych chtěla, v úterý mají svatek Zdenky, já bych chtěla paní Lapišové Zdence do Havířova, potom Krpcové Zdence na Novou Ves a Štefkové Zdence do Frýdku. Všetkým třím přeju hodně štěstí, pohody, hlavně to zdraví a božího požehnání, to vám přeje Věrka s Petrem z Frýdku. A ještě bych chtěla celou rozhlasovou rodinku pozdravit a taky jim přeju hodně zdravíčka. To vám přeje Věrka. Já vám děkuju, pane Pavel, a nashledanou.
3: Také děkujeme za zavolání, paní Věrko, a posíláme písničku od Veselky.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A další vzkaz s hudebním přáním ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava má připravený paní Lidka. Dobrý den.
2: Dobrý den. Srdečně vás zdravím z rady, v rozhlase i všechny posluchače. A všechny posluchače jménem Zdeníčka, které mají v úterý svátek. Má to i moje dcerka, tak ji přeju já a moje druhá dcerka Pavlinka s manželem, s dětmi Valentinku a Teoškem. A Zdeničce taky její manžel Martin s jejím chlapečkem Martinkem. Přejeme jí, pane Pavle, všecko to nejlepší, hlavně hodně zdraví. A vám děkuju za vyhledání písničky a zase někdy nashledanou.
1: Budeme se těšit, paní Lidko. Pozdravujeme do Dolního Sklenova.
2: Děkuju.
1: Mějte se krásně. A tady je písnička U Zborova, neboli zpívá se v ní Zdeničko má.
2: Někdy nashledanou. Ano.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v hudební poště má další přání připraveno paní Broňka. Dobrý den.
2: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím v rozhlase a všechny posluchače. Jdu tady oslavit svůj svátek Zdenky. Proto bych chtěla poslat pozdrav paní Zdence Výchové z Lesných Albrechtic a paní Zdence Mazurové ze Skřípova. Milé holky, přeji vám hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti z dětí a vnoučátek a hodně božího požehnání vám přeje Broňka z Leskovce s rodinou a všichni příbuzní přátelé a známí, kteří vás znají, se připojují. Děkuji za zahrání a přeji hezký spolunečný den.
1: Děkujeme, paní Broňko, mějte se krásně a posíláme písničky od Josefa Zímy.

0: Blíží se prázdniny a s nimi i naše velká turistická letní soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Vydejte se do Beskyd, navštivte 9 vybraných horských chat a sbírejte razítka do soutěžní karty. Stačí získat 7 razítek a můžete vyhrát turistické ceny. Za všech 9 razítek hrajete o hlavní cenu – jízdní kolo. Startujeme už 26. června, více na webu Českého rozhlasu Ostrava.
1: V loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava stále vybíráte písničky pro své blízké. U telefonu je další posluchačka. Dobrý den, kdo pak se dovolal?
4: Dobrý den, u telefonu Ščerbova z Českého Těšina. Prosila bych písničku Červoné růže pro svou sestřenici Třinci rodem z Hrádku a k jejím pěkným narozeninám, kulatým narozeninám, které měla teď v červnu. Přeje jí to vše nejlepší, hlavně zdraví, zdraví, pokoj v duši, ať nemá žádné starosti, ať má jenom samé radosti, ať se těší ze svých dětí i ze svých vnoučat. Přeje jí to Hanka z Českého Těšina, sestřenice. Děkuji vám za pěkné odvysílání.
3: Nemáte zač, ještě můžete zmínit jméno vaší sestřenice, které blahopřejete.
4: Paní Janka Mitrenková.
3: Tak paní Jance přejeme vše nejlepší a rádi pošleme písničku Červoné rože od Damiana Holeckého. Mějte se krásně.
4: Děkuji vám moc pěkně. Nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A další přání už je připraveno, kdo pak je prosím u telefonu. Dobré odpoledne.
2: Krásnou neděli přeji vám a všem posluchačům. Tady je Silvie Skravař. Dnes má svůj sváteční den pan Alois Žídek Skravař. Milý Lojzo, přejeme ti pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a vždy dobrou náladu. To a mnohem víc ti přeji já, Silvie, a všichni, co tě znají a mají rádi. Vám děkuji za prostor a zase někdy naslyšenou.
1: Děkujeme, paní Silvie, za zavolání a rádi pošleme písničku, kterou jste vybrala. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme v hudební poště a vybíráme další písničku, kde pak je u telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Pavle, a všem posluchačům a samozřejmě vám všem v Českém rozhlase. Dnes mají krásný svátek Lojzové. A protože jednoho Lojzička v rodině máme, a pozdrav a písničku mu posíláme. Milý Lojzíku, je to pan Alois Kubičný z Valašského Meziříčí. Lojzíčku, co ti přát, jenom prostě štěstí, lásku a hlavně zdraví, zdraví, zdraví. To ti přeji ze srdce Maruška z Podlesí a Neteš Eva s rodinou. Moc děkuji a krásný den všem, i když horký letní přeji. Děkuji a zase někdy naschledanou.
1: Děkujeme paní Maruško, naslyšenou a posíláme písničku.

0: probudí.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 13 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Česku, ale i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. Meteorologové odpoledne varují před silnými bouřkami. Moravskoslezský kraj bude na olympiádě dětí a mládeže v Praze reprezentovat 255 mladých sportovců. Zítra čekáme kupovitou oblačnost, místní přehánky a bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Nakažených pohlavními chorobami v Česku, ale i jinde v Evropě přibývá. Podle nedávno zveřejněné analýzy od Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíce za 10 let. Proč se lidé častěji nakazí, vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
5: Jednak mají větší možnost a více cestují a jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu mimo trvalý partnerský vztah, a to i když ten trvalý partnerský vztah mají.
3: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13 hodin odpoledne až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Meteorologové také varují před vysokými teplotami. Maxima můžou dosáhnout až 34 stupňů Celsia. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž. Kvůli bouřkám také hrozí lámání větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Mladí sportovci z Moravskoslezského kraje jedou obhájit loňské zlato na olympiádu dětí a mládeže. Letní edice sportovního klání krajských družstev dnes začíná v Praze. Mladí olympionici se představí ve 23 sportech, jako je atletika, plavání, cyklistika nebo lukostřelba a paraplavání.
6: Moravskoslezský kraj bude na letošní letní olympiádě dětí a mládeže reprezentovat 255 sportovců, doprovodí je 59 trenérů a 3 vedoucí. Slavnostní ceremoniál začne dnes o 17:30 odpoledne na stadionu v Edenu. Hry potrvají do 25. června. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
3: Operní soubor Slezského divadla v Opavě má dnes premiéru Čardášové princezny. Slavnou operetu napsal v roce 1915 Emerich Kálmán. Příběh vypráví o lásce kabaretní hvězdy a mladého aristokrata, kteří musí čelit předsudkům i rozdílům mezi svými světy. Inscenace se podle šéfa opery Miloslava Osvalda bude hrát hlavně v příští sezóně.
4: Počasí.
3: V noci bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, zpočátku i bouřky. Teploty se budou pohybovat od 14 do 18 stupňů. Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku přechodně i malá oblačnost, postupně vývoj kupovité oblačnosti s místními přehánkami nebo bouřkami, a to i velmi silnými. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty se budou zítra pohybovat od 25 do 28 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici Jánská v Opavě havarovalo auto s koloběžkou. Zraněný člověk leží na vozovce. Na místě zasahují záchranné složky. Řidiči musí dávat v místě zvýšený pozor.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
7: Je tady 3. červnová neděle a i když to na začátku týdne vypadalo spíš na konec léta, poslední dny jasně hovoří o opaku. Léto je v plném proudu a naše rozhlasové výlety spolu s ním. Tak buďte vítáni, přeji vám krásný den. My vás dnes vezmeme na hrad Bítov na jižní Moravě, kde vám ukážeme jednu skutečnou raritu, největší sbírku vycpaných psů na světě. Potom zamíříme do Pardubic a vystoupáme na tamní nedávno znovu otevřenou zelenou bránu, která nabízí krásné výhledy nejenom na samotné město, ale třeba i na hrad na Kunětické hoře a za dobrého počasí dokonce i na Sněžku. Vydáme se také do Kadaně v Ústeckém kraji, kde navštívíme působivé muzeum čarodějnic v doprovodu čarodějnické tety Agáty. A nakonec nás v Jeseníkách v Olomouckém kraji čeká výstup na Čertovy kameny nad Českou vsí. Ze zajištěné skalní vyhlídky se podíváme až do sousedního Polska. Tak teď jsem se díval do plánu našeho vysílání, pokud berete, tak to je dobře. Hezký den ještě jednou.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Pokud se na svých toulkách jižní Moravou vydáte na Znojemsko, nenechte si ujít jeden světový unikát. Na hradě Býtov vás totiž čeká rozsáhlá sbírka vycpaných psů. O její vznik i historii chovu psů na hradě se zajímal náš kolega, jihomoravský redaktor Zdeněk Truhlář.
1: S kastelánem Janem Binderem procházíme sbírky vycpaných zvířat a dostáváme se i k unikátní sbírce vycpaných psů. Musím říci, že je to opravdu pěkná smečka. Kolik psů tady mohou lidé vidět?
2: V současné době je to 49 psů a bylo jich kdysi 51 byl v tak špatném stavu, že jsme ji museli vyřadit. A mimo jiné je tam započítaný i teda vlk, který je tamhle v tom rohu vzadu. Takže 51 bylo původně.
1: Jak se tu sbírka vycpaných psů vlastně vzala?
2: No, baron Jiřinác, kromě toho, že strašně miloval teda ženy, potom koně a nejvíce teda psy, tak vlastně potom v roce 1930 až 45 vlastně ty svoje psy miláčky nechával vycpat, když odešli to přirozenou smrtí. Tak vlastně vznikla sbírka tady těch původně 51 kusů a co vím, tak je zapsaná i v Guinnessově knize rekordů, takže je to největší sbírka na světě.
1: Čili opravdu i světový unikát, jaké rasy tady jsou k vidění?
2: Co se toho týče, tak je tady stájový pinč, to je taková rarita, kterou známe z Haškova Švejka všichni, je tady pár stájových pinčů, pak je tady hodně bernardínů, dogy tady jsou, nějací boxeři, hladkosrstý a hrubosrstý fox terrier. Potom tady máme ještě jezevčíky hrubosrsté, hladkosrsté a vzhledem k tomu, že těch psů tady bylo zhruba 100 až 200 kusů, včetně štěňat, tak se to všechno křížilo, protože někteří měli volný pohyb po hradě, po nádvořích a jsou tady i teda kříženci třeba doga s bernardínem a tak podobně.
1: A kde se tu vzal ten vlk, který je vzadu?
2: No, tak to, o tom nic bližšího nevíme, teda jestli je z místních lesů nebo si ho někde baron dovezl od někud, nebo nevím, prostě těžko říct.
1: Zmiňoval jste, že všichni psi, které tady vidíme, byli pana barona. To asi nebylo nic jednoduchého starat se o tak početnou smečku.
2: Tak určitě ne. Baron na to měl svůj vyškolený personál, který se denně vlastně o ty psi staral. Bylo to několik členů rodin, které tady na hradě pobývali. A psi vlastně měli i svoji psí kuchyň, kde se vařilo vyloženě pro ně. Jakoby nějaké ty držky se šrotem se míchaly a tak. Pro maso se jezdilo až do Znojma. A vlastně měli i svůj sepsaný denní režim, kdy třeba v sobotu se měnila sláma ve všech kotcích a potom se vlastně umývali vlastně během víkendu, třeba i v neděli. Vlastně měli každý svůj ručník se svým jménem a černým mýdlem vlastně byli myti vlastně tím personálem. Takže celkem jako docela dost práce a baron víceméně se jenom díval nebo s ním a potom chodil po okolí na procházky po lesoparku a užíval si vlastně spíš takovou jejich přítomnost, jakoby tu mazlíčkovštější.
1: Mezi vašimi návštěvníky bude určitě spousta milovníků psů, tak v rámci jakého okruhu mohou tuto sbírku vidět?
2: Psi jsou vidět na hlavním prohlídkovém okruhu, který mohou návštěvníci si prohlédnout, absolvovat a jsou umístěni ve druhém patře ve speciální místnosti a v rámci vlastně celé zoologické sbírky, která se na hradě dochovala, ať už za barona Jiřího Háze nebo jeho předchůdců hraba Downu.
0: Říká kastelán hradu Býtova Jan Binder, který unikátní sbírku vycpaných psů představil našemu jihomoravskému kolegovi Zdeňku Truhlářovi. Návštěvní doba hradu Býtova na Znojemsku je, podobně jako na jiných památkách, od úterý do neděle. Během července a srpna je otevírací doba od 9 do 18 hodin.

A teď ve výletech jdeme k otázce, tedy k té minulé. My jsme se ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo to, že je dlouhý 8 metrů a v hloubce 3,5 metru pod vodou. Dali jsme dvě možnosti, ostatně to velí tradice, najdeme ho, tedy ptali jsme se, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak já jsem tam tu Třeboň dal záměrně, protože to je samozřejmě město výlovů rybářů, rybníků, rybníkáře. Nebyla to Třeboň, tam pod rybník nemůžete, ale můžete si užít třeba výlovy, ostatně to je veliká atrakce vždycky na podzim nebo zimě. Obec Modrá u Velehradu, tak to bylo správně, bylo to Ačko, kdo napsal Ačko, měl šanci vyhrát cestovní tašku, jinak ten tunel Živá voda je v obci Modrá u Velehradu, kdyby vám to ještě pomohlo při výletech, je to Jižní Morava, okres Uherské Hradiště. Kdo vyhrál cestovní tašku? Paní Renata Valentová Bruntál, pan Libor Cigánek Rohatec, pan Zdeněk Gersl Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová Loučná nad Desnou a paní Eva Budzáková Lunchkroun. Gratulujeme. No a ve hře je stále hlavní cena za červen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Kdo tuto hlavní cenu získá, tak to je zatím opředeno tajemstvím.

0: Pardubice jako na dlani. To nabízí zelená brána v centru města, která se po dvouleté rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Z jejího vyhlídkového ochozu se otevírají výhledy na historické centrum, na zámek, Kunětickou horu i vzdálené hřebeny hor. A která světová strana nabízí nejhezčí výhled? To se s historikem Janem Ivanegou vydala na zelenou bránu zjistit naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme došli až na vrchol zelené brány. Je dneska krásný den, takže vidíme všechno, co asi můžeme vidět.
2: Díváme se na sever, přímo před námi je fantastická zvonice, krásná stavba. Vznikla na Prahu 30. let na starší zástavbě. Za ní je nádherný kostel svatého Bartoloměje, mimořádná sakrální dominanta města. No a o kus dál se díváme na pardubický zámek. Jemuž dominuje nejenom nádherná věž Hláska, kde je teďka taky skvělá vyhlídka, ale taky valové opevnění, to je ten kruhový rondel tady v popředí, ze kterého je zase jiný, neméně pěkný výhled na město.
1: Pojďme dál, tady se podívat na náměstí Republiky.
2: Náměstí Republiky je skutečně neuralgickým bodem pardubického urbanismu a vždycky bylo. Jeho řešení z hlediska nějakého systematického urbanismu bylo možné až po zasypání městské řeky Ramene Chrudimky, která spojovala Chrudimku s Labem a tekla v zásadě po té trase stávající ulice.
1: To bylo začátek 20. století.
2: Přesně tak. Po dlouhých diskuzích s památkáři a řekněme konzervativními zástupci zachování starobylého rázu města byla ta městská řeka skutečně zasypána.
1: Když dohlédneme z této strany dál než na náměstí Republiky, co můžeme vidět?
2: Můžeme vidět průhled někdejší královskou třídou. To byla novodobá dominantní ulice spojující historické jádro s tím zeleným předměstím.
1: Pohled na jižní stranu je takový opoznání klidnější oproti tomu náměstí Republiky.
2: Je to tak nepochybně do jisté míry i proto, že se přímo ze zelené brány díváme na historické gotické parcely starého jádra Pardubic. K těm přirozeně náležely i typické úzké záhumenky, které i dnes vytváří příjemné ostrůvky zeleně. Na ty středověké parcely ovšem navazuje zase novodobá zástavba z počátku 20. století. Díváme se do zahradního nebo zadního traktu dívčí průmyslové školy Vesna, ta vznikla v roce 1908. Nahlížíme také na dvůr ředitelství pošt a telegrafů. To byl další problematický objekt, který byl plánován dlouhá desetiletí a nakonec vyrostl až ve 20. letech podle velmi dobrého návrhu architekta Ladislava Machoně.
1: Východní strana, tu se necháváme na závěr, Perštinské náměstí.
2: Je to pohled nepochybně nejmalebnější, protože se otvírá do nádherného historického jádra toho poddanského perštinského města. Jeho podoba se samozřejmě od dob Pernštejnů zásadně pozměnila, ale to jádro skutečně zůstává perštinské, dané těmi požáry v 16. století.
1: Dálce ještě vidíme i Kunětickou horu, Orlické hory, Krkonoše jsou tak v oparu, ale můžou být vidět někdy za lepších podmínek.
2: Jednoznačně ze zelené brány je bez větších problémů za dobrých podmínek vidět Sněžka i celý hlavní masiv Krkonoš, stejně tak i Orlické hory. Když se díváme ke Kunětické hoře, tak naši pozornost upoutá kromě toho nádherného hradu i dvojice objektů, které jsou přímo v ose. Na jedné straně, trošku vzdálenější, jsou to fantastické Gočárovy automatické mlýny a ještě před nimi na tom samotném náměstí stojí ve výhledu novorenesanční radnice. Ta vznikla v roce 1893 a je to stavba, která zabírá několik těch středověkých parcel a jednoduše se svojí monumentalitou vymyká měřítku náměstí.
0: Říká historik Východočeského muzea Jan Ivanega, který na znovu otevřenou zelenou bránu v centru Pardubic doprovodil naši kolegyni Milenu Vápeníkovou. A pokud byste se na výhledy z ní chtěli podívat už teď, můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu, věřím, že už je dobře znáte, výlety.rozhlas.cz.

0: Kadani v Ústeckém kraji narazíte na celou řadu turistických lákadel. Najdete tu třeba nábřeží Maxi Psafíka a na něm stojící kovanou repliku stroje staroměstského orloje. Mají tam i klášter s úžasnými freskami, nejužší uličku v Česku a také náměstí s historickými budovami a zajímavou radniční věží. A hned vedle radnice je Muzeum čarodějnic. Naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová se tam trochu bála vyrazit sama a tak si přizvala průvodkyni Věru Stejnou. Tedy pardon, pro tuto chvíli je to vlastně...
1: Čarodějnická teta Agáta. Čarodějnice, ty tady byly od pradávna, ale nemyslíme ty pohádkové, ale čarodějnice jako skutečné ženy, které uměly něco navíc a byly to bylinkářky, léčitelky vědmy a v podstatě malé doktorky. Tak s tím seznamujeme tady děti. Já mám zařízení lopatu a na co mám tu lopatu? Většinou říkají na zlobivé děti a já říkám, že jí mám na chleba. Kluci často říkají na pizzu. Pizzu dáváme do pece, chleba dáváme do pece a ty zlobivý dáváme zároveň zde do klece.
2: Čarodějnice, čarodějky měly blízko i k alchymii, takže ta alchymistická dílna nechybí ani tady v Kadani.
1: Tady dětem ukazují, jakým způsobem se bylinky dávají zpracovat. Zde třeba máme moždíř a jak se bylinky do ní dávají a tlouchem rozmačkávají na prášek, který se potom dává do hrníčku. Zalije se horkou vodou, že vlastně to je čaj a lektvar.
2: Těch figur je tady opravdu veliká spousta. Tohle řekla bych, kdyby tam byl Ježíšek, může to být docela klidně betlem, ale spíš to bude nějaká pohádka.
1: Je to pohyblivý mechanismus, protože jsme v muzeu čarodějnic, tak ho s dětmi rozpohybováváme kouzlením, čarováním. Na to já tady mám bulky. Já vám teda taky můžu jednu dát, takže připravte se, děvčata. Pozor teď. Čáry, máry, potko, čáry, fuk!
2: Na mou duši funguje to. Zvoník zvoní, rytíř bojuje s drakem, čert si opéká prasátko, čarodějnice letí na koštěti. Jsem zvědavá, jaká další kouzla ještě tady objevíme.
1: Tady u toho stolečku takhle tiskneme peníze a rovnou 5 000. Kdy jste je viděli naposledy? Ani v bankomatech nejsou, proto mi čas od času si je tady dotiskne.
2: A ráda věřím, že by leckdo z návštěvníků rád přišel pomáhat.
1: Já když tady zazvoním, tak vás tady všechny vítám u nás v čarodějnické škole. My si všechny malé i velké nejdřív vyzkoušíme, abychom mohli na konci podle znalostí všem přidat výuční list v oboru čarodějnickém.
2: Teď si nejsem jistá, jestli se tady místy víc nebaví dospělí než děti.
1: Já myslím, že to je na stejno. Chodí nám sem zájezdy jak školní dětí, mateřských škol, ale i zájezdy seniorů. A myslím, že ty si to úplně vyžívají, protože vlastně původní zařízení jsou staré školní lavice, kdy všichni nostalgicky vzpomínají na své pobyty ve školách. No jinak ještě připomínám, že tady mám jako pomocníka 2 v 1 ukazovátko, ale i rákosku, no a to mnohé také rozesměje.
2: Rozhodně bavit se v Muzeu čarodějnic v Kadani budete, ať už se smíchem, anebo možná někdy i malinko se strachem, protože které to zákoutí opravdu strašidelné je.
0: Tak teď nevím, jestli nás kolegyně Slávka Brádlová láká anebo varuje, ale jsem si jistý, že návštěva Muzea čarodějnic v Kadani určitě stojí za to. Výlety. Možná čekáte na novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. My už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám v našich klasických výletech už do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku bude stejně jako v loni návštěva, naší prioritou budeme navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na 2 měsíce, tedy ty prázdninové měsíce, zámecké léto. Jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny v 9:45. Tak do mobilu si už pro jistotu dejte naše číslo, které budete potřebovat. 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Kdy? No přeci, jak už jsem říkal, v pondělí 29. června v 9:45.

0: Posloucháte Výlety. Jesenicko je krajem úžasných dalekých rozhledů. Jednou z docela dobře přístupných vyhlídek na jinak vysoké a strmé skále je upravené skalisko Čertových kamenů nad Českou vsí. Tamní lesy ovšem ukrývají skal mnohem víc. Přímo pod skalní velikány se náš olomoucký kolega Miroslav Kobza vydal se správcem muzea v České vsi Romanem Janasem.
1: Těch skal je tady víc, je tady vyhlídková skála, vlastně pod vyhlídkovou je potom horolezecká, která se nazývá Pekelník, a pod Pekelníkem máme tady ještě spoustu dalších skal.
2: Skály tady vyčnívají z toho lesa vzrostlého. Musím říct, že teď se něco vykácelo, ale stále více zarůstají. Stále je ale z těch skal krásný výhled. Co můžeme ze skály vidět? Já teda mám asi jedny z nejkrásnějších fotek odsud na známý lázeňský dům Priznic v Jesenických Lázních, ale dá se říct, že je tady vidět od Jeseníku až do Polska. Je to tak?
1: Je to tak. Můžeme vidět Rychlabské hory, ale můžeme vidět i polské nížiny.
2: Málo kdo ví, že ten hřbet naproti vlastně tady přes údolí Bělé, takže to patří ještě k Rychlebským horám. Říká se tomu Sokolí hřbet a vlastně táhne se až do Polska. Zároveň můžeme vidět v Polsku třeba Polská jezera, Nenické, Otmuchovské, kam se jezdí i vlastně lidé od nás koupat v létě. No, když se vrátíme na skálu, tak ono je to dneska vlastně významná turistická lokalita, ale když se jí říkalo Harichštejn, proč?
1: Říkalo se jí Harichštejn, protože vlastně prvním majitelem byl Franz Harich.
2: To byl sedlák z České vsi.
1: Vlastně tady pole a jako první tady postavil hospodu a jako první si tady požádal vlastně i o výčep.
2: Už tehdy tady chodila spousta turistů, vlastně také nechal zajistit ten vrchol těch skal, kde dneska máme ty řetězy. I tak je to vlastně docela vysoká skála, víme, jak je vysoká.
1: Teď jste mě načapal, ale můžu říct, že teď se tady nachází naučná stezka, která byla vybudována v roce 2015. Připomíná i zašlou slavu Moravskoslezského sudetského horského spolku a ten už v roce 1892 nechal na skaliskách severního úpatí Zlatého chlumu vybudovat romantickou výhlídku zajištěnou železným zábradlím.
2: Takže už vlastně z konce 19. století a já jsem mezi tím našel, že skála je vysoká 40 metrů. Tohle je místo, které je, dá se říct, mezi dvěma významnými body. Jednak je to teda údolí Bělé, Jeseníky, máme kousek za námi, my už se nacházíme vlastně na úpatí té Slezské Hané, když bychom to řekli. Ale kdybychom tady pokračovali dále do kopce, tak dojdeme na další velkou výhlídku, je to tak?
1: Ano, je to tak, došli bychom na vrchol Zlatého chlumu.
2: Cestou, když bychom se vydali z Jeseníku sem na Čertový kameny, tak si můžeme všimnout takových zvláštních těžebních útvarů a to prý je pozůstatek té dávné těžby zlata.
1: Je to tak, tady se těžilo zlato už někdy ve 12. století.
2: Vrchol těch Čertových kamenů je obecně střen několika pověstmi. Já bych je asi tady nevyjmenovával, protože jsou strašně dlouhé. Ale vy jste mi ukázal, že tady je skutečně hlava čerta.
1: Určitě vlastně na druhé z těchto skal, zvané Pekelník, je čertová hlava.
2: Vede přes ní nějaká ta lezecká trasa, protože horolezci tady bývají docela často.
1: Horolezci tady bývají často a vlastně celá tahle ta skála je prošpikovaná několika trasami.
2: Na Čertový kameny vedou turistické značky jak z Jeseníku, tak tuším i od vás z České vsi, je to tak?
1: Vede tady vlastně modrá turistická trasa z České vsi. Dá se pokračovat na Rejvíz.
0: Říká správce muzea v České vsi Roman Janas, který mezi Čertovy kameny a Pekelníka nedaleko Jeseníku vzal našeho olomouckého kolegu Miroslava Kobzu a vlastně také vás, naše posluchače.

Dnešní nedělní výlety mají před sebou ještě pár minut, čekají nás ještě další výlety příští sobotu, pak už v neděli pořad Rozhlas jede za vámi. No já už jsem vás pozval na soutěž na naše zámecké léto od pondělí do pátku, startujeme 29. června, až do konce srpna budeme navštěvovat naše zámky, představíme vám jejich majitele, dovíte se spousty zajímavostí a soutěžní otázku o atraktivní ceny. Do mobilu, a to už jsem vám také říkal, si připravte naše číslo 731 800 900, budete ho potřebovat na soutěž, tak budu držet palce. Určitě se sejdeme ještě příští týden, příští sobotu, no a potom hned od pondělí celé prázdniny budeme trávit spolu. Hezký den vám přeji.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Obce a kraj v Moravskoslezském kraji řeší vyšší náklady na nepedagogické pracovníky ve školách. Slezské divadlo v Opavě dnes poprvé uvede Čardášovu princeznu. Zítra čekáme kupovitou oblačnost, místní přehánky a bouřky. Teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dříve řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
2: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
0: Premiér Babiš už dříve řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Moravskoslezský kraj a obce od ledna hradí mzdy nepedagogických pracovníků ve školách i další výdaje, které dříve platil stát. Samosprávy se obávají, že peníze z daní na to nebudou stačit. Například Bohumín kvůli tomu posílil rozpočty škol o 47 milionů korun. Karviná uvádí dopad zhruba 120 milionů korun. Kraji podle mluvčí Nikoly Birklenové chybí přibližně 160 milionů korun, které musel doplnit ze svého rozpočtu. Propouštění pracovníků obce ani kraj neplánují. Frýdek Místek však zvažuje sdílené služby, například prádelny. Táboroví vedoucí se nemají bát dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Upozorňuje na to nová kampaň Buď připraven naslouchat. Stojí za ní organizace Nevypusť duši. Junák český, skaut a písničkář Pavel Čadek. Součástí kampaně jsou dvě písně nazvané Smutek a strach. Vedoucí nabízejí možnost, jak mohou holkám a klukům v těžkých chvílích naslouchat, vysvětluje Aneta Brunerová z Nevypusť duši.
3: Tábor je takové zvláštní letní místo. Děti tam tráví s vedoucími i s ostatními dětmi hodně intenzivní čas, budují si s nima vztah a k těm dospělým mají přirozeně důvěru jinou než k rodičům a právě jim nahlas poprvé řeknou, že jim není dobře. My bychom chtěli vedoucí podpořit, aby v ten moment byli připraveni.
0: Operní soubor Slezského divadla v Opavě dnes uvede premiéru Čardášové princezny. Známou operetu napsal Emrich Kálmán v roce 1915. Příběh kabaretní hvězdy a mladého aristokrata vypráví o lásce, která se musí vyrovnat s předsudky, společenskými konvencemi i rozdíly mezi dvěma světy. Inscenace se bude hrát hlavně v příští sezóně, říká šéf opery Miloslav Oswald.
4: Bude to absolutně klasická inscenace, postavená na tancoch, na krásných dialogoch a krásné hudbě a zpěvě. V režiu robí Michal Libercajt, hudobné naštudovanie má Tomáš Hanák a veríme, že to aj to obsadenie, ktoré máme, nielen z našich solistov, ale aj z hostí, že bude zaujímavé pre divákov.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, zpočátku i bouřky. Teploty od 14 do 18 stupňů. Zítra bude zpočátku přechodně i malá oblačnost. Postupně vývoj kupovité oblačnosti s místními přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty od 25 do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 ve směru na Ostravu na 346. kilometru stojí porouchané vozidlo, které tvoří překážku na vozovce. A v ulici Těšínská v Havířově se srazila dvě osobní auta, nikdo se tam nezranil. Havarovaná vozidla ale tvoří překážku na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Za malý okamžik se podíváme do Dobratice na Frýdecko Místecko, kde probíhá tradiční sportovní den Sdružení obcí Povodí Morávky. Vysílání se tam za okamžik podíváme na soutěžní disciplíny. No a také se podíváme i do Příboru, protože z bílých stěn základní umělecké školy v Příboře vykukují na několika místech barevné malby. Stovky let starou výzdobu někdejšího kláštera piaristů tam odkryli restaurátoři a my se k tématu dostaneme také ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Stejně jako se dostaneme k písničkám, které nestárnou, třeba od Václava Neckáře nebo skupiny Rangers. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Posloucháte
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se pojďme podívat do míst, kde obce z Podhuří Beskyd měří síly ve sportu, hlavně si užijí odpoledne plné zábavy a sousedských setkání. V areálu na hřišti v Dobraticích na Frýdeckém Místecku se koná tradiční sportovní den Sdružení obcí Povodí Morávky. Soutěžní týmy čekají netradiční disciplíny, návštěvníky zase bohatý doprovodný program a fandění reprezentantům jednotlivých obcí. Které soutěže organizátoři letos připravili a kdo má zatím největší šanci na vítězství, to zjišťuje naše redaktorka Petra Pivková. Jsme živě ve spojení. Petro, hezké odpoledne, tak jaká je atmosféra v Dobraticích?
2: Dobré odpoledne, no my jsme v Dobraticích právě na sportovním hřišti a zatím je teda nálada výborná ve všech týmech, protože se teprve teď odstartovalo, takže ještě nemáme ani favorita, ale vypadá to, že si to tady všichni velmi užijí a že to bude takový příjemný nedělní den, tedy nedělní odpoledne. A já jsem moc ráda, že si na mě chvilku času udělal i pan starosta Radovan Otípka právě Dobratic. A co dneska čeká na soutěžící, kteří k vám přijeli tady k vám na hřiště?
3: No, pro soutěžící máme nachystané různé klání sportovní, máme to rozděleno do třech kategorií dětí, potom pro dospělé a pak jsou společné soutěže, skoky v pytlích a nejvíc oblíbená hod vejci.
2: Kterou z těch disciplín budou dělat starostové? Vy jste říkal, že jednou budou, nebo slyšela jsem to tady, že budou i soutěžit starostové, tak která je ta vaše?
3: Jedna z disciplín, kterou jsem neřekl a není jakoby bodovaná, hodnocena v týmech, která obec potom vyhraje následně, tak je disc golf. Starostové musí trefit na tři koše, udělat klání mezi sebou.
2: Kolik obcí dneska soutěží?
3: Dneska soutěží 10 obcí, je to vlastně soutěžní klání Sdružení obcí Povodí Morávky, takže obce dorazí vlastně do Dobratic, pravidelně se to střídá se to v různých obcích, dle toho buď někdo vyhraje, anebo v pořadí, která to ještě nedělala.
2: Takže máte příští rok klid, i kdybyste vyhráli, tak nemusíte organizovat další.
3: V tomhle tom směru organizačním určitě klid je, ale zase musíme sehnat soutěžící, kteří se budou účastnit a bojovat o nějaké umístění.
2: Tak já přeju, ať to dneska vyjde co nejlépe dle vašich představ, ať to dneska klapne a užijte si váš sportovní den, děkuji moc.
3: Moc krát děkuji a přeji krásné odpoledne.
2: Pokud byste tady byli poblíž a chtěli se podívat, jak takové klání sportovní v Dobraticích vypadá, klidně se sem stavte, protože se startuje právě teď.
0: Do Dobratic na Frýdeckém Místecku, kde dnes soupeří i baví se Sdružení obcí Povodí Morávky, nás živě vzala redaktorka Petra Pivková. Petro, moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdeckém Místecku.

Vojta Šňupárek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme se podívat do piaristického kláštera v Přívoze, protože restaurátoři tam objevili staré malby. Jsou v místech kláštera, které dnes se využívá základní umělecká škola. Malby byly zakryty v pozdějších dobách novými náťary. Ředitel Příborské základní umělecké školy Pavel Debev ukázal redaktorce Ivě Havlíčkové třeba jeden z objevů na chodbě. I když zatím není úplně zřetelné, o který výjev se jedná, vypadá to na někdejší učební pomůcku.
1: Jsme se zastavili u takového zajímavého objektu na zdi.
2: Jak objekt na zdi? No, u nás tady nastal restaurátorský průzkum, protože ta budova je opravdu stará, je z konce 17. století a krom těch piaristů, kteří to vystavili, tady byl také v 19. století učitelský ústav, poté Tatra Kopřivince tady měla své obory a nakonec jsme tady my, takže vlastně celou dobu tato budova slouží ke vzdělávání. A restaurátorský průzkum, který teď obdivujeme právě na stěnách, proběhl na popud města Příbor a světe div se, nalezli tady něco. A nalezli, zrovna stojíme u asi nejcennějšího, nebo možná pro laika, jako jsem já,

0: nejcennějšího objevu, a to je zřejmě nějaký nákres sluneční soustavy a různé fáze měsíce. Nemáme to odkryto celé. A město Příbor se vyjádřilo k tomu, že by bylo moc rádo, aby tuto pravděpodobně učební pomůcku z právě 119. století obnovilo, aby nezůstala zatřena tou bílou barvou, jako máme tady všechno ostatní.
1: Je tady vidět, že skrz tu omítku, skrz ten nátěr prosvítá bledě modrá barva, část kružnice.
0: Jsou to opravdu zatím jenom fragmenty, doufujeme, že se to odkryje, uvidíme, co s tím město Příbor má za zájem.
1: My jsme se teď s Pavlem Debefem zastavili u dalšího nově odkrytého kousku historie.
0: Tato velká místnost, ona samozřejmě nebyla tak veliká, tady to vidět podle těch oblouků, tady byly vlastně jednotlivé koje pro ty studenty nebo ty mnichy nebo ty mladé učitele. A tady se nacházíme právě v té místnosti, kde je vidět, že tady nějaké troje dveře byly, asi byla rozdělena na tři místnosti. A u té jedné z nich je právě taková malba, která je, řekněme, růžovo-hnědého charakteru, a to říkala paní restaurátorka Svobodová, že ta je právě úplně ta původní, čili někdy kolem toho roku 1694, kdy se ten klášter otvíral, tak řekněme na konci 17. století. Ale když se podíváme kousek dále, tak vlastně nad těmi druhými dveřmi o asi tak 3 metry vedle už je ta malba spíše modrá. A to právě je znak toho 19. století z období učitelského ústavu, takže soudě dle toho, říkala i paní restaurátorka, tady asi byl někdo trošičku váženější, protože mu zachovali pořád tu malbu a nenechali to předělat v 19. století, 200 let později.
1: Ukazuje Pavel Debef, ředitel základní umělecké školy z Příbora, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava je teď 14:34. Připravena anketa. Oblíbenou letní zábavou pro mnohé lidi jsou festivaly. Hudební, rodinné a další výběr je veliký. A v dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se ptali v Ostravě, které festivaly patří mezi oblíbené a jestli si na tyto akce najdete čas.
1: Před rokem jsem byla na Summerfestu od Mirae, ještě i v Karviné třeba na lodičkách a takhle.
2: Tak jako jezdíme tady s přáteli samozřejmě do Ostravy, ale občas jsem jezdil i na Slapy do Prahy.
3: Tak já plánuji jít na ten Sold Out, ty Colorsy mám tež rada, ale mě přijde, že tam je jako hodně starších lidí a že to je takové pro rodiny.
4: Ne, jezdím, bohužel. Buď jako mě se tam nechce budět sám, anebo finanční.
5: No, tak asi ten Sold Out. Tak ti interpreti, ti lidi jsou kolem sebe a prostě ta atmosféra.
6: Nejezdím, ale chtěla bych jet určitě a na to okolo Ostrava.
7: Tady v Ostravě Colorsy nebo Bici. Dřív jsem chtěl na Ultra do Miami, ale už se mi změnily priority.
8: Když jsem na žádném nebyl, možná bych i chtěl, ale nějak se mi asi nenaskytla příležitost, nebo i když vím, že tady toho je hodně, tak nechci říkat.
9: Tak já jezdím na Beats for Love jenom teda. Ale letos tam nejdu. Už mě to tak jako omrzelo.
10: Ano, mám ráda a jezdím na Beats for Love taky. Byla jsem párkrát i na Colorsech a minulý rok jsem byla na Sigetu v Budapešti.
2: Tak je to Beats for Love, je to Colors, ještě potom tady u nás v Ostravě kousek je Koal Festival, v Chorvatsku je to na Zrče, je to Zrče Festival, co pořádají kluci právě z Prahy a na Slapech High Jump se to jmenuje.
8: Nejezdím, nemám k tomu velký vztah.
11: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Naším pondělním hostem bude herec Ondřej Brett. Z ostravského divadla Petra Bezruče odchází po 15 letech do Klicperova divadla v Hradci Králové. Proč a jak k tomu přispěl humanitární výjezd na Ukrajinu? O tom povypráví Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Blíží se prázdniny a s nimi i naše velká turistická letní soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Vydejte se do Beskyd, navštivte 9 vybraných horských chat a sbírejte razítka do soutěžní karty. Stačí získat 7 razítek a můžete vyhrát turistické ceny. Za všech 9 razítek hrajete o hlavní cenu – jízdní kolo. Startujeme už 26. června, více na webu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za okamžik nás čeká předpověď počasí v telefonátu s meteorologem. Dnes se očekáváme polojasno a oblačno, ale mohou se tvořit i přehánky nebo bouřky výjimečně i silné. Podrobnosti nám meteorolog prozradí za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 14:47, připravena je předpověď počasí a u telefonu už je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Václave, jak to právě teď s počasím vypadá? Vypadá to na vedro.
1: Tak je tomu tak, ale ty teploty jsou o něco nižší než včera. Nejčastěji jsou aktuálně od 27 do 30 stupňů. K tomu je polojasno, přechodně až oblačno a vítr je mírný, severozápadní až severní od 2 do 5 metrů za sekundu.
0: A co nás čeká dále? Jak bude v noci a hlavně zítra, kdy začíná pracovní týden?
1: Tak teďka ještě v těch pozdějších odpoledních večerních hodinách se mohou lokálně vyskytnout přeháňky nebo i bouřky. V noci očekáváme, že těch bouřek a přeháněk bude ubývat, potom se budou vyskytovat jenom ojedněle, k tomu bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. K ránu se také výjimečně vytvoří mlhy. Minimální noční teploty budou od 18 do 14 stupňů a povane slabý, proměnlivý nebo severní vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra čekáme zpočátku ještě přechodně i malou oblačnost, postupně se bude ale vytvářet kupovitá oblačnost s místními přeháníkami nebo i bouřkami, které mohou být i silné. Večer pak bude docházet k ubývání oblačnosti. Maximální denní teploty zítra budou ještě o něco nižší než dnes, to znamená 25 až 28 stupňů, na horách kolem 22 stupňů a vítr bude slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní od 2 do 5 metrů za sekundu a v bouřkách zesílí.
0: Vypadá to na léto, jak má být, to zpívá alespoň Karel Zich ve své písničce, kterou občas také pouštíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tak co nás čeká v následujících dnech v úterý a ve středu?
1: Očekáváme, že ty dny se obejdou beze srážek. V úterý konkrétně by mělo být polojasno až skoro jasno. Přechodně může být i více oblačnosti. Minimální noční teploty budou od 15 do 11 stupňů. Nejvyšší denní od 24 do 28 stupňů Celsia. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu. Ve středu by mělo být jasno až polojasno s minimálními teplotami od 15 do 11 stupňů. Maximální denní teploty budou v intervalu od 25 do 29 stupňů a vítr bude i nadále jenom slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí a Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď počasí, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký zbytek dne, naslyšenou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 5 minut zbývá do 15. hodiny, tedy do zpráv. Mimo jiné ve zprávách uslyšíte i to, že profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Počítá se se vznikem státního fondu sportu. A také se dozvíte i to, že turistické informační centrum ve Frenštátě pod Radhoštěm znovu nabízí komentované prohlídky radniční věže. Bude toho samozřejmě víc v rámci vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme hlavně hezký a nerušený poslech.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ostrava Poruba bude mít po podzimních volbách o 8 zastupitelů méně. Profesi sportovců má nově vymezit zákon o sportu. Turistické informační centrum ve Frenštátě znovu nabízí komentované prohlídky radniční věže. Zítra čekáme kupovitou oblačnost, místní přehánky a bouřky, teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Zastupitelstvo Ostravy Poruby rozhodlo o snížení počtu svých členů z 45 na 37. Obyvatelé obvodu si tak v podzimních komunálních volbách zvolí o 8 zastupitelů méně. Radnice si od změny slibuje roční úspory 5 milionů korun. Starostka Lucie Baránková Vilamová z hnutí ANO dodala, že dosavadní počet zastupitelů jen těsně splňoval zákonné podmínky vázané na počet obyvatel. Fungování českého sportu by měl nově řešit komplexní zákon o sportu. Pracují na něm koaliční i opoziční politici. Zákon počítá mimo jiné s úpravou financování nebo prevencí manipulace sportovních soutěží kvůli sázení. Nově má také jasně definovat pracovní vztahy profesionálních sportovců. Ti si budou moci vybrat z několika možností, jak svou profesi vykonávat, říká poslanec opoziční ODS Karel Haas.
3: Standardní pracovní poměr, čistý podnikatelský vztah, pak tam je nějaká třetí mezivarianta a s těmi variantami, aniž bychom předepisovali, kdo kterou bude používat, spojujeme naprostou právní jistotu v pracovně právních otázkách, v daňových otázkách a tak dále.
1: Finální podobu zákona představí politici v září. Pokud ho parlament stihne projednat a schválit, mohl by platit od příštího roku. Lidé si letos mohou nově prohlédnout zrestaurovaný strop radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm. Výmalbu z roku 1891 uvidí během komentovaných prohlídkách tamní věže. Službu teď ve vybraných dnech během pracovního týdne zajišťuje tamní turistické centrum. Jak upřesnila mluvčí radnice Iva Vašendová, k vidění je tam i originál sochy Radegasta, známého z beskydských půstaven.
4: Cestou na věž si mohou návštěvníci prohlédnout fotografie města z počátku 50. až 70. let od fotografa Jiřího Hory a také fotografie současného Frenštátu od pana Jana Novotného. Po zdolání 158 schodů se jim pak naskytne nezapomenutelný výhled na město, jeho okolí a panoráma Beskyd.
1: Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se proměnil v otevřenou galerii pod čírým nebem. Návštěvníci tam můžou vidět sochařskou výstavu Organ Mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie a téma lidské komunikace.
5: Dle výtvarnice Martiny Hozové se bude její instalace v čase proměňovat.
6: Ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou. A právě docela spolehám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
5: Druhý z autorů Krištof Kaplan pracuje s kovem, dřevem i betonem. Své objekty mezi stromy schválně neukazuje na první pohled.
7: Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuju, což je na samotě na Podblanicku.
5: Sochy v parku zůstanou do konce září. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, zpočátku i bouřky, teploty od 14 do 18 stupňů. Zítra bude zpočátku přechodně i malá oblačnost, postupně vývoj kupovité oblačnosti s místními přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými. Večer bude oblačnosti ubývat, teploty od 25 do 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici v obci Staříč na Frýdecko-Místecku se srazilo osobní auto s cyklistou, který je zraněný a leží na vozovce. Řidiči zde musí projíždět se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Přejeme krásné a hlavně klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za okamžik zmíníme prestižní titul Osobnost české fotografie za rok 2025. Tento titul totiž získali letos v dubnu v Praze kurátoři Ostravské fotografické galerie Fiducia Roman Polášek a Martin Popelář. S oceněnými fotografy, kteří vedou galerii 25 let, se setkáme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za chvíli. No a nevydecháme ani pravidelné rozhlasové listování s otázkou, je paralelní svět za dveřmi světem přívětivým a užitečným a je barva Aniny kůže důležitá? A jakou cenu platí Petr za svůj úspěch v divadle? Premiéra 7. části Temné ostavské fantazie Jiřího Klečky Papírové domky nás čeká o 15:30. Tak si na ní počkejte. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a 13. dubna letošního roku se uskutečnilo v Praze slavnostní vyhlášení 23. ročníku osobnosti české fotografie za rok 2025. Prestižní titul obdrželi kurátoři Ostravské fotografické galerie Fiducia Roman Polášek a Martin Popelář. S mikrofonem se za oběma oceněnými fotografy vydala redaktorka Dagmar Misařová.
1: Na Mlýnské ulici u antikvariátu a klubu a galerie Fiducia jsem si dala sraz s Romanem a Martinem. Dobrý den, pánové, pěkně zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak můžeme dovnitř?
2: Můžeme.
1: Zavedete
2: dovnitř.
1: Mě do té vaší fotografické galerie?
3: Tak pojďte dál, je to k nám 20 kroků rovně a 18 schodů.
1: Nahoru. Ale podívejte se, tady hned je taková škatula, co tam je?
2: Někdo nám tady nechal kus nějakého mramoru.
3: Po muzejní noci nám tu zbyl moc pěkný velký kámen.
1: Pánové, já vám musím moc a moc poblahopřát, protože v dubnu letošního roku jste jako kurátoři Ostravské fotografické galerie Fiducia obdrželi titul Osobnost české fotografie za rok 2025. Co tak procházíte rychle? Tady je přece to ocenění. Tak jaká je to soutěž?
2: Uděluje to Asociace profesionálních fotografů České republiky a získali jsme to jako osobnost české fotografie za rok 2025, ale vlastně vztahuje se to hlavně k činnosti naší galerie.
1: To je ale velmi významná cena.
3: My si toho moc vážíme a je to super. Dostali jsme to s Janem Soutkem, takže výborné.
1: To získal za celoživotní
3: dílo? On to získal za celoživotní dílo a my za minulý rok.
1: Tak jste byli v dobré společnosti.
3: Určitě.
1: Ale slyšela jsem, že jste si ty ceny, které jste získali vlastně dvě, rozdělili. Kdo tahal tu těžší po Praze?
2: S tím sklem jsem se po Praze tahal až do Ostravy, tak jsem si vlastně náležitě užil tu cenu, jako její váhu.
1: Kolik to tak může vážit?
2: Tak 5 kilům to bude.
1: Kde jste byli takto pěkně oceněni?
3: V Praze. Asociace profesionálních fotografů si pronajala sál na Ministerstvu kultury. To bylo moc pěkné prostředí a nikdo z ministerstva tam nepřišel, takže to bylo fajn.
1: Foťáky jste měli sebou?
2: Ne, jenom z mobily klasicky.
1: A dress code jaký?
3: Ten, co máme vždycky, no takhle, jak vypadáme na zahájení výstav.
1: Jak jsi to říkal, Romane?
3: 20 kroků rovně a 18 schodů.
1: Tak málo mám krve a ještě mi teče z úst. Čtu na 1, 2, 3, 4 pátém schodu.
3: Ano, a ještě ti jich pár zbývá.
1: Tuto galerii jste otevírali už v roce 2001. 25 let máte letos.
3: Ano, letos slavíme 25 let a 18. června budeme mít výstavu Jiřího Šiguta a při té příležitosti oslavíme i těch 25 let. Srdečně zveme.
1: Jak to, že vy dva jste se dali dohromady?
2: My jsme se znali už díl. Jsme se poznali na civilní službě v 90. let.
1: Civilní služba jako na vojně?
2: Ano. Takže my jsme kamoši z vojny.
3: Já jsem na vojně chvíli byl. V rámci vysoké školy jsem absolvoval několikaletou vojenskou přípravu a potom jsem měsíc sloužil v Karvině.
1: A ty?
2: Já jsem nešel vůbec. Ono mě to vycházelo, v tom roce jsem měl nastoupit na vojnu, ale parlament ve čtvrtek odsouhlasil civilní službu a já jsem si v pondělí měl propovolávací rozkaz, tak jsem šel s obálkou, že už odmítám. Takže jako vojáci to jenom převzali, byli na to připraveni a pak jsem čekal skoro rok na místo.
1: A jaká byla ta vaše první výstava tady?
3: První výstava byla od vynikajícího autora Ivana Pinkavy. To jsme byli strašně rádi, že souhlasil s výstavou, i když vůbec nevěděl, do čeho jde. Myslím, že se ta výstava hodně povedla. Přišlo spoustu lidí, stálo se až ven. Ivan Pinkava tehdy spolupracoval s teatrem Novogo Fronta. Přijeli tady dva performeři toho divadla a na Mlýnské ulici dělali performance, zastavili provoz, bylo to úžasné.
1: Jak se proměnily ty vernisáže v tom čase?
2: No, spíš co se týká instalací, protože z začátku jsme fakt věšeli v podstatě klasické fotky a v rámech. Nechali jsme si udělat docela velkou zásobu rámu, ale měli jsme i období, kdy jsme na ně třeba celý rok nesáhli. Jo, že se věší už dneska buď volné tisky, nebo se jde cestou nějakých instalací, takže ten vývoj tam za těch 25 let je docela velký.
1: A ten prostor zůstává stále stejný.
3: Během těch 25 let jsme hlavně vylepšili osvětlení.
1: Vymalovali.
3: Několikrát, malujeme každý rok. Ale stěny se samozřejmě měnily podle toho, co si autoři představují. Měli jsme tu fialovou barvu na zdech, Jirka Šigut chtěl takovou zelenou. Dlouhou dobu jsme měli naši oblíbenou střední šedou.
1: Jaká to je střední šeda?
2: 127, 127, 127 RGB.
3: Taky jsme si nechali udělat podlahu pěknou, na tu jsme pyšní, to je takovým poznávacím znakem galerie.
0: A do ostavské fotografické galerie Fiducia se za oceněnými fotografii Martinem Popelářem a Romanem Poláškem vrátíme za malou chvíli po písničce.

Vracíme se ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava k prestižnímu titulu Osobnosti české fotografie, který obdrželi od Asociace profesionálních fotografů České republiky kurátoři Ostravské fotografické galerie Fiducia Martin Popelář a Roman Polášek. V galerii, kterou vedou s

0: Máš už?
1: Musím říct, že jsem si to nedávno počítal a pracoval jsem za posledních 15 let na 25 knížkách o architektuře, což mě docela potěšilo i překvapilo, když jsem to zjistil. Vždycky to trvá tak rok, takže na některých jsem pracoval souběžně.
0: Martine, ty fotíš pro Národní divadlo Moravskoslezské.
2: Pro operu hlavně a ještě muzikál.
0: Co vlastně děláš?
2: Vždycky tam strávím tu zkoušku, což je fajn, je člověk v teple, neprší na něho, je příjemné na té práci, protože dá se fotit i za horších podmínek. Přinesu si hodně fotek a pak zpracovávám a vybírám do rána. A pak je další zkouška, další den a takhle to běží ty 4 dny, takže tam se člověk nezastaví.
0: Jak je to možné, že jste tak dlouho spolu vydrželi? To je asi největší úspěch té velké ceny.
1: Já si myslím, že největší úspěch je, že ta galerie tak dlouho funguje. A že jsme spolu vydrželi, tak asi máme nějakou toleranci, takže to nebylo tak těžké.
2: Taky se nevybavuju, že bychom měli krizi a říkali, že to tady zapadíme.
0: Trauma, které jste zažívali, třeba, že vernisáž už měla být, autor nedojel, nebo fotky někde se ztratily.
2: To jsme zažili vlastně všechno. Protože jednou jsem fakt hledal fotky, to nám poslala Liba Rudinská tehdy a někde to zmizelo mezi poštama, tak to se nahánělo, ale dopátralo se to nakonec, ale chvilku to trvalo, vypadalo to i chvilku blbě. Potom nám kluci, nebudu jmenovat, kteří nám nepřivezli tu správnou sérii na výstavu z Prahy, to tam zapomněli a měli jenom u sebe ve složkách pár fotek, tak jakoby do počtu, jestli se budou hodit nebo ne. Tak se nakonec to udělala celá výstava.
1: Jsme vezli VG-ho, já jsem tam nebyl, ať si to povykládá Martin, ten byl v autě.
2: VG to byl takový v 30. letech známý americký autor, který fotil různé dopravní nehody, vraždy a tak. Byl napíchnutý na vysílačku New Yorkské policie, on je poslouchával, takže u těch případů byl hodně začerstva a fotil a má takový velký dokument. A když jsme ho vezli z Chebu, tak jsme měli nehodu, jsme skončili na střeše s autem, tak jsme říkali, že duch VG-ho nás provázel.
0: A kdo fotil v tu chvíli?
2: Asi se tam někde z vrchu ještě možná na Chomejn.
1: No a když měla první výstava Ivana Pinkavy začít, tak jsem tady přišel, chtěl jsem otevřít dveře a dveře se zasekly a 2 hodiny jsme je otevírali.
2: Vlastně se nám tam rozsypal ten zámek.
0: Tak se ukázalo, že jste i zruční, ne? Tak šroubovák, kladivo.
2: Ale od té doby je otevřená.
0: Dveře otevřené do vaší galerie. Pánové, na čem ty zrovna pracujete, na co se těšíte?
1: Já jsem dneska dofotil portréty pro komorní scénu Arena, pro novou sezonu. Moc se na ně těším, protože jsem se tomu teď věnoval 2 dny s celým týmem a myslím si, že se to povedlo.
0: Martina?
2: Mě čeká teďka Nodo, festival, dny nové opery, takže na ty se taky těším. To je vždycky takové příjemné prostředí a plno dobré hudby a spojené s prací, jak je to fajn.
0: Pánové, tato současná výstava, že bychom na ní pozvali...
1: Současná výstava je od autora, který se jmenuje Jiří Toman, jmenuje se Hotové nudle a jsou to panoramatické snímky z 60. 70. let. Autor byl učedníkem u Josefa Sudka, Josef Sudek mu věnoval fotoaparát, takže z toho fotoaparátu jsou tady fotografie. Na tom je netradiční to, že většinou se panoramatický fotoaparát používal na focení krajin nebo architektury, ale Jiří Toman s ním zachycoval život. Jsou tady cyklistické závody, hrajou si děti, je tady spousta snímků od Baltu, takže je to zajímavé. I moc zajímavá instalace, není to pověšené na stěnách, uprostřed je vytvořená konstrukce a na ní jsou nainstalované fotografie.
0: A tady při vstupu hned po levé straně jsou sluchátka. Proč?
2: Tam jsou dokumenty, Toman, jeho vyprávění, série jeho vzpomínek a názoru a i dalších lidí.
1: Už to hraje.
3: Několikrát jsem se osvobodil z obklíčení úspěchu.
1: Je to audio program, který byl natočený k výročí Tomanovu.
0: Pánové, děkuju. Mějte se krásně, ať vám život chutná. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Díky, naschledanou.
0: Z Ostravské fotografické galerie Fiducia, Dagmar Misařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: čase být.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a čeká nás rozhlasové listování. Dnes se nabízíme premiéru 7. části četby z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Starou vilu na kopci ve Slezské Ostravě začínají zaplňovat stíny, ale zatím je vnímá jen Anna. Příběh Anny a Petra vypráví Magdalena Holcová, kterou režijně vedl Petr Gábor.

0: Dívka na hlídání se jmenovala Renáta a Petr na ní dostal doporučení od kolegyně z divadla. Anna se u Vašíka několikrát ujistila, že bude v pořádku, když zůstane doma s někým cizím. Přesto se cítila provinile. Petr její neklid vycítil a taky v taxíku pevně držel za ruku. Taxík je dovezl do porubské části a zastavil před štíhlou budovou, která se vzpínala k večerním mrakům jako černý monolit z Kubrickovy vesmírné Odyseji. Naštveš se, když ti řeknu, aby ses uvolnila, nadhodil Petr, když nastoupili do výtahu. Prostě buď jenom sama sebou. Zabodla do něj pohled, zatvářil se ublíženě. Výtah funěl, jako by na střeše stál obr a tahal lano vlastní silou. Petr nespokojeně zavrtil hlavou, položil dárkový koš na podlahu výtahu a přistoupil k Aně. Prožila si toho víc než většina z nich ani. S tímhle vědomím tam musíš jít. Ber to jako jeviště, na kterém se každý dělá zajímavějším, než ve skutečnosti je. Výtah zastavil, vystoupili. Za dveřmi, ke kterým došli, slyšeli tlumený nářek Davida Kollera, který se rouhal bohům. Otevřela jim vysoká blondýnka s alabastrovou pletí a pronikavýma modrýma očima. Anna si Jitku Zelinkovou pamatovala z fotografií školního představení, které s Petrem před lety sehrály. Její krása působila až étericky. Vstoupili do haly, v prostoru za ní viděla Anna spoustu lidí. Krásný byt, poznamenala obdivně. Pochází ze 30. let. Téměř všechno je tu původní, i tyhle parkety, řekla Jitka a poklepala patou o podlahu. Byl to jeden z úplně prvních vysokých domů, které ve městě postavili. Propojili jsme náš byt ještě se sousedním. Popřáli jí k narozeninám. Většinou mluvil Petr, protože Anna Jitku neznala. Stála vedle nich a najednou si znovu uvědomila propast, kterou cítila a zřejmě vždy cítit bude. Toto byl svět, do kterého se nehodila. Obývací pokoj měl velikost menšího tanečního sálu a stěny zdobily tapety se secesními motivy. Anna si uvědomila pohledy hostů. Snažila se usmívat. Z nepřehledné vlnící se skrumáže se oddělil starší muž s plnovousem a tlustými brýlemi. Konečně dorazila moje hlavní hvězda. Pak se otočil k Jitce. Samozřejmě až po tobě. Svět ještě nikdy neměl možnost setkat se s krásnějším ďáblem než si ty. Petr muže představil jako režiséra Valicu. S mírnou úklonou políbil Aně ruku a vzal Petra kolem ramen. Nebude vadit, když vám ho na chvíli vezmu? Pozval jsem pár svých kamarádů, kteří by s Petrem mohli chtít spolupracovat. Pozvedneme zdejší kulturu zase o trochu výš. Anna s Jitkou zamířili ke stolům s jednohubkami, saláty a láhvemi alkoholu. Ale téměř okamžitě k ním přistoupila nějaká žena a začala s Jitkou řešit televizní přenos generálky. Anna si mezi tím nabírala na talíř jednohubky. A když zvedla oči, Jitka už byla v kroužku svých známých. Pořád se cítila nesvá. Několika hlty vypila plnou sklenici bílého vína. Zpomal, napomenula se. Sklapni, odsekla v duchu a nalila si další. Výhled jí zatarasil mladý kluk s dlouhými vlasy. Byl opilý. Na tváři mu visel pokřivený úsměv. Můžu se na něco zeptat? Popošel ještě o krok blíž, ucítila z něj odér kořálky. Jaký to je? Však víš, když on je... Okamžitě pochopila, kam rozhovor směřuje. Bílý a ty jsi cigánka. Dokončil mladík usilovně. Určitě ses musela potýkat s předsudkama. Jaký to je? Raději se držte dál, mládenče. Ozval se povědomý hlas. Když se Anna otočila, hleděla do laskavé tváře starého makléře. Byl pečlivě upravený, na sobě měl tmavé sako s vínovým kapesníčkem a kravatou stejné barvy. Varovně pozvedl svou hůl. Co to jako opilý mladík přežvikoval slova v ústech, ale nakonec beze slova vycouval. Makléř si ledabyle upravil vínový kapesníček v náprsní kapse. Aně připomněl plamínek. Vypadáte překvapeně, že tu vidíte takového starého kozla, jakým nepochybně jsem. Naopak, pousmála se. Jsem ráda, že konečně vidím někoho povědomého. To vy jste, Jitce, sehnal tento byt, že ano? Vinen. Je úžasný. Jenom se snažím pro své klienty nalézt to, co jim vyhovuje. Stařec uchopil prázdný talíř a s nezbytnou holí v levé ruce se začal rozhlížet po přeplněném stole. Když už mluvíme o nemovitostech, jak se vám líbí v domě? Zauvažovala. Už ho začínám mít ráda. Tak to rád slyším. Moc vám to dnes sluší. Doufám, že na tom nese zásluhy i vaše bydlení. Přeletla pohledem hojící se kůže na odhaleném rameni a zdráhavě přikývla. Mimochodem, přečetla jsem tu knížku, co jste mi posledně doporučil. Ostravské vdovy. Je skvělá. Zvláštní, že nic dalšího kuplíř nenapsal. Měl obrovský talent. Stařec položil na talíř několik sírových jednohubek a uvážlivě přikyvoval. Znáte historii našeho domu? Nadnesla Anna opatrně. To málo, co vím, jsem vám řekl při první návštěvě. Řekl makléř omluvně. Vy jste snad něco zjistila? Chvíli váhala, ale nakonec mu krátce povyprávěla historku o kouzelnickém triku a iluzionistovi, který bydlel v domě před první světovou válkou. Teď už o domě víte zcela určitě více než já, zhodnotil uznale Dervilský. Pokrčila rameny. Jsem příliš zvědavá? Zavrtěl hlavou. To v žádném případě. Znám někoho, kdo by nám v tom mohl pomoci. Většina podobných záznamů totiž není v databázích, ale zastrčená v sešitech na dně polic. Musíte umět hledat. Mohl bych jej požádat, aby zjistil o domě, co se dá. Jako projev uznání za to, že jste podpořila svého muže a do domu se nastěhovala svým pocitům navzdory. Anna upíjela víno a pozorovala bavící se společnost. Sledovala skupinky herců a pracovníků divadla, kteří rozmlouvali o plánech, repertoáru na příští rok a o svých snech. Víte, mě tohle prostředí vždycky fascinovalo. Vstoupil jí Dervilský do myšlenek. Hlavně ta vášeň. Umělci jsou ochotni riskovat mnoho, aby získali velmi málo. A to je spojuje. Vášeň, které nerozumí nikdo, kromě nich samotných. Není to smutné? Nejspíš, připustil Dervilský. Ale i hodné obdivu. Lidé jako vy nebo já budou vždycky jenom v hledišti, zatímco oni budou na pódiu. Lidé jako vy nebo já přijali zodpovědnost za to, že se k něčemu zavázali. To není málo, namítla Anna. Víno jí stouplo do hlavy. S údivem zjistila, že už téměř dopila další sklenici. Máte naprostou pravdu. Z pohledu morálky je naprosto nepřípustné vyměnit umění za rodinu. Někdo by vám ale mohl namítnout, že je naprosto nepřípustné zabít své umění kvůli rodině. Všechno je to o úhlu pohledu. Jsem příliš starý na to, abych na život pohlížel pouze z jednoho. V tom tedy budu nejspíš jednostranná. To je vaše právo. Konečně ve zhluku lidí našla Petra. Rozmlouval zaujatě s několika muži. Připojila se k ním i Jitka. Stála nenuceně vedle něj. Její přirozená krása poutala pozornost diskutujících. Hlasy v místnosti splývaly do jednoho. Šuměly jako řeka ukrytá pod povrchem, neurčitě a nekonečně. Anna odložila sklenici s vínem. Jestli mě omluvíte. Ale zajisté, přisvědčil stařec. Pevným krokem přešla místnost. Jitka ustoupila stranou a Anna se opřela dlaní o Petrovo rameno. Nebude vám vadit, když si ho vezmu zase zpátky? Petr odevzdaně pokrčil rameny. Co se dá dělat? Měl bys to vypít. Vybídla ho Anna tiše a sklopila oči ke sklenici s koňakem, kterou držel v ruce. Dnešní večer si chci užít. Když si Anna v ložnici svlékala koktejlové šaty, pohlédla na sebe do zrcadla. Poprvé v životě si mohla vzít šaty s krátkými rukávy. Jizvy na levé ruce byly minimální. V přítmí ložnice připomínaly spíš špatně zhojené odřeniny. Teprve nyní si všimla, že ji Petr v zrcadle upřeně pozoruje. Co kdybychom měli druhé dítě? Když se narodil Vašík, byli plní optimismu a začali přemýšlet o dalším dítěti, ale její doktor smělé plány zarazil. Vysvětlil jim, že další dítě by potom všem byla sebevražda. Její tělo bylo zesláblé a císařský řez, který podstoupila, byl na samé hranici přípustného rizika. Jizvy jsou skoro pryč. Prášky vůbec nepotřebuješ. Ty jsi o tom nepřemýšlela? Lhala by, kdyby tvrdila opak. Chci tohle rozhodnutí probrat ráno. Tak dobře, souhlasil Petr. Kdo ale ví, kolik máme času? Zhojená pokožka ji zašimrala. Pojďme tam. Petr povytáhl obočí a zaostřil na hodinky. Teď? Postavila se, šaty nechala ležet na zemi. Jak jsi říkal, nikdy nevíme, kolik máme času. Za dveřmi na ně čekalo čisté nebe. Po jejich levé straně hučela řeka, jiskřivá jako ohnivý jazyk probleskující za mohutnými kmeny dubů. Před nimi se táhla dlouhá cesta, na jejíž konec nedohlédli. Anna se po ní rozběhla. Petr na ní něco zavolal, nerozuměla mu. Jediné, co chtěla, bylo, aby běžel za ní. Otočila se. Dveře vystupující z prostoru byly již příliš malé, stejně jako on. Někde před sebou zaslechla hlasy. Na úzké cestě stály nějaké dívky. Pojď k nám, vyzvalo ji jedno z děvčat. Poznávala Stelin hlas, ale nic víc. Dívky měly rozmazané obličeje. Počkej na mě, slyšela za sebou Petra. Jeho tvář omládla. Najednou se k ní blížil chlapec, jímž býval. Znala ho jenom pár týdnů. Minulou nocí pustil do sluchátek písničkáře, kterého vůbec neznala. Seděli vedle sebe a poslouchali jenom tak, aniž by k ním vstupoval okolní svět. Zalapala po dechu, když se chlapec opět změnil v muže. Prožité vzpomínky se mísily jedna s druhou. Překonávali propast času a stávali se jedinou. Všechno, co se kdy odehrálo, se nyní odehrávalo najednou. Není to pár týdnů, jsou to roky. Jsou manželé už roky a tohle místo, co si jí zašimralo na tváři, chtěla si to setřít, ale Petr ji předběhl. Sněží, pronesl tiše. Zvedla oči ke korunám stromů a sledovala padající vločky. Zamrazilo ji, když si uvědomila, že stromy jsou ohořelé. To nejsou vločky, hlesla. Byl to popel. Musíš zpátky, ozvalo se za Aninými zády. Přísáhla by, že ten ženský hlas slyšela přicházet ze směru, odkud přišli, ale pěšina byla prázdná. Teprve tehdy si všimla, že ji Petr obešel a jde sám po pěšině dál. Zíral před sebe, jako by v dálce někoho viděl. Ale v lese už byli pouze oni dva. Dívky zmizely. Zastav ho. Znovu povědomý hlas, který přicházel odnikud. Anna popoběhla, natáhla ruku k Petrovi a zatěla nechty do jeho zad, za úpěl. Nesmíš jít dál, řekla důrazně. Věnoval jí prázdný pohled. pochopila, co ji tak vyděsilo. Ještě jeden krok a zůstanou tady trčet navždy. Musíme zpátky. Pronesla tiše, ale nesmlouvavě. Konečně se podvolil. Chlapec a dívka se společně vraceli po lesní stezce a stárli do podoby, kterou zanechali před dveřmi. Byli zpět v Roučného studiu. Prožité vzpomínky se poslušně seřazovaly do odpovídající chronologie. Aně bušilo srdce. V žilách se jí bouřila krev. Tak daleko už nikdy nesmíme, promluvila po dlouhých vteřinách ticha. Snažila se rozpomenout na to, co se za dveřmi událo, ale čerstvě prožité okamžiky mizely z její hlavy, aniž by je dokázala zachytit. Petr dlouho zíral strnule před sebe, než konečně přikývl. Sklonil se k promítačce a vypnul ji. Pomohla mu zpátky do ložnice. Usnul v okamžiku, kdy položil hlavu na polštář. Ona ale spát nemohla. Stále slyšela ten varovný hlas. Když se jí to konečně podařilo, neměla žádné sny. Všechny je sežraly hlasy, které připluly zpoza dveří. Nakonec s dalším dítětem souhlasila. Řekla to Petrovi hned příští den ráno. Uprostřed následujícího týdne vzal Petr Vašíka po jeho několika denním vytrvalém naléhání na zkoušku do divadla. Anna měla čas pro sebe. Vyšla na zahradu, nadechla se svěžího vzduchu a vztáhla před sebe holé ruce. Na pokožce jí zašimral lehký vánek. Všimla si, že jsou opět otevřené dveře zahradního domku. Několikrát Petra upozorňovala na zrezivělou petlici, která držela jen silou vůle. Vešla dovnitř a pídila se po kusu drátu, kterým by dveře mohla uchytit, když ji zaujal kus prkna slanem. Vašík by byl nadšený, kdyby se jí podařilo houpačku pověsit ještě předtím, než se s Petrem vrátí. Vytáhla ji ze zahradního domku a vzhlédla do koruny dubu. Je to vysoko? Zaslechla varovný hlas. Ještě před pár měsíci jen s obtížemi zvládala trochu strmější schody. Nyní si přes rameno přehodila houpačku slany a začala šplhat vzhůru. Když byla dost vysoko, zkontrolovala konec lana a chystala se jej uvázat. V tom dovětví nad ní cosi narazilo. Polekaně zvedla hlavu. Nic nespatřila. Zaklonila hlavu co nejvíc, aby viděla až do nebe, kde se vznášelo hejno ptáků v podobě černých teček. Přimhouřila oči. Hejno bylo v pohybu, mířilo dolů, ale co si na tom bylo zvláštního? Pak jí to došlo. Neslyšela obvyklý ptačí křik. Obloha byla tichá. Jako by vystoupila z němého filmu. Nebo z promítačky. Prolétlo jí hlavou. Nechala houpačku být a začala se rychle spouštět dolů. Seskočila na zem a přidřepla ke kmeni stromu, když jeho korunu protěli mrtví ptáci. Jejich bezvládná těla vrážela do listí a dopadala na zem. Byly desítky. Někteří z nich ještě křečovitě mávali polámanými křídly a neslyšně otevírali zobáky. Mulo. To slovo najednou spatřila ve své hlavě, vyřezané ve starém dřevě. Netušila, odkud její vzpomínka pochází, ale v krátkém záblesku to viděla zcela jasně. Slovo a pak babičinu tvář. Její zrychlený dech. Spěchali pryč a malá Anna věděla, že se nesmí ohlédnout. Ještě chvíli dřepěla u kmene stromu a nervózně vzhlížela vzhůru. Nebe už ale bylo prázdné a v paměti jí ulpíval pouze ten nic neříkající záblesk. Vešla do zahradního domku, vytáhla igelitový pytel, navlékla si rukavice a mlčky začala sbírat mrtvá těla ptáků. Syn během celé večeře nadšeně vykládal o svém otci a o divadelní zkoušce, které byl svědkem. A i když se jej Petr snažil uklidnit, nebylo těžké poznat, že ho Vašíkův obdiv těší. Po večeři Anna uklidila nádobí, zatímco Petr šel uspat Vašíka. Posadila se za jídelní stůl a čekala. Normálně bych se tě zeptal, zda jsi připravená na naše rande za dveřmi, řekl Petr, když se vrátil do kuchyně. Ale vidím na tobě, že mi chceš něco říct. Musím ti něco ukázat, oznámila mu. Vedla jej k zahradnímu domku, do kterého plný igelitový pytel schovala. Zaprášená žárovka volně visící ze stropu vrhala jen matné světlo, ale i tak mu umožnila vidět, co pytel ukrývá. V jedné chvíli byly na obloze a pak začaly padat mrtví dolů. Pokrčil starostivě čelo. Myslíš, že to způsobil nějaký elektrický výboj? Četl jsem, že se někde stalo něco podobného, někde v Americe snad. Celý den bylo hezky, přerušila ho Anna. A zamyslel se. No ano, je to zvláštní. Stejně žasnu nad tím, že si je jenom tak pozbírala. To je právě to, přisvědčila. Byla jsem úplně klidná. Z nebe padali mrtví ptáci a mě se to ani nedotklo. Petr ťukl do visící žárovky a roztancoval jejich stíny. Vašík vůbec neví, jak drsnou má mámu. Neusmála se. Ten policajt, co nám přišel říct o Lindině psu, tvrdil, že v poslední době začalo v okolí umírat více zvířat. Myslím, že to souvisí s těmi dveřmi. Když je používáme, tak vzniká nějaké pole, které ta zvířata cítí. A zabíjí je to.
1: To je podle mě trochu přes čáru, oponoval Petr.
0: A i kdybys měla pravdu, tak co? Necháme toho? Mlčky na něj zírala. Heleť, uznávám, že to s těmi ptáky je dost divné, připustil. Ale nechci tady stát celou noc a čekat, až mě osvítí nějaká myšlenka. Raději bych šel tam, kde ty myšlenky vznikají. Nějak se na to dnes necítím, přiznala váhavě. Jenom na chvíli, trval na svém. Udělá tě to dobře, uvidíš. Pohladil ji po zahojené ruce. Nakonec možná má pravdu. Na této straně dveří cítila úzkost a neklid, ale to nutně neznamenalo, že to na té druhé bude stejné. Tak dobře, souhlasila Anna. Byla to chyba.

0: Skončila premiéra 7. části 12-dílné četby z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Pro rozhlas text upravil sám autor, v dramaturgii Evy Lenartové. V režii Petra Gábora účinkovala Magdalena Holcová. Technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber. Poslechu 8. části jste zváni za týden ve stejnou dobu.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda se podle premiéra Babiše nejdříve zaměří na penze náročných profesí, až pak na strop věku. Lázně v Karlově Studánce zmodernizovali elektrokola před sezónou. V Česku, ale i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. Zítra čekáme kupovitou oblačnost, místní přehánky a bouřky, teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
2: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
0: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Státní lázně v Karlově Studánce nechali před sezónou repasovat elektrokola. K dispozici mají 8 elektrokol, která si mohou půjčit lázeňští hosté i veřejnost za denní poplatek podle délky výpůjčky. Služba pomáhá zejména pacientům a návštěvníkům s pohybovým omezením poznat okolí jeseníků, kam by se jinak nedostali, říká ředitel horských lázní Martin Voženílek.
3: Do letošní sezóny jsme chtěli naše kola nabídnout zájemcům v co nejlepší formě, proto jsme nechali udělat repas baterií asi za 80 tisíc, aby klientům sloužili co nejlépe. Klienti si nemusí sebou brát žádné vybavení, vše jim zapůjčíme, takže od nás dostanou helmu, nabíječku, zámek i mapu cyklistických tras v jeseníkách.
0: V Česku, ale i v dalších zemích Evropy přibývá počet nákaz pohlavní nemocí. Uvádí to nedávná zveřejněná analýza Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024. Z jejich dat vyplývá, že případů bylo nejvíce za posledních 10 let. Nejvíce přibylo pacientů, kteří se musí léčit s kapavkou nebo syfilidou. Rožnov pod Radhoštěm připravuje nové památné místo Emanuela Vencla, dlouholetého ředitele zdejší hospodářské školy. Vyroste za internátem u staré lípy, kterou tu lidé na jeho počest vysadili už ve 30. letech minulého století. Co bude památnému místu vévodit, vysvětluje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
4: Dominantou celého místa se stanou takzvané Venclovy brýle. Je to originální kovový objekt, který bude na ploše asi 50 metrů čtverečních. A právě brýle jsme vybrali, protože byly pro pana Vencla naprosto charakteristickým prvkem. A proto se tenhle motiv stal i inspirací pro moderní, řekněme, umělecké stvárnění tohoto památníku.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, zpočátku i bouřky, teploty od 14 do 18 stupňů. Zítra bude zpočátku přechodně i malá oblačnost, postupně vývoj kupovité oblačnosti s místními přehánkami nebo bouřkami i silnými. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty od 25 do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici 30. dubna v Ostravě se srazila dodávka s osobním autem. Je to nehoda bez zranění. V ulici Opavská v Ostravě se pak srazilo osobní auto s dodávkou. Vozidla překáží na vozovce a v ulici Frýdlantská ve Frýdku Místku spadl na kruhovém objezdu motocyklista. Řidiče se musí projíždět se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
6: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem, až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale bane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Hráze rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
4: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Věš.
3: Ten pořad je vkusnej, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetým pubertáním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady prošlo opravdu velký legendy. No?
6: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla. Je to dojemný, já
6: ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou stofifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol, poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně zkamarádili. Já jsem nějakého hezkého spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila
9: já
2: jsem
9: taky
2: s ním do ročníku.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak
2: aha. To máš sedláček.
9: Ty jsi
2: s ním chodila?
8: Teď si to po těch 50 letech můžete zvědět všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondýnkem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval herec.
8: No, Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No,
2: a my pořád ještě tak jako...
8: A vy pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní,
9: no, no, no.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Já. Ano, dobře. Ano, teď
8: už... Máte mladší...
2: Ano, obě.
8: Obě.
9: Obě, obě.
8: To by jinak, no, tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
9: No jo, no jo.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který si počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem byla asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkal, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučkou příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě a já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám

0: šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě. No.
1: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hüttnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hüttnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hüttnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
2: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
3: Snad s ním ne.
2: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
3: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
2: No, to jistě. A vy sám se o dítě starat nemůžete?
3: Chodím do školy.
2: Máte k dítěti nějaký vztah?
3: Je to úplně cizí dítě. To on si myslí, že jsem jeho.
2: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
3: Nemyslí. To byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce. Co to mám napsat?
2: Tak napište svoje.
3: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
2: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
3: To už mi ho nikdo neodpáře.
2: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
3: Kde byste se mohli vzít?
2: Třeba hned zítra, když to stihnem.
3: To je takovým fofrem?
2: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
3: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
2: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
3: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
2: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
3: Ale já bych nerad nějak...
2: No tak jak to chcete udělat?
3: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
2: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
1: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hüttnerové?
0: V párným dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko pod věží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukrad, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobrý cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Iva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takový zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš taky to.
2: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky. A ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídal, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima proboha něco nestalo. Tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer, no a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně, udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi a to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku a Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takový gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehos a mám tam polštářky takový, co škrobím ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to bohužel mu musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten přehoz. A to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, tak já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petršek. Zase seš hysterická, no tak kam teď v noci sní to? A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože já by nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil. Že jo? Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený, nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že dodneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel, jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jediný kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
3: Tak historky je každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá, kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový. Jako, tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím, pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo, a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá, nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když se ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo, od stolu, nepadá v úvahu, jo, do postele, no vůbec, jako, jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se, a jak se k tomu psovi začnete chovat, jako ke členu rodiny, přinesli jsme si pejska Kuldu, to byl ten, co jsme měli teď před růženou, říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda, já jsem říkala, proč Kulda, dcera říkala, no protože je celý jako ty, ona mi říká Kuldo, takže bude, ten pejsek bude Kulda a přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkala, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A ona říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, jo. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
4: A manžela?
3: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
4: Obecní
3: městský úřad. Městský úřad.
5: Národní výbor.
3: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do hvězdný pěchoty. Ale jak...
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
6: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny z rady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když vy jste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co by si o nás pomyslel? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Burdu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blaní, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet k tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene,
8: A teď co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Jo, hochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecním. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebou.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojovat. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš
7: koni,
8: to.
7: Napiš to, hochu, napiš to. Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdo skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč devětkrát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si neviděla.
9: Přidávala jsem, aby mi to a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dárek.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Fungování českého sportu má řešit komplexní zákon o sportu. V Česku, ale i jinde v Evropě přibývá nakažených pohlavními chorobami. Moravskoslezský kraj bude na olympiádě dětí a mládeže v Praze reprezentovat 255 mladých sportovců. Zítra čekáme kupovitou oblačnost, místní přehánky a bouřky, teploty do 28 stupňů. Přejeme hezké odpoledne u zpráv.
2: Vztahy profesionálních sportovců a jejich klubů měly upravit vznikající zákon o sportu, připravují ho poslanci opozice i koalice. Vůbec poprvé by tedy definovali, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. V tom případě by zákon také upravil jejich pracovně právní vztahy. A to, aby odpovídali realitě, vysvětluje ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
3: U toho pracovně právního vztahu se třeba řeší věci jako jsou úrazy sportovců, protože v takovou chvíli jde o pracovní úraz, nebo řešíme tam i fond pracovní doby. Závody jsou někdy o víkendech, někdy třeba v noci, asi se nedodržuje 8,5hodinová pracovní doba.
2: Nakažených pohlavními chorobami v Česku, ale i jinde v Evropě přibývá. Podle nedávno zveřejněné analýzy od Evropského centra pro prevenci a léčbu nemocí za rok 2024 bylo případů nejvíce za 10 let. Proč se lidé častěji nakazí, vysvětluje Hana Zákoucká ze Státního zdravotního ústavu.
4: Jednak mají větší možnost a více cestují. A jednak mají daleko liberálnější přístup k sexu mimo trvalý partnerský vztah, a to i když ten trvalý partnerský vztah mají.
2: Třeba chlamydiemi se podle ní v Česku od začátku letošního roku do konce května nakazilo více než 900 lidí. Loni ve stejném období jich bylo kolem 860. Nejčastěji je v Česku kapavka, ve které ale nejsou podle Zákoucké dobře dostupná data. Mladí sportovci z Moravskoslezského kraje jedou obhájit loňské zlato na olympiádu dětí a mládeže. Letní edice sportovního klání krajských družstev dnes začíná v Praze. Mladí olympionici se představí ve 23 sportech, jako je atletika, plavání, cyklistika nebo lukostřelba a paraplavání.
5: Moravskoslezský kraj bude na letošní letní olympiádě dětí a mládeže reprezentovat 255 sportovců, doprovodí je 59 trenérů a 3 vedoucí. Slavnostní ceremoniál začne dnes o 17:30 odpoledne na stadionu v Edenu. Hry potrvají do 25. června. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Ve Švýcarsku podle katarského ministerstva zahraničí začala jednání o míru na Blízkém východě. Uvedla to zpravodajská stanice Al Jazeera. Spojené státy tam zastupuje mimo jiné americký viceprezident J.D. Vance. Ten chce dosáhnout hlavně omezení iránského jaderného programu, které má být zahrnuté i v konečné mírové smlouvě. Podle Teheránu ale jednání o finální dohodě odstartují, až Spojené státy začnou dodržovat stávající iránsko-americké memorandum. Washington podle něj totiž dostatečně netlačí na konec izraelských útoků v Libanonu. Na místě jednají i zástupci Pákistánu, Kataru a také šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno. Ojediněle se vyskytnou přehánky, zpočátku i bouřky, teploty od 14 do 18 stupňů. Zítra bude zpočátku přechodně i malá oblačnost, postupně vývoj kupovité oblačnosti s místními přehánkami nebo bouřkami i silnými. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty od 25 do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 464 u Bílova na Novojičínsku se srazila dvě osobní vozidla, ta překází na vozovce, řidiči zde musí projíždět se zvýšenou opatrností a v Plzeňské ulici v Ostravě tam hoří vozidlo, na místě zasahují hasiči.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Přejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava. Mě necelých 5 minut po 17. hodině a připravena je pravidelná hudební pošta. Do té jste posílali vaše písemné vzkazy, přáli jste si písničky. My tyto vzkazy rádi vyřídíme, písničky přidáme a popřejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A první přání dorazilo do redakce Českého rozhlasu Ostrava od výboru klubu důchodců z Ludgeřovic, konkrétně s přáním všeho nejlepšího pro paní Karlu Dintrovou, také pro paní Edeltrudu Robenkovou a také s přáním všeho nejlepšího panu Františkovi Harazímovi. Všem přání pevného zdraví, štěstí a spokojenosti od výboru klubů důchodců Ludgeřovice, za všechny podepsána Marta Marišková.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A připravený je další vzkaz i s přáním. Poslali ho z městského klubu seniorů Karviná Ráj v Aleji, konkrétně pro paní Evu Hanusovou, která právě dnes slaví své narozeniny. Přejeme k narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody. Ať se splní všechna přání, ať se daří v osobním životě a každý nový den přinese důvod k úsměvu. Tak si užívejte sváteční den v kruhu těch, které máte ráda, a ať je před vámi ještě mnoho krásných a nezapomenutelných let. Vše nejlepší k narozeninám přeje Městský klub seniorů Karviná Ráj v Aleji. A my přidáváme písničky od Věry Špinarové.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: A na řadě je další vzkaz, který vyřídíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava v rámci hudební pošty. Zítra 22. června slaví své 80. narozeniny pan Jaromír Hrbáč z Bohumína. Jménem celé rodiny mu manželka přeje ještě hodně dalších pohodových let, každý den nějaký ten důvod k úsměvu, zkrátka optimistický pohled na svět, ale hlavně zdraví a radost ze života a také kapku toho štěstíčka a stálou lásku blízkých. A ještě důležitý vzkaz jubilantovi od manželky. Pamatuj si, Jarouši, že si člověk nesmí pustit stáří do domu. Je totiž nakažlivé a zabydlí se rychle. Za odvysílání děkuje a všechny pozdravuje a vše nejlepší ještě jednou svému muži přeje Mirka Hrbáčová z Bohumína. No a přidáváme písničku na vaše přání od Jarka Nohavici.
5: Náš syn už je veliký, do plínek už nedělá.

toho smutná, buď radši veselá. Naše dcera už je veliká, když koupe se, je nesmělá. Zestárli jsme, lásko, s ní docela. Kluci koukají se po ní a koukali se po tobě a my zamykáme panelák. Tak nebuď z toho smutná, buď radši veselá. Protože jedna a jedna jsou čtyři a dvě hrušky a dvě jabka, to je osm třešní na talíři. I kdybys nechtěla líbat se prý na ulici, to se v našem věku nedělá.

pamětníky, pan Marvan dělá anděla, tak nebuď z toho smutná, buď radši veselá.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A připravený je další vzkaz v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava, protože dnes, 21. června, je Den otců. A proto chce pisatelka Lenka dát zahrát písničku otci tatínkovi Gustavu Birtusovi. Táto, užij si tuto písničku a přeji ti hezký svátek. Podepsána je dcera Lenka s rodinou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A připravený je další vzkaz. Tentokrát je to písnička pro dědečka Alojze Valoška. Spolu s partnerkou Lenkou a rodinou Moldříkovou z Petřvaldu přejeme dědovi vše nejlepší k svátku, hlavně pevné zdraví, hodně životní pohody, klidné dny a spoustu radosti z každého nového dne. Ať máš kolem sebe jen samé dobré lidi a spoustu důvodů k radosti. Za odvysílání děkuje vnuk Michal Motůz. A přála si písničku Kamarádi dolů sfárejme od Rudolfa Kubína. Tak od tohoto interpreta písničku nemáme, ale máme tady směs písniček od Veselky a na konci této směsi je přesně písnička Kamarádi dolů sfárejme. Tak věříme, že se vám bude líbit. Hezký poslech.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A do hudební pošty můžete také telefonovat na číslo 596 11 22 66. Kdo se dovolal v tuto chvíli, přejeme dobrý den. Tady je Český rozhlas Ostrava. A tak bohužel došlo k přerušení telefonického spojení. Nedá se nic dělat. Pokud můžete, telefonujte na číslo 596 11 22 66. Kdo pak se prosím dovolal právě teď? Tady je Český rozhlas Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer. Tady Maruška z Rožnova z Koryčanských Pasek.
1: Maruško, povídejte, kterou písničku bychom mohli vybrat?
2: Vinohrady od Jožky Černého, prosím.
1: Máme
2: vás
1: připraveno a jsme přímo ve vysílání, tak povězte, komu písničku posíláte.
2: Dobrý podvečer. Tady Maruška z Koryčanských Pasek. Já bych chtěla nechat zahrát Zítra je Pavlínky a já mám kamarádku z Hutiska Solánce, Pavlínku, ale nemůžu si vzpomenout její druhé jméno. Já jí přeji hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Elišce s pejskem Argoškem, hodně přání, štěstí a božího požehnání. Hance z Myšku, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Věrce z Myšku, hodně zdraví, božího požehnání. A Elišce z Fulmeku, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání s pejskem Argoškem.
1: My vám děkujeme za zavolání.
2: Já jsem to popletla.
1: Nepopletla, je to v pořádku, ničeho jsme si nevšimli. Rádi pošleme písničku Vinohrady od Jožky Černého a věříme, že se i vám bude líbit a že si ji užijete.
2: No, mně se líbí.
1: Tak to jsme rádi. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Taky. Naschledanou.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu, do které můžete telefonovat stále na číslo 596 11 22 66. A udělal to i Štěpán, který chce popřát tatínkovi. Dobrý den, Štěpáne.
4: Dobrý den, já bych se chtěl popřát mému tatínkovi a poslat mu písničku Můj čas od Hany Zagorové. A popsal mému tatínkovi Petrovi, který je celý víkend na letecké záchranné službě a zachraňuje životy, tak aby si tu písničku užil.
3: Tak teda, ale úplně mi mráz běhá po zádech. Taťka zachraňuje životy a můžeme říct příjmení tatínek Petr?
4: Jašo.
3: Tak, tatínku Petru Jašovi přejeme jenom a jenom to dobré, tak věříme, že až se vrátí z práce, tak to alespoň trochu uslavíte ten den otců.
4: Oslavíme. Děkujeme.
3: Dobře, děkuji Štěpáne, nashledanou. No a posíláme písničku, která je naprosto příhodná.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Vláda zítra rozhodne o složení delegace na summit NATO. Prezident dál na své účasti trvá. Obce a kraj v Moravskoslezském kraji řeší vyšší náklady na nepedagogické pracovníky ve školách. Slezské divadlo v Opavě dnes poprvé uvede Čardášovu princeznu. Zítra čekáme kupovitou oblačnost, místní přehánky a bouřky a teploty do 28 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Vláda má zítra určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. O účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů kabinetu by ale součástí české delegace být neměl. Prezident v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
4: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány. A nebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
5: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
6: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN.
5: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ní dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Moravskoslezský kraj a obce od ledna hradí mzdy nepedagogických pracovníků ve školách i další výdaje, které dříve platil stát. Samosprávy se obávají, že peníze z daní na to nebudou stačit. Bohumín kvůli tomu posílil rozpočty škol o 47 milionů. Karviná uvádí dopad zhruba 120 milionů korun. Kraj podle mluvčí Nikoly Birklenové chybí přibližně 160 milionů korun, které musel doplnit ze svého rozpočtu. Propouštění pracovníků obce ani kraj neplánují. Frýdek Místek například zvažuje sdílené služby, například prádelny. Počet lidí, kteří se nakazí pohlavními chorobami v Česku podle Státního zdravotního ústavu roste. Častěji onemocní muži než ženy. U ženy jsou ale kvůli anatomii důsledky vážnější a pozdě léčená pohlavní choroba může způsobit neplodnost, pokračuje gynekolog Tomáš Fajt.
7: Velmi málo kdy vidíme, že by u mužů s nějaké pohlavně přenosné infekce došlo k tedy v destrukci možnosti reprodukce. Zatímco ty pánevní záněty dokážou ty vejcovody zdestruovat, takže jsou pak vlastně nefunkční.
3: Operní soubor Slezského divadla v Opavě dnes uvede premiéru Čardášové princezny. Známou operetu napsal Emerich Kalman v roce 1915. Příběh kabaretní hvězdy a mladého aristokrata vypráví o lásce, která se musí vyrovnat s předsudky, společenskými konvencemi a rozdíly mezi dvěma světy. Inscenace se bude hrát hlavně v příští sezóně, říká šéf Miloslav Osvahalt.
8: Bude to absolutně klasická inscenácia, postavená na tancoch, na krásných dialogoch a krásnej hudbe a speve. V režiu robí Michal Libercajt, hudobné naštudovanie má Tomáš Hanák a veríme, že to aj to obsadenie, ktoré máme, nielen z našich solistov, ale aj z hostí, že bude zaujímavé pre divákov.
0: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku přechodně malá oblačnost, postupně vývoj kupovité oblačnosti s místními přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými. Večer bude oblačnosti ubývat, teploty od 25 do 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici číslo 11 v Českém Těšíně se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a na silnici u Závady na Opavsku havarovalo osobní auto do příkopu. Na místo už jedou záchranné složky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 4 minuty po 18. hodině přejeme příjemný podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Čeká nás pravidelná hudební hlídka a v ní budou zpívat třeba Zuzana Navarová, Vlasta Průchová nebo Lou Fanánek Hagen. Poslechu zve autor hudební hlídky Milan Bátor, no a Pavel Janošec přeje příjemný podvečer s Českým rozhlasem Ostrava.

0: hlídka.
1: Krásné odpoledne, moji milí rozhlasoví parťáci. Vítejte u další společné hudební hlídky. Jsem moc rád, že jste si dnes naladili náš hudební stroj času na poctivé hity. Začínáme mužem, který je naprostým králem romantických melodií a popových stadionových hymen. Legendární Barry Manilow totiž 5. června vydal z Brusu nové album a my si z něj exkluzivně pustíme čerstvý single. No není to fascinující, kolik kreativní energie v sobě tento chlapík pořád má, i když už by mohl klidně jen odpočívat na vavřínech? Člověka to až donutí k zamyšlení, kde ten svůj věčný pramen mládí a nápadů vlastně schovává. Máte ve svém okolí taky někoho, kdo neustále přikypuje nápady jako on? Pojďme se tou jeho neskutečnou vitalitou nakazit hned na začátku dnešního pořadu. Lepší dárek si Barry ke svým 83, které slaví 17. června, nemohl dát. Tohle je čerstvá novinka plná slunce, Barry Manilow a jeho skladba Sunshine.

Od moderního popu se teď v hudební hlídce přesuneme do prosluněného Řecka 70. let za mužem s naprosto nezaměnitelným hlasem. Vzpomínáme na charismatického Demise Roussose a podíváme se na jeho přelomový rok 1971, kdy vydal album On the Greek Side of My Mind. Odborníci i hudební fanšmekři se totiž shodují, že právě tohle byla jeho vůbec nejlepší, nejcitlivější a umělecky nejsilnější deska. Vzpomenete si ještě, kdy jste poprvé slyšeli ten magický řecký sound kombinovaný s evropským popem? Má v sobě takovou zvláštní nostalgickou hloubku, která dokáže člověka okamžitě přenést na mořské pobřeží. Pojďme si tenhle skvost společně poslechnout a nechat se unést tou nádhernou atmosférou. Tady je Demise Roussos a píseň She Came Up From The North.

Máte rádi ten poctivý, pompézní americký stadionový rock, který má v sobě obrovský drive a skvělé klávesové linky? Pak teď pozorněte, protože 15. června slavíme narozeniny muže, jehož hlas dal světu nesmrtelné hymny jako Carry On Wayward Son. Steve Walsh prožil obrovskou a divokou kariéru jako frontman legendární kapely Kansas, ale my se dnes podíváme na jeho soulovou dráhu. Konkrétně na jeho skvělé a propracované album Shadow Man z roku 2005, kde dokázal, že je stále ve špičkové muzikantské formě. Kdo z vás si občas rád doma pořádně nahlas zaspívá ty největší rockové fláky, u kterých běhá mráz po zádech? Steve vám k tomu dá tu nejlepší inspiraci, protože jeho projev má neskutečnou sílu. Poslouchejte pozorně, přichází čerstvý 75-tník Steve Walsh a titulní věc Shadow Man.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Teď vás v hudební hlídce vezmu do světa křehkého, hlubokého folku a duchovní poezie, protože 17. června své 82. narozeniny oslavila písničkářka Žána Bičevská. Tato citlivá dáma dokonale navazuje na tu nejlepší tradici starých bardů a její hudba je hluboce ovlivněná pravoslavím a východním folklórem. Možná jste ji někdy zažili

Pojďme teď společně poslat jeden tichý a hluboký pozdrav do hudebního nebe muži, kterému se dnes právem říká Vincent van Gogh populární hudby. Geniální britský písničkář Nick Drake bohužel odešel z tohoto světa v pouhých 26 letech, přičemž stihl vydat jen 3 alba. Tehdy ho skoro nikdo neznal, ale dnes nad jeho neuvěřitelným talentem, křehkým hlasem a složitou kytarovou technikou žasne celý svět. Je až k nevíře, jak nadčasovou muziku dokázal Drake stvořit před více než 50 lety. Zní to, jako by to někdo napsal dneska ráno. Máte taky občas chuť zalézt si s kytarovou muzikou do kouta a jen tak nechat plynout slova a myšlenky? Nick Drake je pro takové chvíle tím nejlepším společníkem. 19. června by se Drake dožil 78 let a zde je jeho hluboká píseň Things Behind the Sun.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A jsme doma v Česku, milí posluchači. A první vzpomínku věnujeme dámě, bez které by naše hudební scéna byla o dost chudší. Připomínáme si totiž smutné výročí úmrtí první dámy českého jazzu. Úžasné Vlasty Průchové. Vlasta byla naprostou průkopnicí jazzového zpěvu u nás a dokázala téhle svobodné muzice prošlapat cestu i v dobách, kdy jí režim zrovna nepřál. Její noblesa, obrovský swingový cit a nakažlivá energie ovlivnily celé generace našich zpěváků a muzikantů. Dokážete si představit tu odvahu, jakou musela mít, když s touto tehdy západní hudbou dobývala československá pódia? Pojďme si její nesmazatelnou stopu a hlas plný radosti připomenout jednou skvělou písní Nedělní vláček, která kdysi dávno uspěla v tuzemské soutěži Hledáme písničku pro všední den. Dámy a pánové, v éteru září nezapomenutelná Vlasta Průchová.

Od jazzu se přesuneme k další naprosto výjimečné ženě, která by v těchto dnech, konkrétně 18. června, oslavila své 66. Zuzana Navarová byla bez pochyby tou nejzajímavější, nejoriginálnější a emočně nejsilnější českou zpěvačkou celé 90. dekády. Její písničky s kapelou Neres nebo skupinou Koa v sobě měly neuvěřitelnou směs folku, latinskoamerických rytmů, ale hlavně obrovskou lidskou moudrost a poezii. Zuzana dokázala v textech trefit lidské nitro tak přesně, že z toho člověku dodnes naskakuje husí kůže. Kterou její písničku máte nejraději vy a která vám vždy zaručeně zvedne náladu nebo pohladí po duši? Pojďme si ten její barevný svět a kouzelný projev připomenout v následující písni z filmu Čertví proč. Tohle je čistá hudební láska a jedinečná Zuzana Navarová.

A teď u rádií všichni pořádně zbystřete, protože se dostáváme k naší osobnosti týdne, kterou dnes nemůže být nikdo jiný než čerstvý šedesátník Lou Fanánek Hagen. Frontman, textař a hlavní motor kapely Tři sestry slaví toto životní jubileum 18. června a my mu do éteru posíláme obrovskou gratulaci. Fanánek je naprostým úkazem naší rockové scény, který dokáže s neuvěřitelným vtipem a hospodskou poetikou glosovat každodenní život. Jeho texty sice často působí legračně a přímočaře, ale když se zaposloucháte pozorně, najdete v nich skvělý postřeh a obrovský nadhled. Kdo z vás někdy s kamarády neřval na festivalu nebo v hospůdce nějaký ten Fanánkův nesmrtelný refrén? Z jeho obrovského katalogu vám dnes jako první ochutnávku pustím tuhle parádní jízdu, která vás okamžitě zvedne ze židle. Protože Bůh je láska.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: U naše dnešního oslavence, Fanánka, ještě chvíli zůstaneme, protože k těm jeho 60. vyšla i jedna naprosto skvělá věc. Je to nová obří kniha s názvem Tři sestry, 40 let pod obraz, která mapuje neuvěřitelné 4 dekády téhle party. Sám Fanánek v ní s humorem vzpomíná, že v kapele strávil víc než 2/3 svého života a je to jeho vůbec nejdéle trvající vztah. Ta kniha je plná úžasných fotek, ze kterých doslova stříká to pravé třísesterské bytí, hraní, zkoušení, slavení a věčné hledání smyslu života. Co myslíte vy, má všechno to rokové bláznění po těch 40 letech smysl? Fanánek dokazuje, že rozhodně má, a my si teď od něj dáme druhou poctivou hudební nálož, Tygří stopou, která ukazuje, jak široké je jeho stylové portfolio.
2: Kdo pomůže mi se zvednout a kdože mi hlídá záda. Zlatý časy přišly, když jsem přestal spoléhat se. Neuvěříš asi, jak to začalo jít všechno hladce. Existence každá jedna na světě je sama. Zní to možná přísně, avšak nedělej z toho drama. Když sám se nemáš v rychtiku, tak můžeš kolem zářit. A nebo vést se v rychlíku a svý dobrý skutky mařit. Nejde to ovšem naopak,

idiotsky rychlý době. Ber nějak mobilní operátor a pak se složíš v hrobě. Není čas dělat caviky a tak potřeby svoje napoj. Nejsou všechno jenom zlozvyky, třeba alkohol jako nápoj. Kdo kouří, ten ví, že kouření může zabíjet nudu. A já podoben Dánovi pít víno a kouřit budu. Až narazíš na aktivního osla, tak se ho klidně zeptej, proč nestará se o svý, kdo ho poslal, anebo ho rovnou zdeptej. Zaslouží si těžko něco jinýho, když ruší tvoje kruhy. Po zásluze budiš potrestán, pokus tak morální vzpruhy.

Blížíme se pomalu do finále, ale ještě nikam neodcházejte, protože pro vás mám exkluzivní hudební novinku plnou elegance a francouzského šarmu. Pražská kapela Voila totiž právě vydala nové album a přináší na naši scénu naprosto čerstvý závan moderního šanzonu. Na téhle skladbě se autorsky potkala textařka Nina Marinová a hudebníci Zdeňka Trvalová a Tibor Žida. Výsledek je naprosto kouzelný. Dokázali skloubit klasickou francouzskou atmosféru s moderním popovým feelingem, který vás okamžitě přenese do kaváren kolem řeky Seiny. Taky máte občas chuť zbalit si kufry a jen tak bez plánu odletět na víkend do romantické Paříže? Tahle písnička vás tam dopraví během 3 minut a naprosto zadarmo. Poslouchejte novinku z čerstvého alba kapely Voila a jejich Stories from My Paris.

Dnešní hudební hlídka utekla jako voda. Moc vám děkuji za vaši pozornost a nezapomeňte si nás naladit zase příští týden. Úplně poslední tečkou za dnešním vysíláním bude druhá ukázka z čerstvého alba pražské formace Voila, kterou složili Fabien Wautrin se zpěvačkou Zdenkou Trvalcovou. Skladba se jmenuje Melánie a já vás chci na závěr poprosit, abyste si všimli té nádherné a specifické barvy hlasu. Zdenka má totiž vzácný dar vyjádřit svým zpěvem nejrůznější emoční situace a příběhy s naprostou lehkostí. V té písni je obrovská porce něhy, jemnosti, ale i typicky francouzské elegance, která zahřeje u srdce. Cítíte z toho taky tu čistou hudební grácii, která vás spolehlivě doprovodí do zbytku dne? Mějte se krásně. Za mikrofonem se pro dnešek loučím, užijte si tento malý hudební zázrak a za týden naslyšenou.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé protestovali u České televize proti změně financování médií veřejné služby. Ostrava Poruba bude mít po podzimních volbách o 8 zastupitelů méně. Pacientům v Karlově Studánce pomáhají při výletech repasovaná elektrokola. Zítra čekáme kupovitou oblačnost, místní přehaňky a bouřky, teploty do 28 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Před Českou televizí v Praze na Kavčích horách protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
2: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
3: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
2: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
4: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
2: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Zastupitelstvo Ostravy Poruby rozhodlo o snížení počtu svých členů z 45 na 37. Obyvatelé obvodu si tak v podzimních komunálních volbách zvolí o 8 zastupitelů méně. Radnice si od změny slibuje roční úspory 5 milionů korun. Starostka Lucie Baránková-Vilamová z Hnutí ANO dodala, že dosavadní počet zastupitelů jen těsně splňoval zákonné podmínky vázané na počet obyvatel. Státní horské lázně Karlova Studánka nechali před sezónou repasovat baterie svých elektrokol, aby hosté bez potíží zvládli i delší trasy v Jeseníkách. Elektrokola využívají především pacienti a návštěvníci s pohybovým omezením. O službu je zájem také třeba v horském hotelu Lorkova Vila v Beskydech, který pod lázně patří, uvedla jeho ředitelka Gabriela Macháčová.
5: Je tady kopcovitý terén, jsou tady náročnější i lehčí trasy, máme tady i cyklomapy, takže jim poradíme s cyklotrasou. Klienti si půjčují kola, aby mohli navštívit cyklotrasy, které jsou tady v okolí, Pustevny, na Ostravici, na Vysalaje.
0: Policie našla všech 9 parašutistů, kteří kvůli počasí museli nouzově přistát na Rokycansku. 4 z nich už jsou podle mluvčího záchranářů Martina Štěpána v péči lékařů. Jsou vážně zranění. Zbylým 5 se podařilo bezpečně přistát. K zásahu přiletěly i letecké jednotky z Plzně a Prahy. Teď ještě zůstávají na místě.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, přechodně i skoro jasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, zpočátku i bouřky, teploty od 14 do 18 stupňů. Zítra bude zpočátku přechodně malá oblačnost, postupně vývoj kupovité oblačnosti s místními přehánkami nebo bouřkami, a to i silnými. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty se budou pohybovat od 25 do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Dětmarovicích na Karvinsku je kvůli stavebním pracem částečně uzavřená silnice 1/67 a na ní navazující místní komunikace. Omezení potrvá až do 4. července.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy najednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč, u někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už se uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami. Než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitu se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý?
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají. U nich ale samozřejmě je někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus.
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, úplně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému věmu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní věm toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón.

0: říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
1: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být, a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
0: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Píská vám teďka v hlavě?
2: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
0: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
2: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
0: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
2: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde, a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu. Takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
0: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
2: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
0: Ulevilo se vám?
2: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu, a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být

0: spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovou kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať se na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho, aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje, ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
0: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk si na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, Jano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
0: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohoto funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to zkombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jinde na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia, do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Shalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Shalom Aleichem. Proč jet na taglit? Jak reagovat na narůstající antisemitismus? A nahlédneme do fascinujícího světa historických knih. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Myšlenka před 30 lety vypadala odvážně. Přivést mladé lidi z celého světa do Izraele a během 10 dní jim představit jeho pulzující kulturu, seznámit je s historií i novými přáteli. Dnes je program Taglit největší turistickou a zároveň vzdělávací organizací na světě. Díky němu mají stovky tisíc mladých lidí ve věku 18 až 26 let možnost zdarma poznat Izrael zevnitř. Letošní Taglit se koná v srpnu a ještě je možné se přihlásit. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z České federace židovských obcí. Dobrý večer, co všechno účastníky letošního taglitu čeká?
2: Dobrý večer, taglit není jenom obyčejný turistický zájezd, je to vlastně intenzivní desetidenní cesta, během které mají mladí lidé možnost poznat Izrael tak, jak ho zažívají jeho obyvatelé. Navštíví nejznámější místa, jako jsou Jeruzalém, Tel Aviv, Masadu, Mrtvé moře, poznají izraelskou historii, kulturu a současný život a zároveň součástí programu jsou také setkání s izraelskými vrstevníky.
1: Kde a dokdy se mohou lidé přihlásit?
2: Přihlášky probíhají online prostřednictvím webových stránek Taglitu. A program je určen pro mladé dospělé ve věku 18 až 26 let, kteří splňují minimálně právo návratu. A zájemcům doporučuji, aby s registrací neotáleli, protože kapacita je omezená.
1: Očekává se od mladých lidí, kteří se taglitu účastní, že se potom nějak více zapojí do židovského života ve své komunitě?
2: Není to samozřejmě žádná povinnost, ale určitě je to jeden z cílů programu. Taglit má lidem pomoci objevit jejich kořeny a posílit vztah židovské identitě a my po návratu účastníci seznamujeme s možnostmi, jak se právě zapojit do židovského života v České republice mohou, buď do židovských obcí, anebo do České unie židovské mládeže.
1: A stává se to, že se účastníci na taglitu nadchnou a pak jsou aktivnější?
2: Určitě. Účastníci potom právě většinou přecházejí do České unie židovské mládeže, někdo začne navštěvovat komunitní akce, jiný se zapojí jako dobrovolník a nebo později sám pomáhá organizovat programy pro další generaci mladých lidí.
1: Říká se, že Taglit je největší organizací, která propojuje stát Izrael s diasporou. Souhlasíte s tím a daří se jí podle vás tyto dva světy propojovat?
2: Myslím si, že to můžeme bez nadsázky říct. Za více než 20 let se programu zúčastnili stovky tisíc mladých Židů z celého světa a právě v tom je jeho síla. Taglit nevytváří jenom jednorázový zážitek, ale vytváří osobní vztah k Izraeli a propojuje mladé lidi napříč zeměmi a mnoho mladých účastníků díky němu získá přátelé z různých koutů celého světa i z Izraele. A právě tato osobní zkušenost dokáže propojit diasporu s Izraelem mnohem víc než jakékoliv informace zprostředkované na dálku.
1: Vy jste jistě hovořila s řadou účastníků taglitu, co vnímali jako největší přínos své cesty?
2: Pro řadu mladých lidí je nejdůležitější to, že si díky této cestě našli bližší vztah ke svým kořenům, k vlastní identitě a k židovské komunitě a to je hodnota, která jim zůstává dlouho po návratu. A často také zmiňují, že to je poprvé, kdy poznali Izrael opravdu takový, jaký je. Poznávají spoustu přátel, mnohá přátelství přetrvávají celý život a dokonce znám několik párů, které se poznali právě na taglitu a dnes jsou manželé.
1: Říká Tereza Kotláriková z Federace židovských obcí v České republice. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer. Nashledanou.
1: Služte Bohu s radostí, se zpěvem přicházejte před jeho tvář, zpívá se ve stém žalmu.

0: Historie má sklon se opakovat a staré předsudky občas jen převléknou kabát. Zdá se, že to platí i o současném narůstajícím antisemitismu. V reakci na něj vznikl nový mezinárodní projekt s názvem Trace. Odborníci ze střední Evropy díky němu chtějí lépe a spojenými silami monitorovat současné projevy antisemitismu a také anticikanismu a čelit jim. Minulý týden se setkali v Osvětimi. Dvoudenní konference se zúčastnila i Jana Šustová.
1: Platforma Trace je mezinárodní projekt, ve kterém spolupracují neziskové organizace ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Za Česko je jejím členem Centrum studií genocid Terezín, jehož ředitelem je Šimon Krbec.
2: Projekt Tomcat, jehož rámci vznikla platforma Trace, měl za cíl vytvořit online platformu a zahájit mapování incidentů v zemích Vyšegrádské čtyřky, jejich sběr, jejich analýzu a jejich zveřejnění na webové platformě projecttrace.eu.
1: Projekt Trace vychází z principu, že historie není oddělená od současnosti a tak se jedna část webu zabývá dějinami.
2: Ta současná situace, to mapování těch současných incidentů navazuje na časovou historickou osu nejvýznamnějších událostí tragických dějin antisemitismu a anticikanismu od roku 1939.
1: Webová platforma Trace je přístupná v češtině, slovenštině, polštině, maďarštině a angličtině. Zabývá se i mapováním aktuálních rasistických incidentů.
2: Platforma Trace bude sloužit zejména obětem nenávistných útoků a lidem, kteří jsou ohroženi některými ze skupin takzvaných aktérů, to znamená extremisty, rasistickými skinheady, džihadisty, obecně rasisty, kteří působí jak v tom kyberprostoru, tak v reálném světě a životě a také, kteří jsou ohroženi extremistickými politiky ve všech zemích, ať už se jedná o neonacismus, levicový extremismus, zkrátka veškeré ideologie, které nějakým způsobem útočí na předem vybrané skupiny obyvatel.
1: V rámci projektu Trace vznikly i krátké videodokumenty o zajímavých organizacích nebo osobnostech, které pochází z židovské nebo romské komunity. Slovo má Michála Lukovičová z komunikační agentury CSAIM, která je slovenským partnerem projektu Trace.
3: Například z České republiky máme videodokument o Terezíně, vlastně o tam výzkumnom centre genocid. Ale jsou aj z jiných krajín, z vlastně všetkých vyšegrádských krajín a najdete jich buď na stránke projektu www.projekttrace.eu alebo na YouTube.
1: Ze Slovenska jsou následující příběhy.
3: Máme dva příběhy o rodině Klementovcov a rodině Fruvaldovcov, které mají židovský původ a dneska vlastně hovoria o svojom příběhu veľakrát vlastně právě mladým ľuďom, aby jsme našli přesně cestu k sebe, aby aj mladí ľudia mohli hovoriť s ľuďmi zo židovskej komunity a počuť ich príbehy a mohli se s nimi rozprávať.
1: Účastníci konference v Osvětimi si rovněž mohli prohlédnout prostory bývalého koncentračního tábora a také vilu velitele Rudolfa Hesse v jeho bezprostřední blízkosti. Šimon Krbec o ní říká.
2: V tomto domě působí náš partner Counter Extremism Project, který zde realizuje projekt Archer, projekt, který je zaměřen na výzkum a vzdělávání v oblasti prevence extremismu na globální úrovni. Do projektu Trace také je zapojeno muzeum Auschwitz-Birkenau a nadace Auschwitz-Birkenau.
1: Projekt Trace je financován Evropskou komisí.
0: Mojde Ani znamená hebrejsky vyznávám. Úvodní slova židovské modlitby se v písni v jazyce jidiš stala symbolem pro ztracený domov dětství.

0: Židovské muzeum v Praze letos slaví 120 let od svého založení. Na oslavu tento týden představilo nejvzácnější tisky a dokumenty ze své knihovny. Ta patří mezi nejvýznamnější judaistické sbírky knih ve střední Evropě. Knihovna je přístupná široké veřejnosti a jejím čtenářem se může stát kdokoliv. S mikrofonem se tam vydala Daniela Bruhová.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze sídlí v těsném sousedství španělské synagogy. Vstupte se mnou rovnou do studovny.
2: Je přístupná badatelům, jak laickým, tak odborným veškeré veřejnosti. Může k nám přijít každý, kdo má zájem o židovství, náboženskou otázku, historii, kulturu, co se týká nejen pražských a českých a moravských židů, ale může u nás najít také spoustu věcí týkající se světových dějin. Máme tu literaturu zaměřenou na Shoah, na holokaust, kromě toho také židovská periodika.
1: Říká vedoucí knihovny Michal Bušek a hned dodává praktické informace.
2: Otevřeno máme třikrát týdně, v úterý od 9 do 5, ve středu od 1 do 5 a ve čtvrtek zase od 9 do 5.
1: Knihovna má za sebou i dramatické válečné události. Jak se jí dotkly?
2: Během války zde bylo židovské ústřední muzeum, kam přicházely dále knihy z rušených židovských obcí a také nějaké knihy z Trojhanštele, což byla organizace, která konfiskovala soukromý majetek. A po druhé světové válce, kdy bylo židovské muzeum znovu obnoveno, tak vznikla už i samostatná knihovna, která se dále rozrůstala o svozy a v pozdějších letech také i o nákupy, dary, odkazy. A vlastně to máme do dnešní doby, že se snažíme pořizovat novou literaturu, která se zaměřuje především na bohemikální a moravské dějiny židů. Vše, co s tím souvisí.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze spravuje na 450 vzácných tisků.
3: V kontextu střední Evropy je to určitě sbírka velká.
1: Říká kurátor vzácných tisků Ivan Kohout a hned představuje jeden z nich.
3: Machzor, modlitební knihu pro židovské svátky, pro svátky poutní a pro svátky Vysoké, Rosh Hashana a Jom Kippur, kde jsou vyvázané lékařské recepty, medicínská doporučení, například týkající se obtíží se spánkem, takže některé ty knihy jsou vzácné i tím, co k ním bylo v průběhu let přidáno.
1: Zajímá mě, jakou vůbec nejvzácnější knihu tady mají.
3: Byl by to Seder Zmirot u Birkat HaMazon, pořádek písní a požehnání po jídle. Je to chronologicky druhá nejstarší známá pražská hebrejská kniha, vytištěná v roce 1514 Gershomem Katzem. Je to kniha, která se zachovala pouze v jednom exempláři obsahující šabatové písně a požehnání po jídle, které se říká vždycky, když se jí chléb, požehnání nad vínem pro svátky a další modlitby pro vybrané liturgické události. Je to v podstatě jedna z takových nejrozšířenějších knih židovské literatury, kterou potřebuje každý věřící žid. My máme jednu z jejich nejstarších tištěných variant.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Izraelští vědci publikovali v časopise American Psychologist studii, ve které uvádějí, že velké jazykové modely umělé inteligence přebírají z lidských textů antisemitské stereotypy. Předsudky se projevily při hodnocení fiktivních životopisů a podle autorů mohou ovlivnit přijímání zaměstnanců, vzdělávání či poskytování úvěru. Papež Lev XIV. Přijal delegaci americké židovské charitativní federace United Jewish Appeal. Ocenil její pomoc chudým, uprchlíkům, seniorům a lidem s postižením a současně připomněl deklaraci Vatikánu Nostra Aetate z roku 1965. Ta respektuje judaismus a vyzývá ke spolupráci pro společné dobro. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý podnik v Berlíně a počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky i bouřky, maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Špatné počasí dnes přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo později všechny najít. Někteří z nich jsou ale kvůli zraněním v nemocnici.
5: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
6: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
5: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
7: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby,
5: potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Zhruba 10 vzrostlých stromů ošetřili arboristé v Havlíčkově Brodě. Odborný zásah si vyžádali například lípy v Málerově zahradě a úpravu doznala také zeleň v okolí Štáflovy chalupy, která je nejstarší budovou ve městě. Upřesní arborista Pavel Kamarád.
8: Asi tady, když se rekonstruovala ta silnice, tak byly přetrhané nějaký kořeny, kořenový systém, takže jsou tam prosklé větvičky. A takže tam už se to projevuje, to poškození toho kořenového systému a musí se to ořezat, trošku se to zredukovat i na výšku a postranit.
4: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá při přípravě dětských pacientů na operaci takzvané laskavé uspávání. Jeho součástí je například přítomnost rodičů až do uspání, dále vonavé fixy nebo také dětské motivy v předsálí. V rámci přípravy se děti také seznamují s jednotlivými operačními sály a zdravotnickými pomůckami.
9: Vonavými fixkami si děti mohou do anesteziologické masky nakreslit obrázek. Po jejím nasazení pak cítí známou vůni, která je má uklidnit. Pacienti do 18 let tvoří zhruba 15% všech anestezií provedených v nemocnici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
4: Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý turnaj WTA v Berlíně. Ve finále porazila dnes podvečer Američanku Pegulaovou po velké bitvě 2-1 na sety. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, postupně až jasno a jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy až kolem 32.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz, Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se jede pomalu od Chocerad. Teď je zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
11: Česká 12.
12: Rovnou vám řeknu, je tady nádherně. Já vás všechny zdravím u mikrofonu tady v Přerově na tenisových dvorcích při 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky. Je Martin Hrdinka. Já jsem tady přímo na těch tenisových dvorcích, dívám se tady na 32 tenisových kurtů, je to neuvěřitelné, kolik lidí tady hraje tenis, ženy, muži, děti, kmeti, no prostě všichni hrají tenis a my jsme tady proto, protože se tady tenis učíme a hrajeme tady také tenisový turnaj, abyste tomu rozuměli, tak jak jsem říkal, je to po 30., což je přímo neuvěřitelné, já tady 30krát ještě nebyl, ale někteří ano a jsou tady se mnou třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda je tady také, Petr Vondráček, Felix Slováček, Miloš Knor je tady, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Zdenek Merta, Pavel Nový je tady taky vidím, je tady Zuzka Gambová, Šárka Marková, Šárka Vaňková, Je tady Jari Tauber, třeba Kate Mato a další. Je tady také mnoho sportovců a nejen těch, kteří většinou drží v ruce mikrofon, ale o ty nám jde především, protože my jsme v České 12. A hned můžeme začít první dnešní novinkou. Budou tři novinky, ostatně jako vždycky. K tomu ještě musím říci, že udělíme jednu platinovou, udělíme jednu zlatou českou dvanáctku a také předáme zlatou českou dvanáctku skupině Premiér. Teď už ale ta první novinka, Massachusetts a čtyři tenoři.

Hit, který na celém světě proslavila skupina Bee Gees, legendární skupina Bee Gees. U nás s českým textem tuhle písničku naspíval Václav Neckář, ten český text napsala Jiřina Fikejzová a teď ten hit oprášili čtyři tenoři a je to první dnešní novinka. Celkově 76. novinka hitparády Česká 12 v letošním roce. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když teď prohlásím, že za poslední týden se nejvíce mluvilo a nejvíce diskutovalo o naší nejslavnější, momentálně nejslavnější a nejpopulárnější zpěvačce, což je Eva Farná. Eva Farná třikrát vyprodala Eden, bývala by ho prodala čtyřikrát, možná i pětkrát, kdo ví, každopádně ti, kteří se tam dostali, těch 90 tisíc fanoušků a faninek mají skvělé vzpomínky. Ostatně někteří, kteří jsou tady se mnou, tam byli například Helena Vondráčková, se jela podívat, nebo Denisa Fauzerová také byla na Evě Farné. Každopádně teď budu mluvit o Evě Farné já. Neříkej, co má se stát. To je nový single Evy Farné a je z jejího nejnovějšího alba, které vyšlo právě tento

0: Dnešní druhá novinka Neříkej, co má se stát a hvězda těchto dní Eva Farná. A před námi je třetí novinka a ta se jmenuje To se ti zdálo. Zpívá Petr Perk.
1: Než zasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
2: I když dnešní hitparádu vysíláme z Přerova, tak samozřejmě je tady rekapitulace novinek. Novinky to mají vždycky nejtěžší. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasujeme samozřejmě pro všechny novinky, které v hitparádě jsou. A poté se bude hlasovat i pro ty písničky, které jsou v žebříčku od 9. až po první místo. Hlasujeme na to číslo, a to SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, Massachusetts, 4 tenoři, tady je SMS-ka hit Mezera 12. Druhá novinka, Neříkej, co má se stát, Eva Farná, hit Mezera 11. A poslední novinka, celkově 78. novinka letošního roku, To se ti zdálo, Petr Perk, hit Mezera 10.
1: Host České dvanáctky.
2: Je tady slavnostní okamžik, jsme tady v Přerově na tenisových dvorcích a naproti mě sedí zástupci skupiny Premiér a zástupci autorské dvojice, která má na svědomí písničku, která se jmenuje Příběh a dostala třetí zlatou českou dvanáctku v letošním roce, to znamená v roce 2026. Premiér a Bigo, Příběh. Pánové, představte se.
3: Krásný večer, krásný den všem posluchačům, Jarda Irovský, textař kapely Premiér.
4: Jarda Mikoška, kytarista a člen kapely Premiér. Hezký den všem posluchačům.
2: Jardo, to je prostředí tady, co tomu říkáš, to je nádhera. Tenisový dvorce, to je vždycky něco nádherného a pro vás je to nádherný okamžik v tom, že skupina Premiér nedostává první zlatou českou dvanáctku.
4: Prostředí je úžasné, já věřím, že se budu moci k vám brzy přidat a samozřejmě jsme moc rádi a my si hlavně uvědomujeme, že to je cena posluchačů a našich fanoušků, kteří nás takto posunuli na stupně vítězů a musím říct, že už je to podruhé, takže děkujeme všem.
2: A třeba bude i třetí, počkáme si, jak vznikla ta písnička?
3: No, vzniklo to v podstatě jako všechny další písničky, které s Jardou tvoříme. Jarda vždycky mi pošle nějaký nástřel, co se týče muziky a já z toho se snažím vycítit tu atmosféru, takže na to pak skládám texty a buď se to Jardovi líbí nebo ne, a tady to byla trefa do černého i vzhledem k tomu, že jsem to psal i ve slovenštině, takže to bylo o to těžší, ale ten výsledek se moc podařil a my jsme za to opravdu moc rádi.
2: Kdo všechno schvaluje ty výsledné písničky?
4: Já myslím, že to je kolektivní práce, je to určitě kapela, ale samozřejmě musím i říct, že samozřejmě autor textu, který bedlivě střeží vlastně význam, smysl, jestli ho někdy neposunujeme někam tam, kde by neměl. A musím říct, že je v tom opravdu velice pečlivý, protože my ty tendence utíkat malinko někdy máme, ale držíme se toho.
2: Je nádherně, jsme na prahu léta. Jak vypadá léto skupiny Premiér?
4: Festivaly, koncerty, zábava a jsme s lidmi v kontaktu, hrajeme, to je to, co nás baví, tam, kde to máme nejraději.
2: A teď, abychom nezapomněli, pánové, tady je zlatá česká dvanáctka, gratuluju moc, je to vaše. Jsem rád, že jsme si to mohli předat tady v tomto prostředí.
3: My moc krát děkujeme všem posluchačům, jak říkal Jarda, opravdu nesmírně z toho vážíme a uvidíme, jestli zase nějakou další písničku k vám dostaneme a pokud jo, věříme, že bude stejně úspěšná jako ty dvě předchozí.
2: My se budeme těšit.
4: Já se k Jardovi samozřejmě přidávám a vážení posluchači, já slibuju, že půjdeme si k Martinovi pro hat-trick.
2: Já jsem na to zvědav. A tady je ten hit, který dostal zlatou českou dvanáctku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově a jedním z těch, kteří tady hrají tenis, mají tady v ruce raketu, ale pozor, mají v ruce také nástroj, protože tady i hrají a zpívají na kytaru, je Petr Janda. Ahoj Petře.
2: Ahoj.
1: Já rovnou řeknu, že vaše písnička, kterou jste měli v hitparádě s Honzou Smikmátorem, byla 10 týdnů žebíčku a pořádně udělala radost všem posluchačům. K tomu ještě dodám, že co nevidět, nasadíme tvůj duet, nebo vlastně duet skupiny Olympic s Petrem Kolářem. A to se těším, uvidíme, jak to dopadne. No prostě ty v poslední době toho děláš zase hodně a navíc máš hodně, jak se říká teď, spoluprací.
2: No ono se to nějak tak vždycky vyvrbí najednou. Já neodmítám poměrně žádnou spolupráci, protože například Honza Smikmátor je takzvaně z druhého břehu. On dělá swing, což je pro rock'n'rollovýho hráče, který začal rock'n'rollem, přesně ten protipol toho, co neměl rád, jo. To nebo protipol rock'n'rollu, protože rock'n'roll bych řekl, že dokonce vzniknul proto, aby ten swing ušel do hajzlu. A po letech už samozřejmě nějaký ty rozbroje Frank Sinatra a Beatles, všechno to šlo někam úplně do kopru a ten swing je dneska okrajový žánr, abych tak řekl. A rock'n'roll už je taky okrajový žánr. No a ten Honza za mnou přišel a říkal mi, že by si chtěl se mnou zaspívat písni duet a že má takovou jednu písničku. A poslal mi a mně se to strašně nelíbilo. Ještě to bylo německy zpívaný. Říkám, hele Honzo, tohle ne, jestli chceš, tak já to složím. A složil jsem písničku, tu, která šla na té parádě. A měl jsem z toho radost, protože se nám to povedlo a takhle dlouho se to udrželo, tak to je pro mě obrovský překvapení.
1: Já z toho mám taky radost a teď ta spolupráce s Petrem Kolářem, abychom trošku nalákali na to, co bude třeba za 14 dnů. K tomu jste se dostali jak?
2: To je prosím tě velká píseň, jak já říkám, jo. Harmonicky bohatá, melodicky bohatá, velký rozsah. Ovšem jsem si to napsal tak vysoko, že my jsme s ní vyhráli Bratislavskou liru v roce 85. A to byla naše 11. návštěva v té soutěži, jo, až konečně.

0: Pozor, to není jen tak. My jsme třeba začali písničkou Krásná neznámá, která byla svýho času velmi populární. Slzy tvý mámy v roce 73, to všechno vypadlo. Jasná zpráva, Osmý den, to všechno byly písničky z Bratislavské Liry. A až ta jedenáctá konečně, takže si z nás dělali srandu, že jsme to dostali za výdrž. Ale ta písnička je i po letech fakt pěkná. A když s náma dělal Peťa Kolář vánoční koncert loni, tak jsme přemýšleli, co by tak zaspíval. A nakonec jsem mu vybral tuhle písničku, protože mimochodem, my jsme tu písničku prakticky nikdy nehráli, jo. I když vyhrál tu Liru, protože mě se to blbě zpívalo, to bylo strašně vysoko. No prostě jsem to Petra, jsem mu ji nabídnul tuhle písničku, on ji okamžitě vzal. A když jsme ji zkoušeli vlastně na jevišti, na té O2 aréně, tak já jsem se tam přidal s druhým hlasem a říkal, ty vole, to je super. Tak proto to z toho je duet v podstatě náhodou, jo. Taky jsme to tak naspívali.
1: Kdy jsi začal s tenisem, abychom se vrátili sem na ty tenisové dvorce?
0: Já jsem začal s tenisem poměrně už je to dávno, v roce 74. V 70. letech v té době normalizační tady nebylo co dělat. Louter to. Takže všichni hráli tenis, to bylo zvláštní. Celá ta umělecká branže hrála tenis a já jsem to neuměl a nikdy jsem to nehrál a hrozně jsem to chtěl hrát. A koupil jsem v 73. ten barák, ve kterém bydlím doteď a vedle soused měl obrovskou zahradu. A mě napadlo, co kdybychom tam postavili tenisový kurt. A tak jsem prostě do toho šel a opravdu za rok jsme ho postavili. Tak tam bych, kde jsem poprvé opravdu vzal tu raketu do ruky v tom 74. roce, čili to už je vlastně kolik, 50 let hraju tenis, no.
1: Možná slyšíte, tady se spustilo zavlažování kurtu, který je tady hned vedle nás, krásně to tady šumí. No a sem na tenisovou akademii Petra Hudky jezdíš jak dlouho? Je to 30. ročník té akademie?
0: Já jsem jezdil buď 29 nebo 28 let, protože jsem si koukal v hotelu tady, že je cedule, kdy tady byla ta zápalva, ta byla v roce 97 a já jsem rok potom, čili v roce 98, tak 26 let jsem jezdím teda tím pádem.
1: Tak to už je dlouho teda, já tak si myslím, že 18, teda v mém případě je to trošku kratší kariéra tady na té tenisové akademii, ale každopádně ukončíme ten náš krátký rozhovor otázkou, která se týká Olympiku, protože to je tvoje kapela, tam si doma, to je tvůj barák v podstatě. Jaké připravujete léto s Olympikem?
0: Máme spousty hraní teda a já jsem tomu rád, já strašně rád hraju na těch festivalech a lidem říkám, aby si ty festivaly užívali, protože na festivalech ty kapely hrajou mnohem líp než na normálních koncertech, teď tam je konkurence a oni nechtějí, aby ty druhé kapely pomlouvali, tam do toho všichni jdou jak blázni, jo. Oni si hrají, vždycky se posilí, někteří už to přeženou, ale většinou si na to dávají bacha a opravdu ty koncerty na festivalech, i já se, my přijdeme vždycky dřív, tak se vždycky jdu podívat, kdo hraje a dívám se na tu kapelu a pak do toho cítím, že do toho jdeme mnohem, mnohem silnějc.
1: Tak ať vám to jde, přeju hodně štěstí a teď písnička, která je na místě 8. Heidi Janku, Heidi Band, Milé ženy.

Minulý týden 6. místo, dnes místo 7. Jinak 11 týdnů už je v žebříčku písnička Maják, kterou jsme teď poslouchali. Napsala si ji sama pro sebe zpěvačka Jana Vaculíková. Na 6. místě máme jednu z novinek z minulého týdne a není to poslední novinka z těch novinek z minulého týdne, které se dostaly do dnešního žebříčku. Každopádně tohle je hit, který se jmenuje Vy dva. Napsali ho Jan Kopečný a Petr Ryšavý a hraje skupina Botox.

Novinka z minulého týdne je dnes na 6. místě, my dva a skupina Botox. A teď nás čeká nejvýše postavená novinka. Novinka z minulého týdne, kterou jsme představili a naspívali Honza Nedbal. Jmenuje se Léto pod peřinou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Písnička, kterou napsali Tomáš Kolařík, autor hudby, a Honza Nedbal, což je také zpěvák a v tomto případě i textař. Léto pod Peřinou, minulý týden novinka a dnes páté místo. Připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Vysíláme z 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově. Mimochodem, není to jenom ta tenisová akademie, ale je to také 19. ročník Acuna Cupu a Acuna Show. A Acuna Show, to znamená, že minulou neděli jsme všichni vystoupili na náměstí tady v Přerově. Přišlo více než 3000 lidí a zpívali třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda. Byl tam také Felix Slováček, zpívala Šárka Marková, Zuzka Gamboa. Byly tam ještě další z těch osobností, které tady trénují na tenisové akademii a zúčastňují se právě té tenisové akademie Petra Hudky. Já jsem na některé předtím zapomněl na začátku, takže jestli si dobře vzpomínám, tak vidím tady třeba ještě Jolanu Smičkovou, Tomáše Sokola, Denisu Fauzerovou herečku nebo herečku Míšu Dolinovou, která tady hraje přímo asi 20 metrů ode mne. No a také připomínám, že za chvíli udělíme zlatou českou dvanáctku a také platinovou českou dvanáctku. A ještě na něco jsem zapomněl. Máme změnu na nejvyšší příčce a na prvním místě bude velký rekord. Teď ale místo čtvrté. Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk. Jen co...

0: Předminule čtvrté místo, minulý týden čtvrté místo a i dnes místo čtvrté. 4 týdny v žebříčku už je písnička Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk. A pozor, budeme udělovat zlatou českou dvanáctku. Ocenění zlatá česká dvanáctka se dává těm písním, které vydrží v hitparádě nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. A to se právě stalo hitu Když léta běží, který napsal Roman Šándor a naspíval Josef Wolter. Během 12 týdnů jedno vítězství, dnes třetí místo. Je to písnička, která během těch 12 týdnů a kromě toho jednoho vítězství byla také 10krát nastupních vítězů a soutěží i dál o platinovou českou dvanáctku. Já moc gratuluji tady z tenisových dvorců a tady je Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

Hit, který má čerstvě ocenění Zlatá česká dvanáctka, Když léta běží a Josef Wolter. Hit, který vyhrál minulý týden, se jmenuje Pro mámu. Zpívají Luděk Minka a Josef Melen a dnes je to místo druhé.

0: Závěrečnou rekapitulaci dnes nestihneme, prostě už se to nedá stihnout, ale já připomínám, že hlasy posíláme na číslo 900 1103 a že hlasujeme pro písničky SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat od 12 až po dvojku. A to říkám teď schválně až po dvojku, protože pro vítěznou písničku už hlasovat nebudeme. Dostává totiž platinovou českou dvanáctku a zlatou už má. A teď ty rekordy. Během 16 týdnů hit Jet Plane, který naspíval Ruda Sakala, získal 12 vítězství, 2 druhá místa a 2 třetí místa a byl nepřetržitě jen na stupních vítězů. Já gratuluji, český text napsala Hana Sorosová a nezapomeňte, že hlasovat se musí, jinak nemůžete změnit žebříček. To je takové pravidlo, které platí pro tuto hitparádu každý týden. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a přeji tady z těch tenisových dvorců v Přerově krásné léto.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slouk, snad nevzbudí.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Vláda zítra rozhodne o složení české delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Fotbalisté Španělska na mistrovství světa vysoko porazili Saúdskou Arábii. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, později místy přeháňky nebo bouřky. Maxima kolem 30 stupňů. Zprávy Sotou Nehasilem, dobrý večer. Vláda by zítra měla určit, kdo pojede na červencový summit NATO do turecké Ankary. O účast má dlouhodobě zájem prezident republiky Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů vlády by ale součástí české delegace být neměl. Prezident ale v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
2: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
4: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulé jeho účast v OSN.
3: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ni dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Bílině na Teplicku dnes začaly opravy části průtahu městem, které jsou součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlovy na semafory. Ve špičkách pomohou regulovčíci, říká starosta Karel Matuška z hnutí ANO.
5: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuálního zdržení z obou směrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhové křižovatky u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce tam potrvají maximálně do konce července. Až do letošního září budou moci návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen ve městě, ale také v Horní Cerekvi nebo své pravicích. Lidé uvidí například obří havrany, sousoší mazlíčci nebo také kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, říká Jakub Černý z tamní akční skupiny Šipka.
6: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny reliéf daný sochy. Když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu. Sport.
1: Fotbalisté Španělska vyhráli vysoko 4-0 nad výběrem Saúdské Arábie a mají první výhru na letošním mistrovství světa. Šampionát má dnes na programu ještě další 3 duely. Belgie, Irán, Uruguay, Kapverdy a nakonec Nový Zéland, Egypt. Počasí. Také zítra čekáme v Česku teplo a převážně slunečno. Ráno a večer může být i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přeháňky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice 38 z Znojmo-Moravské Budějovice je podle policistů neprůjezdná. Mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi u Blané odklízí následky nehody. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A začíná pochoutkový rok. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéf-kuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 32. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu? Myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si zdovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teďka bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovirok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásný, a jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi udělá ty likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

jsem pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně, a potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede Čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice, jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne, my zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla nebylo to, no jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé, to je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem
1: většinou,
2: trošku zaujatý, ale chutá mi.
1: Většinou vždycky říká, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tak vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ono se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom, tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky, i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Praze dnes lidé protestovali u budovy České televize proti změně financování médií veřejné služby. Město Jeseník bude mít novou takzvanou vizuální identitu. A počasí zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky, maxima opět kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Před budovou České televize v Praze na Kavčích horách dnes odpoledne protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu.
3: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
4: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
3: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Mostě a Litvínově budou od začátku letošního července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat také nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky, které budou zobrazovat trasu nebo další zastávky, říká ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
6: Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK. Takže to teď všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
2: Dopravní podnik za nová vozidla zaplatil téměř 300 milionů korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Novým vizuálním stylem se bude prezentovat město Jeseník ve svých dokumentech nebo na webových stránkách. Takzvaná vizuální identita je inspirovaná tamní krajinou a lázeňskou tradicí, říká mluvčí radnice Markéta Kanyová.
7: Jedním z výrazných prvků té nové vizuální identity je autorské písmo pojmenované pramen Grotesk. Jeho charakteristickým detailem je písmeno J, jehož horní tah připomíná kapku a odkazuje k pramenům v okolí Jeseníku. Každopádně tento motiv se promítá i napříč celým tím vizuálním stylem. V praxi se bude postupně promítat do úředních dokumentů, do tiskovin, webových stránek, sociálních sítí.
0: Sport.
2: České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad týmem Dominikánské republiky po bitvě 3-2 na sety. Češky si tak na Filipínách připsali v posledním utkání první výhru. Od 8. do 12. července je čeká na závěr základní části této soutěže ještě turnaj v Srbsku.
0: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, postupně jasno, jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra přes den převážně polojasno až oblačno, ráno a pak také večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. A to hlavně na jihozápadě a jihovýchodě České republiky. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 z Brna na Ostravu. Před Vyškovem na kilometru 225 stojí porouchaná dodávka. Projíždějte tímto místem velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
9: Tak mě tady máš.
8: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
9: Co je dneska v televizi?
8: No, veselohra.
9: Veselohra?
8: Ty jsi chtěl něco jiného?
9: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
8: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
9: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
8: Nebuď tak nafrněnej.
9: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na tenhle ten cholerický humor.
8: Tak to se od tebe nechce, jen se uveléb. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
9: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to.
8: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
9: No počkej. Teď to včera ještě šlo.
8: No včera, teď to nejde.
9: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
8: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
8: Hele, poslouchej. Hele, taky to.

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy si se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to byla zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Kde je číslo, co? Jak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříko můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klobíkem a drobil si je do kafe.
3: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl 2x.
5: Počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tady je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To se nevím.
4: Co chceš dělat, droha?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
3: Ach, ty muž.
4: Jako když mi sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Duch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. No, piču mu Bůh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To soudem.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě, a nemůže nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
0: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti den a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak a oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: No, to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910. A sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvílce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

0: třeba dnes.
1: Hokynářka s pohrabáčem, rozpálená desnic. Načte prvé hledat klíček, vyláme to jako nic. A už láme dvízka schránky, pohrabáčem Matinka. Dvíz

zase hydrant hledají. Kruci tyrknu, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: Harkness.
1: Tak teď bychom třeba mohli...
2: Za Gustou.
1: Kam? Prosím?
2: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?

0: receptor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kde ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
1: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskalským a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Pam, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že já bych se tak ráda vdával a on odpovídal, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátkej nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
2: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit. Dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
3: Ono je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do 19:30 jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No a je to.
2: Má, Dono, má. Kraj tiše sní.
4: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
2: Půl hodinka pouhá. Málo nebo mnoho znamená. Krátká je či dlouhá. To, jak se srdci zdá.
4: No, to už je.

0: Maja, má panenka Maja.
1: Počkej. Ježíš Maria, sukně.
2: Sundáme to, děcko, sundáme.
1: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli, ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, tak to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to, už to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já tam ten napracoval, no to, já měl tady takový veliký a tady, a ta, a on mě podá, a já tam, no, měl tam, jak oni jsou přirozený, ne, to jsou kouzelný věci, nebo v šatně, kdybyste je viděli, to sedí u toho stolečku tady, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne, v téhle paruce, prosím vás. Já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. Moje mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? Nebo sem? Já pak na tom je vyšší couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit. Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně zpihovaná. Vždyť ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje. Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, bará. Jo. Teď je tam strom nějakej z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka, ty do ní takhle strkají kockem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, já jak živá, kuku. Teď na jeviště vyleze siránu, má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele, táto, siránu, táto, táto, táto. Táto! Aha, to není můj. Táto! Táto, si ráno!
6: Jsi ráno?
7: A co ráno, prosím tě, ty? Jsi ráno, dělej, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přeloutě.
5: Ty, táto, není to on? Přelouť. Přelouť. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouť.
6: Teď ten Cyrano jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten Cyrano vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce a... Teď spadne opona tadyhle a hlediště. Jak to dopadne? Jak to... Ne, já nechci, aby umřel, ne.
3: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
8: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bocklavským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Že tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraškova.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, ale on ne, on, chudák drahej, pořád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek. A děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
3: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
4: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky. To, tam jsou v módě prej teďko v Americe
3: ne,
4: kočky.
3: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
4: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebo strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
3: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděli.
4: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním nahračala, do vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
3: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
4: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
3: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
4: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám,
3: ale... V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
4: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
3: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Jak prosím?
3: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
4: Vodu.
3: Prosím.
4: Dejte mi vodu nebo vomblin.
0: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
2: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
0: rodinka.
2: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu, tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady že se objevují. Já pam, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No. Hmm.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Opustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi, a já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval, no tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i u nás přepsaný a tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Máš klukovou košili na sobě?
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezrušuje. Nedělají problém, víš? To jsou u mě hrdinové. Já to zapnu. Počkej.
4: Já čekám, co dělám? Ty jsi ale němej. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4:15. Ježiši. Na to já mám tak...
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Paniku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Podívej se,
3: na co to je?
4: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
3: Ale pozor! Jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čekat otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, tak do publikace a jde se, jo, rozumíš? Tak. Já tady blblu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Ne. Na to se snad jdeme koukat do divadla,
4: ano.
3: Ne?
4: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Už je skoro.
4: Jo. Jo, ano.
3: Osmý, rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Ne, podívej se. Já jsem hotová, kdy to jde? Hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal...
4: Co?
3: Jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
4: No, jdou
3: ti napřed. Já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Hele.
3: Co?
4: Sexy?
3: To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak. Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrý bac máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: Jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
4: do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si z té ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej se mě sklerotika, ano? Buď tak laskava, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
4: nic,
3: neděje?
4: Jsem, no, je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no jistě, tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud jde o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u dnešní noční linky Českého rozhlasu, která patří mužům, kteří nás provázeli životem. Našim tatínkům, dědečkům, strýcům, učitelům i dalším mužským vzorům. 3. červnová neděle je dnem otců a my si dnes společně připomeneme jejich místo v našich životech. Každý otec je jiný. Někteří byli přísní a důslední, jiní laskaví a trpěliví. Někdo dokázal povzbudit jediným slovem, jiný svou lásku vyjadřoval spíše činy než slovy. Ať už byl váš tatínek jakýkoliv, určitě ve vás zanechal stopu, která vás provází dodnes, ideálně tu pozitivní. Jaký byl váš otec? Co vás naučil? Jaká společná vzpomínka vám vykouzlí úsměv na tváři? Existuje rada, kterou jste od něj dostali a stále se jí řídíte? A pokud jste sami rodiči, co pro vás znamená být dobrým tátou v dnešní době? O své příběhy, vzpomínky i zamyšlení se s námi můžete podělit na 731 800 900 nebo napište na e-mail linka@rozhlas.cz nebo svůj vzkaz napište přímo pod naše téma na webu Noční linky Českého rozhlasu a vše tady bude režírovat teď až do 13:00 Jarka Barboříková. Přeji příjemný večer ve společnosti Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po 23. hodině, krásnou noc s Českým rozhlasem. Dnes se povídáme o otcích a mužích, kteří nás provázeli životem. Kdo se svým tatínkem vyrůstat nemohl, může vzpomenout třeba jiný mužský vzor, který vám byl v životě oporou? Dědeček, strýc, nějaký učitel? Jaký byl? Na to se vás dnes ptáme v noční lince. A otevírá je pan Radek, který volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc přejeme, prosím, stlumte si rádio, aby nám to nepískalo.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Zdravíme vás, Radku, povídejte.
1: No, mě naučil hrozně táta, že jsem mohl být vedoucí posunů, protože táta dělal celý život u posunů v Kyjově, tak jsem mohl dělat taky posunovače. Jo, a hrozně mě naučil i s hočákama od malička, mě naučil, a jak se mám chovat potom do života, mě dal hodně věcí a to, díky němu jsem se jako moc naučil, co mám dělat a tak dále, a tak dále. Že nemám se chytat partie, jako takových kamarádů, který fetu a tak.
0: Byl váš tatínek přísný nebo spíš kamarádský?
1: On byl přísný otec, protože když jsme třeba měli pětku nebo čtverku, tak nám dal třeba 2 dny nebo 3 dny na opravu, aby jsme si ty známky opravili a aby byl hrdý na nás právě.
0: A v čem jste po svém tatínkovi? V čem si myslíte, že jste stejný?
1: No, já jsem stejný, že chci být s mojím příjmením mám jeho a zaprvé chci být s mojí manželkou, jak oni byli do smrti. A než umřela moje maminka, tak byl s ňou, no, zítí.
0: A jak jste spolu trávili volný čas? Kam vás nejčastěji brával sebou, když pomineme tu práci?
1: My jsme s otcem chodívali do lesa se psem, anebo třeba jsme jezdili vlakem a tak.
0: A máte po něm spoustu vzpomínek ve formě fotografií? Máte nějaká památeční videa a podobně?
1: Já mám pár fotek, co už jako odešel, a hodně s matkou a s otcem, jak byli spolu na výletech a tak.
0: A jak to, že jenom pár?
1: No, protože se nedochovali.
0: A můžu se zeptat, v kolika tě letech odešel?
1: No, tatínek odešel v 78 let.
0: Tak to už je požehnaný věk. Máte od něho nějaký dárek, nějakou věc, kterou vám dal na památku? Někdo dává třeba nějaké staré hodinky nebo něco, co se dědí z generace na generaci?
1: No, mě hodně dal do života, že se mám chovat tou lásku, mě dal, a že se mám jako víc, když se ožením, tak abych vydržel ty roky s ním. S tou manželkou.
0: To znělo tak hezky. Abych to nějak vydržela, přežila.
1: No, aby byl právě na něho hodný a tak.
0: No, já ji tam slyším vzadu, že se hezky usmívá, tak to je fajn, že se dokážete rozesmát i takto přes éter noční linky Českého rozhlasu.
1: No, moji manželku právě jsou 14 let, tak se mi měl do smrti.
0: Děkujeme za to milé sdílení, za to, že jste teď s námi trávil čas a vysílal noční linku Českého rozhlasu. Tak klidný zbytek večera a děkujeme, že jste s námi.
2: Počkejte, já vám chci taky něco říct. No,
0: tak pojďte. Představte se, prosím.
2: Já jsem Jana Kořínková. A já mám spíš tak smutný dětství. Já, když dovolíte, já nechci vzpomínat na rodiče, protože už je taky nemám a pro mě je to dost bolestivý. Já naopak chci vzpomínat na jinýho partnera, a to jestli můžu na mýho muže, protože on je pro mě velkým vzorem. Protože s mým tatínkem jsem nějak moc za dobře nebyla, ale můj muž je ten vzor, který mě učí být lepší. protože mám trošku očitky, jsem nebyla ta dcera k tatínkovi, jaká jsem měla být, a teď už mu nemůžu říct, mě to brzy.
0: Mm-hmm. Tak to jsou takové okamžiky citlivé, které věřím teda, že zvláště právě třeba dnes, když je den otců, tak to ve vás vyvolá takové pocity. Tak,
2: ne, tady jde o to, že když s tatínkem nevyrůstáte a vezmou vás prostě ten režim do dětského domova, tak potom na něho nemáte hezký vzpomínky, protože když jezdíte domů tak a nevyrůstáte s ním, tak už je to takový, že ten vztah není takový hezký.
0: Ano, už je to narušené.
2: Ale já chci poděkovat úplně, no, je to narušený ten vztah, protože když s těma rodičema nejste, tak nemáte takový hezký vzor, jaký byste měla mít, protože když s ním nevyrůstáte a vlastně vás odtrhnou od rodiny, tak ten vztah tam nemůže být takový, jaký byste chtěla mít, ale chci poděkovat veřejně spíš svému partnerovi, protože ten je teprve teď ve vztahu, v manželství učí být lepší, jaká bych chtěla být, protože už to tátovi neřeknu, tatínku, promiň, já jsem to tak nemyslela. Takže teprve teď se učím být lepší i vůči kamarádům, přátelům, když vím, že to nikdy nejde, ale
0: Děkuju moc za tu otevřenost, i když to vaše dětství nebylo spojeno s tím ideálním tatínkovským příběhem, který by vám byl oporou, tak je krásné slyšet, že jste to později potom našla ve svém manželovi. Přesně takové příběhy ukazují, že ta mužská blízkost a podpora mohou přijít i v jiné podobě a v jiném čase a přesto dokážou v životě udělat obrovskou radost a obrovský rozdíl. Děkuju ještě jednou. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase oba, ano?
2: Jo. Děkuju mu za krásných 14 let a kéž by nám to ještě vydrželo.
0: To je milá tečka za naším povídáním. No a teď hezká písnička, Miroslav Žbirka.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: až do posledních tónů Miroslav Žbírka len s ňou. Je přesně 11:45, s vámi je noční linka Českého rozhlasu a téma Den otců. Otcové bývají často tiší hrdinové rodin. Nevždy mluví o svých pocitech, ale jejich láska bývá ukrytá v těch každodenních drobnostech. Poznáváte v tom svého tatínka nebo vůbec? To se ptám paní Jarmilky, která volá. Připomenete odkud?
1: Z Vysočiny.
0: Vítejte.
1: 15 km od Třebíče.
0: Máte prostor, máte slovo.
1: No, děkuji. Všechny moc zdravím z noční linky a chtěla bych říct, že toto téma je úplně jako každý skvělý. Takže díky za to všechno, co tam děláte. A teď se vrhnu na to. Vyrůstali jsme na Hájence, na Hladově a byli jsme vychovávaní povojensky. Tačka byl takový dost přísnej a mamku jsme si tak dovedli trošku jako, že jo, přemluvit nebo tak, no. A s tím, že třeba jsem jako do jejich strany, do to otcovi a moje sestra zase do maminčiny strany. A pak se teda narodil po dlouhým takovým odmlčením nebo vyprošený byl brácha. No, jenže bohužel ten zemřel, už je to taky 7 let. No a to jsem odbočila. Takže mamka četla ráda romány, tak proto román. No, já se jmenuji Jarmila, protože milovat jaro. A Hana, to byla, tenkrát se to stalo na vojně, takže Hanička. No. Ale měla jsem být Luboš, no a s tím, že teda prostě náš taťka nás teda takhle jako do přírody bral a všechno nám vysvětloval, ukazoval. Prostě poznávali jsme od malička tu přírodu a prostě soulad s ní a tak. Takže si myslím, že někteří si toho ani nedovedou považovat nebo nic jim to neříká. Teď jsem mluvila se známým a povídá, hele, já až teď jsou v důchodu a mám čas, tak prostě si toho všeho považuju a dívám se, jak to prostě všechno roste a mám z toho radost, že si dělám zahrádku a takové. A dřív mi to vůbec nepřišlo. Všechno uchvátaný, uhoněný, nikdo nemá čas, prostě všechno hektický a dřív to bylo to naše dětství a takový prostě daleko lepší. Sice nebyly počítače, ano, každá doba něco nese, ale prostě bylo to takový kouzelnější, takový prostě svoje, takový, lidi měli k sobě blíž, ani si tak myslím nezáviděli, jak teď. Teďka se jenom šuška, hele, oni mají tam zase nový auto, nebo a tohle, ale ono je to taky těžký. Autobusy pořádně nejezdí spoje, že jo, jak to bývalo a teďka v rodině jsou třeba 3 děti, tak každý musí mít auto, no, prosím.
0: Co vám vždycky říkával, když vám bylo těžko?
1: Když mi bylo těžko, tak prostě řekl, hele, zase bude líp. Vždycky není posvícení a prostě tak nějak se to snažil podat, aby to člověk pochopil a já jsem
0: pozitivní.
1: Opravdu byla taková učenlivá nebo víc tohle do jejich strany, tak jsme prostě to jako, jak bych to řekla, když přijela vaše babička z Lesonic, tak prostě já jsem taky byla jako na ní zvědavá a sestra mi řekla, hele, máš svoji babičku, běž si za svou babičkou, jo, ale prostě takový rozbroje, ale mělo to svý kouzlo taky. Prostě na to vzpomínáme a měli jsme se rádi všichni a když šlo do tujího, tak no a nakonec jsem si vybrala muže, který byl podobný mému otci, ale povahu úplně cholerik, úplně jinak. No a nakonec jsem se rozvedla po 34 letech. Tím, že teda bych to nedala už dál, a protože jsem měla onemocněná s ledvinama a zhodou náhod už jsem tu tam, myslím, taky říkala jednou do rádia. Potkala jsem v lese jednoho pána, to bylo osudový a ten byl taky podobný na mýho taťku, takže prostě a tak jsem s ním byla 8 let, necelých a prostě ten mi dal víc než za těch 34 let. Jsem se v životě neměla tak dobře jak to a s tím, že teda jsme se fakt tak shodli ve všem, že prostě jsme dělali všechno spolu a prostě vážil si všeho, poděkoval za každý oběd, což mě úplně prostě překvapilo, protože to jsem nikdy nezažila.
0: No Jarmilko, víte, co je zajímavé, že vás tam vlastně tatínek brával na to místo do lesa, tam jste s ním, jak jste říkala, trávila spoustu času a pak tam poznáte teda svou životní lásku, byť trvala kratší čas než to vaše manželství, tak kdo ví, asi to nebyla náhoda, že vás tam tatínek vodil. A když se k němu ještě vrátíme, tak měl nějaký zvyk, pro který byl naprosto typický? A vždycky třeba, když doma něco děláte, tak si na něho vzpomenete, měl nějaký zvláštní
1: ano,
0: zvyk?
1: Ano, já prostě vzpomínám vždycky, já mám strašně ráda zahrádku, teďka tady jsem půl roku nebyla, protože jsem fakt se rozhodila s tím, že teda si přítel vzal život. A takže mě to vzalo, jsem prostě skolabovala a už druhým rokem nebo rok a půl jsem prostě po doktorech, po vyšetřeních, po kontrolech. Takže furt se něco řeší a furt a už teď je to na dobré cestě. A vždycky, co dělám, tak říkám, tačko, to je pro tebe. A on prostě, i když dneska třeba včera byla bouřka, se hnala a já říkám, ježi, já musím zakrýt dřevo, ať mi to nezmokne. A ono opravdu to prostě počkalo, až jsem to udělala. To je zajímavý. Je to prostě, já myslím, že je to všechno takový spjatý, ta energie, vesmír ze zemí, že prostě, že tam na nás taky myslí a my na ně a prostě, když máme někoho rádi, tak je tady s náma pořád, i když není. Mm-hmm. Jako,
0: tak, že jako... To jsme měli stejný všechno, program včera při bouřce, ano, také jsem utíkala zakrýt dřevo. Ale no, Jarmilko, vy teda jste měla ten život náročný, pak jste říkala, že jste teda přišla tragicky od toho druhého muže, tak to mě mrzí, ale líbí se mi na vás to, že vlastně jdete dál, řešíte ty svoje problémy, ne zůstáváte v těch těžkých chvílích sama, takže asi teda si umíte říct o pomoc, alespoň tak jsem to tak pochopila, no, jak jste mluvila, že jdete tomu řešení naproti těm svým třeba zdravotním problémům, tak to je dobře. Tak to má být.
1: No, ale já si myslím, že by se člověk neměl asi litovat nějak, protože si říkám vždycky, lidi jsou na tom ještě hůř. A člověk prostě dokovat může. Já třeba někdy, že mám špatnou štítnou žlázu, jo, jak se mi rozhodil organismus, všechno naopak. Z vysokého tlaku, nízký tlak, ale poslouchám to svý tělo, jak mi řekl pan docent, a sice spleskám všechno do kupy, pak teda jako, že jo, se člověk vyčistí, ale jako musí být pozitivně naladěný. Nesmí to prostě, když se někdy bolí, někdy má člověk bolesti, ale pak si říkám, ale zítra zase bude, nebo za chvilku bude. A mám tady kočičku a tam vyskočí na hruď a prostě mi pomáhá, jak může.
0: Tak Jarmilko, přejeme hodně sil, hlavně to, abyste si dokázala i přes ty všechny těžké chvíle zachovat ten svůj optimismus, protože někdy právě ten vnitřní klid a naděje je to, co nás vede dál, i když ta cesta někdy není jednoduchá, ale to nemá nikdo. Jarmilko, mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuji a všechny zdravím, ráda vás poslouchám a i ty lidi, co tam častěji volají, tak jsou úplně bezva.
0: Takže my jsme vás teď taky moc rádi poslouchali, to vaše vyprávění. No a teď budeme poslouchat píseň od Václava Neckáře, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. 11:56.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Možná už váš tatínek není mezi námi, ale jeho slova, rady nebo humor ve vás zůstávají dodnes. Budu ráda, když na něj společně zavzpomínáme. Je s námi paní Boženka, která volá noční linku Českého rozhlasu z Hradce Králové.

0: Krásnou noc i vám.
1: Děkuju taky.
0: Můžete povídat, Boženko.
1: Můžu?
0: Ano, už jsme v éteru.
1: Tak já jsem chtěla jenom všetky zdravím a chtěla jsem jenom říct, že jsem měla přísnýho tatiku a on se dlouho nemohl vyrovnat s tím, že jsem byla holka. Protože jako chtěl syna, no a pak už víc dětí nebylo, jen já. A on sám nepoznal takovou tu mateřskou lásku, tak ani prostě, ne, že by mě neměl rád, ale takový to dětský, to pomazlení nebo tak, tak to jsem od něj jako nedostala. Ale mamka chodila do statku na práci a tam neměli děti a já jsem tam byla prostě jako doma a s tím hospodářem jsem prostě se k němu chovala, nebo on ke mně, jako bych byla jejich. Až potom, po určitý čas, tak nějak asi 5 roků mě bylo, tak jsem přišla domů, nějak jsme se poprali s dětma a on mě říká, ty hele, sama si nic nezačínej, ale když ti někdo bude jako ubližovat nebo to, tak se nedej. No tak já, my jsme tak vyrůstali mezi dětma, že jo, no tak jsem se taky nedala. No a později mě pak, on o svým dětství nechtěl moc mluvit, protože jim brzo zemřela maminka, zůstali 3 děti. Děda se oženil po druhý a byly 4 děti ještě. A tyhle ty 3 museli brzo vypadnout z domu, takže šel, jen skončil školu a museli sloužit do k sedlákům, že no a tam vydržel až do bojní, ale tam i se i poznal s mojí mamkou, no a pak jako mamka na něj čekala, ale on, když začal mluvit o tom svým dětství, sice ne moc, ale jednou mě řekl, nedávej, až umřu, nedávej mě do hrobu s dědou a s nevlastní mámou, že jo. No, tak já jsem si to pamatovala a když v 63 letech zemřel, tak jsme ho prostě vzali sem do Hradce, protože jsme bydleli na vesnici a pak jsme se přestěhovali. No a ještě před svatbou on moc nesouhlasil s tím, že jsem chodila jako se svým chlapcem za jedno na vojně, za druhý Slovák, že jo, tak nějak, nevím, prostě nějak si nesedli vždycky, když jako můj muž nebo chlapec přijel, tak se sebral a šel pryč. A když jsem se měla vdávat, tak mě řekl, ty, co jsi vybrala, to máš a nechoď mě domů brečen. No tak já jsem si to pamatovala a když pak se mě, moje dcery vdávali a syn ženil, tak já jsem jim to každému řekla. Říkám, hele, vybrali jste si, co jste chtěli a nechoďte si domů stěžovat. No a takže jsem pak můj taťka jako spřátelil hodně se svým zetěm a asi v něm našel toho syna, co hledal, takže pak byli spokojeni, jenom že pak dostal rakovinu plic a odešel. Takže to je asi tak všecko. Ale nikdy mě neuhodil, ale jen se na mě podíval a já už jsem věděla, co můžu. No a byl jako dost vznětlivý a to jsem po něm zdědila i já, jenomže pak v manželství jsem se to odnaučila. Takže Takhle, no.
0: No, tak já jsem čekala, kam ten příběh bude směřovat. Začala jste tím, že tatínek neměl jednoduché dětství, což ho samozřejmě velmi ovlivnilo, ale vy jste byla asi moudrá už nebo naučená možná od vaší maminky, že jste to vlastně chápala a tak jste to potom asi dohnali, jo? Jak potom si rozuměla s tím zeťákem a podobně.
1: Pak už, když já jsem měla děti a narodil se nám syn, tak byl prostě rád a to jako dal najevo, že opravdu, že je šťastný, že aspoň toho kluka máme. No, tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct. Já vás všechny zdravím a přeji vám dobrou noc.
0: Ale Boženko, víte, ono to tak bývá, že člověk, jak pak je starší a starší, tak se učí najevo dávat ty city a ve stáří se to potom, to, co bylo skryté, tak vyplave.
1: Tak, no, tak si to uvědomíte všechno a když o tom tak přemýšlím, tak jako říkám, tak on se neměl od koho nějak tu lásku nebo k tomu dítěti, protože já jsem byla sama a víc dětí už nebylo, tak jako byl zklamaný tím, že jako nemá syna, že jo.
0: No, ale vy jste mu to potom teda vynahradila zaťákem a i tyto pozdní okamžiky blízkosti jsou někdy pro rodinu velmi cenné a zůstávají pak v paměti. Děkuju za telefon, za to, že jste teď s námi vysílala noční.
1: Mýho muže než mě. Tak jo, dobrou noc.
0: Krásné sny
1: přejeme. A děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes slavíme Den otců. To je krásná příležitost zastavit se a zavzpomínat na muže, kteří nás něco naučili, podrželi nás nebo ukázali někdy v životě ten správný směr. Posloucháte Noční linku, je s vámi Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každá rodina má svůj příběh a v každém příběhu hraje otec nějakou roli. Jakou roli se hrál ve vašem životě ten váš? Ptám se paní Marie, která volá noční linku z Brna. Je to
1: dobrý
0: tak?
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Jsem ráda, že jsem se dostala na linku, protože dnešní den mě připomněl toho mého tatínka, který samozřejmě už je dlouho mrtvý, ale byl to můj prostě vzor po celý život a já jsem prožila nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla prožít, protože jsem vyrůstala na hradě Vítově. Mm-hmm. Můj tatínek tam pracoval u dostihu koní u barona Háze a jedna taková úplně dlouholetá vzpomínka je to, že tam je výstava psů, které měl baron Hás. Je to největší cestě, výstava těch hispaných psů a mezi nimi je poni, protože tatínek vysel do stáje k tomu poníkovi jednou, tak ten poník vypotl, přerazil mu nohu a baron nechal toho poníka zastřelit, vyspal ho a do dnešního dne na Vítovském zámku je ten poník vystavený, takže to je taková vzpomínka. Ale jinak jsem prožila nádherné dětství s ním. Prožil jsem s bráchou, s tými krásnými chvilky, které jsme měli. Chodil nás do přírody, zpíval mě pásničky a takové různé bonmoty. A do dneška prostě mám jeden takový, který mě vždycky říkal, pamatuj si, nad ničím se nepovyšuj a nad ničím se neponižuj. Já jsem potom zjistila, že tady takový ten bonmot je opáce pišná princezna. Do dneška nevím. Myslím, jestli to zase tak z něho, nebo jestli to zaslušel, ale v té době myslím, že ta pohádka vznikla v roce 52, takže nevím, jestli vůbec měl možnost televizi, jsme určitě neměli v té době, že vůbec vlastně nevím, kde tady se to stál. A potom samozřejmě měl takové ty hesla jako či hraška na světě, hraška v dočtem, takové různé ponoci mě dával do života. Takže já mám ty nejkrásnější vzpomínky, které nemůžu být bohužel.
0: Paní Marie, mluvíte moc hezky, jenom to spojení není nejideálnější. Nevím, jak to slyší posluchači, ale hodně nám to tam
1: je to hodně
0: přeskakuje. Teď se to možná zlepšilo, tak to je škoda, že až teď. No,
1: takže
0: máte
1: prostě
0: krásné vzpomínky na... V podstatě ideálního tatínka. Trávil s vámi čas, dával vám dobré rady. Vypadá to, že byl hodně citlivý asi, jak o něm mluvíte.
1: No a samozřejmě ještě se postaral, to, že mě hodně pomáhal, protože on potom pracoval u policie, takže odcházel do důchodu v 55 letech, takže ještě mě, moji synové vlastně byli ještě pod jeho křídy, jak bych řekla, a hodně ještě v tom dětství, takže i moji synové na něho vzpomínají prostě přesně tak jako, no a já vlastně můj manžel, my jsme letos jsme s manželem 65 let spolu, momentálně je v nemocnici, takže doufám, že se mě vrátí a takže ten na něho vzpomíná taky a vždycky říkal, že i pro něho byl prostě vzorem všech mužských, takže můj otec byl opravdu, nebo je na co vzpomínat a ráda na to vzpomínám, i když se smutkem, no ale bohužel, jako tak to v životě chodí. A měla jsem moc krásné mládí a jsou ráda, že i moji synové na něho takhle vzpomínají.
0: Hezky se to poslouchalo, ano, paní Marie, to je krásné, když ten tatínek je pro vás pocitem jistoty, oporou.
1: A ještě bych řekla, poslední věc, že když umíral, tak jsem samozřejmě byla u něho a on měl v nočním stolku takový svůj nožiček, takový nůž, protože vždycky říkal, že každý mužský má mít tu sebe nůž pohotově s takovou krásnou střenkou a takovým mramorovým obalem. A ten mě vtiskl ten nůž do ruky, než zemřel. Tak to byly takové krásné chvilky a do dneška ten nožík mám.
0: To věřím, to jsou krásné vzpomínky, které mají velkou hodnotu. Děkuju, že jste vzpomínala i s námi v noční lince Českého rozhlasu. Nashledanou,
1: dobrou noc.
0: Krásnou
1: a
0: noc
1: přeju takový vzor mužskýho všem. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Který okamžik s vaším tatínkem vám zůstal navždy v srdci? Někdy stačí obyčejná vzpomínka, aby člověka zahřála i po letech. A my budeme rádi, když si s námi o ní budete povídat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer je o vděčnosti za všechno, co jsme od svých otců dostali, ať už to byly životní rady, podpora nebo jenom pocity bezpečí. Paní Ludmila z Brna je s námi, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer, Jaruško, přeji vám všem a já vám to vypovím o mém tatínkovi. Já jsem ho strašně milovala a on se dožil skoro 87 roků. Už je to teda 10 roků, co je mrtvej. A já jsem, on pro mě udělal poslední, byl montér, jezdil do zahraničí, takže já jsem od něho všechno měla, co začalo tady paruky. Byl dvakrát v Brazílii, takže tam odsud všechno zlato, auto, všechno, co mohl, tak mě dal. A mě nejvíc mrzí to, že když měl už konec před sebou a já se musela s ním jet do nemocnice. A když jsme jeli v té sanice, tak on mě říká, to je už moje poslední cesta. A pořád se mě ptá, co bude dál. A já říkám, tati, ale to bude dobrý. Tak jsme tam přijeli, sestřička tam byla protivná, bylo to ve vojenské nemocnici, to můžu říct. A ona na mě, jo, nemyslíte si, že my si ho tady necháme? My ho vyšetříme a dáme vám ho dom? Já říkám, sestřičko, já bych ho sem v životě nedala, kdyby to nebylo nutné. No a tak ho dali na CCčko, bylo to už večer a přišla jsem teda, abych čekala, tak jsem hodinu čekala a ona na mě přišla a povídá mě. No, tak máte štěstí, má zápal plic. No, paní Jaruško, to mě, pro mě bylo hrozný. Tak jsem, vezli jsme ho na oddělení a ten pan doktor si tam mě zavolal a říkal mě, mladá paní, musím vás zklamat, ale váš tatínek se třeba nedočká ani rána. No to bylo pro mě něco. Tak jsem se s ním šla ještě rozloučit. A druhý den odpoledne jsem šla na návštěvu. Oni mu nasadili antibiotika a tak přežil. Ještě 14 dní přežil. Ale jakmile oni vždycky ty antibiotika vysadili, tak znovu začal mít horečky. A já jsem teda to prám proplakala, ale on už potom, byli tam jako ajzli. Sestřička přišla, Brněnštín, jestli nebudete smrkat, tak já vám to zase budu odsávat. No to je škaredá. A ten den, co měl umřel, tak já jsem tam byla až do večera a on mě držel za ruku a říká furt, Liduš, pomož, pomož. A já, tati, to, já ti nemůžu nějak pomoct. A to už jsem viděla, že je jako kdyby v komatu, protože se mu zdálo, že jako rukoval na vojnu a to tak jako povídal. A tak jsem to propadl. Tak jsem přišla domů za mamkou, ta byla nervově na tom špatně, tak se mnou nechodila, jsem tady chodila sama. A v 10 hodin večer mě volali z nemocnice, že taťka umřel. A do dneška, já to mám pořád v sobě, že jsem to byla zrovna já, která to musela udělat, že ho tam odvezla a nechala ho tam.
0: Paní Ludmila, no, tak udělala jste to, co bylo to jediné správné v tom daném okamžiku. A to, že jste u něj byla právě v tu chvíli toho, kdy odcházel, tak to ukazuje, jak důležitou roli jste v jeho životě měla. A to jsou okamžiky, za které by možná mnozí posluchači dali moc, kdyby u toho mohli být.
1: Ale pořád se mi to vrací, víte? Teďka už je mě 73.
0: No, tomu rozumím, ale Ludmilko, já vám do toho skočím. Mě tady málem zvedla ze židle ta reakce té zdravotní sestry v té nemocnici. To no, musím to říct, že to je silné kafe a mám podobnou vzpomínku, tak o to víc se mě to teda dotýká. No.
1: Jak kdybych jako já ho tam chtěla nechat, aby se ho zbavila. No to teda bylo. A byla to taková starší sestra, už přes 50. bylo. Ne mladá holka, takže by si to třeba nedovolila.
0: No,
1: No, takže
0: Ludmilko,
1: to je
0: já vám někdy
1: všechno.
0: řeknu, až bude víc prostoru. Teda, když můj
1: No.
0: tatínek odcházel, tak jak nám to sdělil pan lékař, který se ani neráčil otevřít ty dveře, vlastně, aby nám to sdělil. Takže chápu vás, mrzí mě to, ale to je v podstatě většinou problém toho člověka, který teda se chová, jak se chová, není to náš. Pro vás je důležité, že jste tam s tím tatínkem byla a že jste potom mohla být i s maminkou a být zase oporou jí. Tak funguje to u vás dobře, nebo fungovalo to všechno, jak má? Drželi jste při sobě, stále držíte, věřím, s vaší další rodinou.
1: Maminka už je
0: Tak
1: taky
0: to
1: mrtvá
0: má,
1: a ta se
0: ano.
1: dožila 92 let.
0: Ano, ale ještě máte svoji rodinu. O té jste,
1: No mám děti tři.
0: ano,
1: A
0: o
1: proto
0: těch
1: já
0: jste kdysi
1: teďka žiju
0: vyprávěla.
1: proti vnoučata. Mám pět
0: No.
1: pravnoučat.
0: Tak ať vám dělají i dál radost. Děkuji, že jste s námi byla. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Ano, děkuji vám moc. Mějte se krásně. Naschledanou.
0: Blíží se půlnoc, i po půlnoci se uslyšíme a budeme pokračovat v tématu Den otců. Co pro vás znamenal váš tatínek nebo nějaký jiný mužský vzor? Byl ve vašem životě? Jakou stopu zanechal?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i ve druhé hodině dnešní noční linky Českého rozhlasu. Dnes vzpomínáme na tatínky, dědečky a všechny mužské vzory, kteří nás provázeli životem. Ať už byli přísní, laskaví, tiší nebo naopak hovornější, vždycky v nás zanechali svou stopu. Některé vzpomínky hřejí, jiné bolí, ale všechny k nám patří. Pokud se chcete přidat, podělte se s námi o své příběhy a okamžiky, které vám s vaším tatínkem zůstaly v srdci. Jsme tu s vámi i teď, 2 minuty po půlnoci a společně otevíráme nový den a nový pracovní týden. Pro děti navíc poslední školní. Je 22. června a Jarka Barbuříková u mikrofonu Českého rozhlasu zůstává.

0: Možná i vy máte v paměti větu, kterou vám tatínek opakoval celé dětství a kterou si dodnes nesete životem. Jaká byla? Zavolejte nám do studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Stejně jako to teď udělala paní Alena, která volá z Lín z Poruby. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, paní moderátorka, a všechny posluchače, co poslouchají tady tuto noční linku. Já bych taky to se chtěla, co se týká mého tatínka, tak by taky děkuji za všechno, samozřejmě obou dvou rodičům, jak tatínkovi, tak mamince, protože díky ním jsme měli krásné dětství a mládí s bratrem, které spočívalo ne v nějakém majetku, ale v lásce, kterou nám všechno dali, aby jsme nic nestrali, myslím, po té stránce dětství, lásky a tak dále. To chci jako říct a vzpomínám, jako, že tatínek, říkám, on byl povoláním, já jsem říkal, strojůce na barní lokomotivě, takže maminka byla v domácnosti, ta se starala o hodinu tak jako jinak a že tatínek zase se staral, aby jsme byli zabezpečení, takže chodí z turnusu na turnus, pracoval, on spravil teda všechno, rozumíš mu. Teď co chci říct, co jsem po tatínkovi podědila a co jsem nepodědila, jako jo. Takže tatínek, i když říkám, když pracoval jako, byl jako strojvůdce na parní lokomotivě, když se špatně mluví, asi nějak to, ano, na parní lokomotivě a vyučený zámečník, tak on pěkně, krásně maloval. Takže i při té své práci maloval obrazy, já namaloval asi čtyři obrazy a to je vlastnost, kterou já jsem po něm naprosto nezdědila, protože já jsem neměla namalovat. My když jsme měli kreslení ve škole 2 hodiny a nenamalovali výkres, tak jsme to mohli namalovat doma do kresí, což jsem já vždycky udělala, že tatínek to namaloval, já měla zkreslení potom jedničku, ale viděli, že tatínek umí malovat, či to dělalo, nebo krásně psal. Já mám do dnešního dne, mám plno obálek, které mi nadepisoval. On je takový opravdu umělec, takové písmo malířské. Takže toto všechno jsem po něm opravdu nezdědila a tak dále. A potom on taky měl jako takovou, co taky. Ve škole jako já jsem tak mývala jedničky, dvojky, ale prostě na matematiku jsem byla hloupá, nebo jak by to řekla, prostě jsem tomu nerozuměla. Tata si vždycky se mnou tu matematiku, tu algebru nebo tu geometrii, to se všecko se mnou učila, vždycky to nebylo pochopit, jak já tomu nerozumím, že a tak dále. No a tak to jsem, to ty vlastnosti jsem po něm nezdědila v žádném případě. Takovou, všechno dělá tak přesně, precizně, akorátně, no tak to jsem zdědila až teď v věku přes 80 roku, tady to. A co jsem po něm zdědila teď a to je asi jako dobré, no, takže on tatínek taky všechno jako vyřídil, jako zařídil, vyřídil to všechno jako jo, tak to tu vlastnost jsem zdědila, já sice teď už nemůžu nic vyřizovat někde na úřadech, že nechodím a tak dále, ale jako zase vyřídím všecko telefonicky, tak to tu vlastnost jsem po něm zdědila, tu preciznost, to i po mamince, to byla teď přesná precizní a tady to vyřízení a ty ostatní takové vlastnosti, jak říkám, to malování, psaní, nebo to v žádném případě. Takže já na tatínka jako vzpomínám, no tak odešel, měl nedožitých 84 roku, taky se to stalo v důsledku prostě zdravotní sester špatně nějak tam, že nemuselo k něčemu tam dojít a tak dále. Takže ještě mohl tady být, ne teď říkám, ale tenkrát, že tatínek už je po smrti hodně a hodně dlouho a tak. Takže na něho jako vzpomínám a vzpomínám tak na maminku, na tatínka. Měla jsem bezvadné rodiče, takže tak já vzpomínám jako na tatínka. Nikdy nezapomenu a vždycky si říkám, opravdu byl to člověk, který makal, dřel a pracoval, opravdu za tu práci si stal. Takový prostě byl. Takže díky němu, samozřejmě mamince, jsem měla i s bratrem krásné dětství, krásné mládí, které spočívalo v tom podstatném, v lásce a všechno tady v tomhle, jakože. Takže nikdy nezapomenu, nevím, teď mi nic momentálně nenapadá, ještě by to možná říkala víc, ale nespomenu si, jakože, no tak děkuji za všechno ještě jednou a takový byl tatínek a tak, no už tam.
0: My děkujeme za ty vzpomínky. No. Mluvila jste o tom, že pracoval na dráze, takže vás tam brával jako malou.
1: Je tak, to no tak počkejte, to ano, to určitě, než jenom tam. On mě vzal jednou na tu parní lokomotivu. Bylo mi asi 9 nebo 8, 9, 10 roku. Tam stál jako po Ostravě, on z Ostravy jezdil. Takže jsem tam s maminkou byla na tom peróně a on mě vzal na tu mašinu, jak tomu říkám, mašina. Ježišmarja, já jsem z toho měla otřes mozku. Jak se tam všechno syčelo, víte, ty, já nevím co. Já jsem se z toho, v životě už mě tam na tu parní lokomotivu nedostal. Já jsem z toho tak měla takový děsný ty otřes mozku. Tam už mě nikdy nedostal, jako jo.
0: No vidíte tak to, je. Tak no. I na takové no. zážitky pak člověk rád vzpomíná, i když nebyly dvakrát pozitivní.
1: I na to to ráda vzpomínám, že jste mi to připomněla tady to, že jsem si na to taky vzpomněla tady, no.
0: Takže nevím, děkujeme moc no, za to sdílení.
1: Já taky vám děkuji za své edukaci, ten pořád každý večer, tak jsem ráda, no si mi dneska opravdu špatně nějak mluví, jako jo, no. Tak zdravím vás všechny, jsou to krásné pořady, vždycky se na to večer nebo v noci vždycky těším a zdali se dovolám, jak dneska jsem se dovolal. Děkuju ještě jednou a přeji krásný večer, krásnou noc a ráno a tak dál.
0: I vám, děkuju paní Alenko, zdravíme do Poruby.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka patří tatínkům a všem mužům, kteří nás provázeli životem. Pokud se právě teď vybavujete nějakou milou vzpomínku na svého tatínka, nebo možná na nějakého učitele, vedoucího na táboře, budu ráda, když se o ní podělíte. Volá nám pan Robert z Olomouce, krásnou noc i vám.
1: Děkuji vám. Plumím si rád, jak to nedělá zpětnou vazbu. A teď je to dobrý. A k tématu řeknu asi tolik, jo. Já jsem z dvakrát rozvedené rodiny, takže to bylo složitý. Nejvíc si vážím teda dědu, protože ten mi nahradil tátu. On byl úplně skvělý děda. A my jsme třeba spolu zprávali, a i brácha tam byl auto, a to bylo perfektní, protože mě to strašně bavilo jako kluka, jo. Vždycky jsme najeli na rampu a tak se mu podával různý klíče a to bylo prostě něco skvělého, jako. Takže dědu jsem měl nejradši. A v 98. když odešel ze světa, protože dostal rakovinu, tak jsem strašně plakal, jako. Protože když někdo říká, že chlapi nebrečí, jo, tak je co, no.
0: A co jste po něm zděděl? Povahu, gesta?
1: Dílnu s nářadím, což je perfektní.
0: Dobře.
1: Včera bylo taky hezký téma, oni se tam bavili o starých půdách a tak, a nedovolal jsem se. Ale to je zase jiný téma, no. Ale jinak teda u nás doma se dějiny opakujou. Já to vysvětlím. Mám syna Marka, prima kluk je autista. A jsou 3 roky vdovec, takže mi umřela žena. A moje mamka, i když si někdy rozumíme jindy, ne, tak je úžasná v tom, že ona mu vlastně dělá babičku i mámu dohromady, jo. My jsme to s dědou měli podobný, tak si uvědomuji, jak se vlastně ty dějiny jakože opakují. Asi víte, jak to myslím, jako.
0: Ale můžete dát nějaké příklady?
1: No tak, protože, jak říkám, no ona je prostě moje mamka skvělá, že prostě, jakože, ten syna má ráda a našli si k sobě teďka hodně cestu, tak to je jako dobře. A jinak, jako snažím se třeba tak, jak to dělávala moje žena, i když kluk má teda 20 minut autista, ale já mu třeba strašně čtu pohádky, on to má moc rád, jo. A on je prostě úplně úžasný, jo. Takže řeknu to takhle, potřebuje to, co dělala moje žena, pohladit vlasy, pomodlíme se spolu, pak mu dám pusu před spaním, to on má moc rád. A víte, co je nejhezčí odměna, možná byste to mohli dát i do rády a dětské smích, ta strašně krásná písnička. Já mám takovou radost, když se ten kluk usměje, že mě aj někdy srazy vytryskne, že si uvědomím, že aj někdy třeba, když mě zlobí, což se u každého kluka stane, takže tak mu to jakože odpustím a jde se dál, jako jo, a mám ho moc rád, toho kluka, on je prostě úžasný, Marek. No a na závěr bych chtěl pozdravit paní Ludmilu, je to moc sympatická paní. A moc si ji vážím, pak bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, všechny linkaře a jsem moc rád, že jste mě vzala. A jestli se dovolám do písničky na přání, což je v Českém rozhlasu Olomouc, tak vám nechám něco hezkého zahrát. Moc si vás vážím, víte. Já jsem se teď dlouho nedovolal, no ale tak to někdy je v té noční lince, že prostě, jak říkal pan kapitánček, někdy se nemůže člověk porobourat, takže všechny moc pozdravuju. A mám vás všechny moc rád, jste moc prima rádi a moc vám za všechno děkuji. Nashledanou.
0: Roberte, my děkujeme za přízeň a loučíme se. Možná je právě dnešní večer příležitostí říct si nahlas něco, co jsme svým tatínkům nikdy neřekli. Třeba obyčejné děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď královnou jsem já zpívala Ilona Čáková v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi pan Olin, který volá z Kopřivnice. Krásný noční čas vám přejeme.
1: Dobrý večer všem.
0: Možná je právě teď ta pravá příležitost říct si nahlas něco, co jsme chtěli svým tatínkům říct, ale nebyl na to prostor, jak to tak v životě bývá. Někdy je to prosté, děkuji, někdy je to mnohem víc. Co byste vy řekl Oline tatínkovi, kdybyste měl tu možnost s ním teď mluvit?
1: Víte, s mým tatínkem to bylo takový trošku složitější.
0: Aha.
1: Já pocházím z Moravskoslovácka, to jsem už několikrát říkal, z městečka Žeravice.

0: vinař, měli jsme vinohrad, byl to včelař svým způsobem, teda jako, když si vzpomínám. A ten život byl takový, u těch chlapů, oni to brali tak nějak moc niterně všechno. Vzpomínám si, tatínek měl spoustu kamarádů, jako ne, spoustu kamarádů, prostě byli to chlapi, jeden ročník, byl to ročník 23, 23 myslím, no to je jedno. Byl nasazený za války, byl nasazený v Rakousku, v Solných dolech a tak dále a tak dále. A v tom civilním životě byl, jak jsem říkal, byl to havíř. U nás kousek od těch Žaravic byl důl Pokrok. Mm-hmm. To byl takový...
1: Oline, kdybychom přešli třeba...
0: Já vím, co chcete říct, ano. Já budu pokračovat. Tatínek byl prostý člověk, jako havíř, mám ještě po něm fáračky, to jsou takové, to je takový kabát, který nosil tam kdysi do těch dolů. Byl otevřený, měl rád maminku, žárlil na ní, to bylo opravdu takový, a on měl takovou tu havířskou vlastnost, že se rád napil, protože měl svůj vinohrad, měli jsme svůj sklep a podobně.
1: Dobře, Olene, já bych se vás doptala, řekněte, jakou měl nejlepší vlastnost, jedno slovo.
0: Včelař,
1: tak my víme z našeho vysílání, že jste to po něm zvěděl. Tak to už víme, odkud vítrval. Takže to vám dal asi spoustu dobrých rad do života, které byly možná spojené právě s těmi včelami. Tak to je dobře, to se hezky poslouchá.
0: Ono s těma, víte, to bylo tak, s těma chlapama, oni přišli třeba do sklípku jiného, a oni začali mluvit. A já jsem poslouchal, co oni prostě v tom životě prožili. Třeba ten tatínek, to nasazení v tom Rakousku, v těch dolech. Ti chlapi nadávali třeba na své manželky, ale přitom je měli rádi. A když se vypilo trošičku toho vinečka, já si vzpomínám na jednu takovou krásnou. Seděl tam se svým kamarádem Jožinem, oni byli oba dva Josefové, a oni najednou řekli: Joško, pojď, poplačem si. Oni začali brečet. Ti chlapi začali brečet, brečeli možná 5 minut, 10 minut, pak jeden zavedl a dost a bylo to vyřešené. To byl takový moment, já jsem nad tím zůstal.
1: Já mám pocit, že jste to i když se říkal, Oline. Tak já vám moc děkuju za váš telefon, přeju krásný noční čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
0: Takže já jsem se trošičku chtěl rozvykládat a to je, minul jsem se tomu tématu. A děkuji vám moc, že jste mě
1: zahrali.
0: Opatrujte se, zdravím všechny moje noční přátelé, Jiřinku, Roberta, Milana a tak dále, tak dále. Tak. Paní rozvykládku, u nás tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v jednu hodinu, trvá 120 minut. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. Buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna Divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretiéra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, tam jsme tý. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. Krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vníká.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden. Dva. Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třeba co jsi pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No v tom to je, já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jediný skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele. Když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáhrát.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak, jak to ty řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň? 1920?
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá k motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Kerej? No ten, co ho držíte?

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: bylo hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci. Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak jo, tak ten jsou...

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co je ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, je, natrhala lupení, je, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit, je.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpověděli. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny tři, tedy na všechny čtyři. Kdyby jsme jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne?
4: Někčí.
5: Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: Ne, to nejsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak. A on, když...
7: Ale. No Budeš šťastný?
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingletangli mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svém divadle, protože jsem vždycky hrál na svém divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím, Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha, je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou.
2: Co?
0: Taky prý se ho neptají každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptají. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von, jo.
2: No, jemu se to, no. Jemu se to nestalo.
0: Jo. Každýmu se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat ti daleko hůře než psa.
2: Tak, a jak jste adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic. Ne.
2: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

desátý rok. Schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl zvesela přímo do těla. Byl jsem to já a ne jelen.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
2: Není.
0: Není. Ne.
3: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. A já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
4: Na to mám zjednanýho.
0: Werich.

0: se nedá říkat, Jarek.
1: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
0: Ale no, tak...
1: Ty jsi sám často vykládal.
0: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to, no. To je nedozírná věc.
1: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
0: A na mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk.
1: Jo.
0: Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, nekonečno, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza.
1: Ano.
0: Protože co je zatím?
1: Ano. To je horší představa než
0: no,
1: nekonečno,
0: horší, ne?
1: Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: kde to, to mě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
0: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. Ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky. A z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pojď.
2: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3.

Raz, dva, tři, čtyři. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou.

jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu. Jeseter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky se šodo, zapíjel jsem je vodo, borůvky na sádle, našel jsem je ve prádle, pyrošky, plinčiky, kartofěly, svinčiky, co je moc, to je moc, syrečky pro molomoc, na chlebě romadur, od Madame Pompadour, špenátovou konzervu, teďka všechno rozhled.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v Divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: No, já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdybychom jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze bychom rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, no. S dovolením. Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel. To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel koholem v rodu. Vzpomněl si na... to šlo vlastně na všechny výstroje melodie, že jo?
1: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco, a něco teda, no dobře. Co už má, nehravost v sobě,
0: no,
1: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
1: Píseň by byla dobrá, co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat. Uhoci ho. Tak tedy, jednou z lesa domů se nesal moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabinec se chechtá,

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to hlavní.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Mahler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a pinkat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká: Pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět. Ale všichni si rozumíme, myslím.
8: A pane Mahler, prosím vás, stojí na to. Chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost z průšvihu.
0: Přitom sami o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chválení. Ale já to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo... ujmou další písničky, protože bylo by dobrý zase nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba... o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička. Je to...
3: to ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známý.

až řeknu už. Babadadabado, von chudák netuší, že máme nůž, nůž. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: Tohle je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Ne. Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zaspívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: já jsem... tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: Ne, on dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Ne, až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být? No,
1: kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
1: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme zpívat.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína, tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

nezachmuřil. Přestože kolem padnul

svačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.